Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual Quartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském Folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku Folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva. Mám.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila čtyřicítku a přitvrdila k folkroku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňuchal.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí. Pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven. Brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech a to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
1: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takovej, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je

0: to jeden z Jónských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika. No a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam. A teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. Znova.
1: Ano, takže plavání probíhá, koupání, tohleto.
0: No to probíhá všechno.
1: Herečka v moři, ano.
0: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
1: Všechno proběhlo v pořádku. No. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
0: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
1: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
0: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
1: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
0: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
1: Dobaletíte kamkoliv, tak...
0: Ano, dobaletíme.
1: Pojďme do našeho seznamu.
0: Ano.
1: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
0: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
1: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlena.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal?
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh, Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekla a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
0: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu. Takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
1: Půl hodiny v kuse jste museli dát.
0: No, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy. Jako, že se to smazalo.
1: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
0: no
1: se
0: právě
1: tolerovalo?
0: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle. No, ale byly to nervy, jo, byly
1: to... To věřím.
0: Jo.
1: Polská krev, to jsou nervy.
0: Polská krev, to jsou jako emoce.
1: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
0: no, ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
1: Výborně. A s tou Lubou jste se taky
0: setkali
1: mnohokrát.
0: A s Lubou jsme
1: mnohokrát.
0: Se setkali... Jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako v jeho hvězdách, že jo. Furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
1: Byla taková čarodějná.
0: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
1: Magická.
0: Magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
1: Dobře.
0: Ale byla bezvadná.
1: Bezvadná. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
0: Ano.
1: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
0: I s tím jsem točila.
1: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
0: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
1: Ale prosím tě, od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
0: Ano.
1: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
0: S tím jsem netočila.
1: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
0: S kým?
1: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
0: No, tak viděla jsem se s ním někde.
1: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho
4: ne,
3: ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Aček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko,
4: ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco, uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenuje.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladý.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Kristapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověče. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala dál.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já nevím,
2: no,
1: pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je co? No, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes něj na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak
2: ano.
1: To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme vám. Pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů. Je,
5: no, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku? No ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: To myslíte, že mám holku, jak trhací kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si ji chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní. S vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě ne, naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Určula Kluková.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už
5: ano.
3: Pletou no, v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
3: Jo, tak dohodně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím Katka.
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B?
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře,
3: ano,
1: takže
3: děkujeme
1: Bčko,
3: moc.
1: Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli. Jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
6: Chryslera.
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Oj, táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já žasnu, já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To co zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil, zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru, chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tolik návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
1: naším
3: léto.
1: Hostem.
3: Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Teplotní rekordy včera zaznamenalo 19 z 20 meteorologických

0: Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
1: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
2: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
1: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Teplotní rekordy pro včerejšek zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic na jihu Čech. Nejvíce naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia. O 4 desetiny méně pak bylo shodně v Českých Budějovicích a ve Vráži na Písecku. ČTK to řekl Petr Friebauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jediná stanice na jihu Čech, která včera nepřekonala rekord, bylo Hliniště na Prachaticku. Galerie Port 1560 v Českém Krumlově má novou výstavu. Jmenuje se Cesta za světlem a lidem ukazuje vývoj francouzské krajinomalby od roku 1850 až do roku 1930. Další informace doplnila spoluautorka výstavy Petra Hledík-Jechová.
3: Začínáme v první místnosti nejstaršími autory Barbizonské školy a postupujeme dál přes vlastně nejvíc inzerovaného autora a taky nejvíc na výstavě zastoupeného, a to Camille Corota. Máme tady zastoupené jména jako Flaming, můžu jmenovat Camille Pissara, Armana Guillemena. Sport.
0: Výprava českých juniorských atletů odcestovala na mistrovství světa. To začíná v americkém Eugene příští týden ve středu. Mezi největší medailové naděje patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová, a Michal Rada, sprinter z Českých Budějovic, se stal loni mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
4: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily. Takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
0: Atletické mistrovství světa juniorů bude v Zámoří probíhat do 9. srpna. Počasí. Obloha bude polojasná až jasná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A je to tady. Úplně poslední jihočeské ráno července roku 2026, protože je 31. My se podrobně tomuto dni, tomuto datu budeme věnovat už za chvíli. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká na nás kalendárium, tak si ho rozhodně nenechte ujít. Samozřejmě vás čekají také písničky, které nestárnou. Zazní Věra Martinová, Xindl X, Helena Vondráčková a už za okamžik Radek Tomášek. Adéla Jirkalová vás všechny srdečně zdraví od mikrofonu a pojďme si ještě seřídit čas 5 hodin a k tomu 5 minut.

0: Páteční ráno s datem 31. července je na svém počátku 5 hodin k tomu 8 minut. Začíná 12. a 12. den roku 2026. Do konce roku zbývá 153 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1994, a sice 36 stupňů Celsia. Troufám si tvrdit, že dnes tento rekord padne. A nejnižší v roce 1841, a sice 9,3 stupně. Svátek má dnes Ignác, je to jméno latinského původu a nejasného významu. Nejčastěji se vykládá jako oheň ohňový či rozpálený, přeneseně také horlivý. Svátek svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu jezuitů, si dnes tedy připomínáme. Je to konkrétně 470. výročí jeho úmrtí v roce 1556. Pranostika praví od svatého Ignáca Létosa Obraca. Narozeniny právě dnes slaví spisovatel Bohumil Nohejl, narozen v tento den roku 1928. Americká herečka Geraldine Chaplin má také narozeniny. Mim, klaun, herec, režisér a scénárista Bolek Polívka se narodil 31. července roku 1949. I jemu přejeme jen to nejlepší. Oslavenkyní je i britská spisovatelka J.K. Rowling, autorka Harryho Pottera samozřejmě, a herec, režisér, hudebník a scénárista Jan Budař má též právě dnes narozeniny. I tady přidáváme gratulaci. Před 230 lety se narodil francouzský mim českého původu Jean-Gaspard de Bure, vlastním jménem Jan Kašpar Dvořák, jenž položil základy nové pantomimy. Zemřel v roce 1846. Před 85 lety byl Reinhard Heydrich pověřen praktickým provedením konečného řešení židovské otázky. Před 80 lety vynesl Národní soud v Praze rozsudek nad některými členy protektorátní vlády. A je to 40 let, co zemřel japonský diplomat Chiune Sugihara, v uvozovkách japonský Schindler, který v letech 1940 až 1941 zachránil na 6 000 židovských uprchlíků. Narodil se v roce 1900. Takové jest kalendárium k 31. červenci. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a za chvíli můžete být i účastní našeho vysílání. Stačí poslat SMSku ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera Text, a to na číslo 90 011 03, o tom, do jakého pátečního rána se probouzíte. Jak je právě u vás? Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: aby bylo léto, tak dnes příliš do dlaní tleskat nemusíme, protože, jak už jsme slyšeli v našich zprávách, čeká nás opravdu horký den a bude to nejteplejší den tohoto týdne.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 19 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Jindro, díky za tu SMSku. Co říká Český hydrometeorologický ústav? I nadále očekáváme polojasno až jasno, večer od západu přibude oblačnosti a místy se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. 35 až 38 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách též tropických 31 až 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem, tak s tím prosím počítejte i co se týče dodržování pitného režimu. Předpokládané úhrny srážek při pátku do 2 mm, v bouřce ojediněle kolem 10 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Super pocit, tak hodnotí darování krvetvorných buněk student Martin, který zachránil život muži okolo 40 let. Martina uslyšíte i v následující reportáži, ve které se taky dozvíte, jak se můžete nechat zapsat do registru dárců. Na zmíněnou reportáž si počkejte několik minut a do té doby si poslechněte písničku. Zpívá Chesney Hawkes.

0: Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. To je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jen krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Ty jsou součástí kostní dřeně a využívají se na transplantaci při léčbě leukémie a dalších závažných poruch krvetvorby. Jak se zapsat do registru? Uslyšíte v naší reportáži.
1: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do darcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
2: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
1: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, je jich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka. Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost.
2: Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice.
1: Pomocí štětičky, bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst, nežvíkat žvíkačku.
2: Ano, nelíbat se. A štětičkou 10x tam a zpět pohybem.
1: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štěrbiny. Zhruba 10x mám s tím i točit.
2: Můžete, je to jedno. Tam vyšmrdlejte.
1: Takže to je všechno?
2: To je pro vstupní vyšetření všechno. Přesně tak.
1: Mm-hmm. Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování? Že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
2: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
1: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
3: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě zahranictví, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený a právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje, ale právě byla to tady paní koordinátorka. Mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně. To je úplně super, takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz zde v IKEMu. Byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly. Potom to mi asi po 14 dní jich volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
1: To je Martin, který byl v českém registru, objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život. Je to takhle jednoduché?
2: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
1: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Český

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: kapelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Jihočeské ráno s

0: Je čas na zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Palestinské radikální Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy s odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. V Jindřichově Hradci platí až do neděle dopravní omezení kvůli přípravám pouti Porcinkule. V centru města správci provozu uzavřeli kvůli stavbě stánků a kolotočů parkoviště Jitřenka, Bezručovu ulici a část Denisovy. Mluvčí města Karolína Bartošková upřesnila, že se pro řidiče uzavře historické centrum města v neděli v 5 ráno. Objížďka povede přes Klaudiusovu a nábřeží Ladislava Stehny. Městská doprava nebude zastavovat na zastávkách Oděva a náměstí Masarykovo. Policisti pátrají po zloději nafty z odstaveného kombajnu u Protivce na Prachaticku. Na začátku tohoto týdne ji odčerpal z palivové nádrže stroje. Případ policisti řeší jako poškození cizí věci. Mluvčí Martina Joklová dodala, že pachatel nejprve odcizil nejméně 200 litrů motorové nafty a potom do nádrže nasypal písek, čímž znehodnotil dalších nejméně 400 litrů nafty. Firmě způsobil škodu za víc jak 22 tisíc korun. Netoličtí policisté přivítají jakékoliv informace od případných svědků na lince 158. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude turecký Beşiktaş Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Obloha bude slunečná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Naměříme až 38 stupňů, na horách do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Koriandr je bylinka, která málo koho nechává lhostejným. Zatímco jedni si bez ní nedokážou představit kuchyni, druzí se jeho výrazné chuti a vůni vyhýbají velkým obloukem. Kromě kulinářského využití ale nabízí i řadu zajímavých účinků na naše zdraví. Jakých, to se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíte už za pár chvil. A do té doby další z písniček, které nestárnou, Patti Smith a Dawn Henley. Jedna příjemná romantická záležitost pro ještě příjemnější probouzení se do posledního pracovního dne tohoto týdne. A je to zároveň poslední den červencový, tak si ho užijte. Dobré jitro.

0: Buď ho milujete, nebo nesnášíte. Koriandr patří mezi nejrozporuplnější bylinky, vnímané bylinky. Přesto si už po staletí drží své pevné místo nejen v kuchyni, ale také v léčitelství. V následujícím rozhovoru bude řeč o jeho léčivých schopnostech, hlavně o jeho příznivém vlivu na trávení. Dozvíte se, proč se koriandr doporučuje při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo dalších zažívacích potížích. Řeč ale bude také o jeho schopnosti sklidňovat psychiku a přispívat k celkové pohodě. Na koriandr a jeho zajímavé vlastnosti se moderátorka Hanka Šoberová ptala bylinkářky Sylvie Hovorkové.
1: Koriandr je úžasný na trávení a na všechny potíže, které jsou s trávením spojen. Hlavně perfektně působí proti nadýmání a proti těžkosti po jídle. Takže i proto se do těch jídel přidává, aby hned se ta těžkost zažehnala a aby se i hned zažehnalo to nadýmání. Je i na pomalý trávení, takže když se přidá do jídla, tak to jídlo se potom pěkně stráví a pěkně z nás odejde. A je i proti křečím v trávicím traktu.
2: Jíme koriandr za syroba ideálně nebo se i suší?
1: Koriandr se může sušit, dá se jíst i syrový, jako hodně lidí ho má rádo, třeba do salátů. On má hodně specifickou vůni a chuť a přesně lidi se rozdělují na dvě skupiny, jedna ho nesnáší a druhá ho miluje. I v tom je jeho kouzlo. Koriandr je takovej jako hodně života schopný. On, když se někde rozmnoží, tak to teda udělá opravdu důkladně a pořádně. Mně se třeba rozmnožil ve skleníku a všude máme koriandr, ale nám to nevadí, my ho máme rádi.
2: Co koriandr a věda? Jak se k této bylince, rostlince staví?
1: S koriandrem se teď provádí studie, zatím teda jenom v laboratořích a na zvířatech, protože koriandr detoxikuje a údajně dokáže odvádět i těžký kovy z těla.
2: My už jsme říkali, že díky koriandru máme hezky uhlazené to naše trávení. Dokáže ještě něco dalšího?
1: Asi se to o něm moc neví, ale koriandr úžasně sklidňuje naši psychiku. On obsahuje linalol, to je látka, kterou obsahuje třeba i levandule a meduňka, je to stejná látka. A ten linalol podporuje jako takový uvolnění, napětí, podráždění. A on jednak je obsažený v tom koriandru, ale i v té vůni toho koriandru. Takže kdybyste se někdy cítili trochu naštvaní, měli po ruce koriandr, stačí ho rozemnout mezi prsty a přivonět si a hned to všechno odejde.
0: Své místo má koriandr taky v aromaterapii. Esenciální olej ze semen nebo z listů má schopnost rovnat náš hormonální systém. To jen tak na závěr. Iveta Bartošová s vámi, Český rozhlas České Budějovice, 5 hodin 40 minut. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Bylo 6:45 a před námi je nejteplejší den tohoto týdne. SMSka od vás, Planá nad Lužnicí, 19 stupňů, měsíc nad řekou, klid, všechny zdravím a přeji hezký den, podepsána Marie. A co říká Český hydrometeorologický ústav? I nadále očekáváme polojasnou až jasnou oblohu, večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle také bouřka. Odpolední maxima tropických 35 až 38 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách, no ani zady se příliš neochladíme, 31 až 34 stupňů. Pované slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Mám tady také pro vás důležitý komentář meteorologa, protože varování není nikdy dost, předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem, tak nezapomeňte na dodržování pitného režimu. Předpokládané množství srážek do 2 mm při bouřkách ojediněle kolem 10. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Hudební akce, která v letech předchozích probíhala v Rožumberku nad Vltavou, zůstala na řece Vltavě, ovšem stěhuje se na Hlubokou. A právě na festival Hrady CZ vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozvu už za chvíli, protože začíná právě dnes. Do té doby ved, dobré jitro. Aktuální čas 5:48.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice. Jdeme za tipy pro volný čas, abychom se navnadili na víkend.
1: Tipy pro volný čas.
0: Putovní letní kulturní festival Hrady.cz zastaví ode dneška do soboty v Hluboké nad Vltavou. Na louce u Munického rybníka tam dnes vystoupí MiG-21, Vypsaná fixa, Rytmus nebo Rybičky 48, ale také Trautenberg. První koncert festivalu začne v 16 hodin a pozor, vzhledem k extrémním horkům organizátoři povolili 2-litrovou PET láhev s vodou na osobu každý z těchto dní, takže myslím si, že dodržování pitného režimu je na místě a určitě si to užijte. Na počest Franka Sinatry dnes v barokním dvoře Borotín u Tábora zahrají Gavin Skeks and Otto Hejnik Band. Začátek je v 19.30. Vzpomínkový koncert na Valdemara Matušku a jeho písně, které doslova zlidověly a největší hity 60. a 70. let rozezní od 19 hodin zámek v Jindřichově Hradci. Zaspívají Bohuš Matuš, Bára Grafnetrová, Dita Hořínková a Nikol Juricová. V rokové stodole v Horních dvorcích na Jindřichohradecku od 18 hodin vystoupí Laura a její tygři, Nasycen a The Paper Jack. Hung Nasad aneb keltská oslava dožínek vypukne v 18 hodin na Housově mlýně u Tábora. A noční prohlídky na zámku Blatná začínají ve 20 hodin. V kulisách jednoho z nejkrásnějších vodních zámků v Česku se před vámi odehraje osud muže, kterého smrt už více než 700 let nedokáže najít. V Bechyni pořádají dneska od 18 hodin komentované procházky po starém hřbitově. A Mezinárodní festival pouličního divadla v ulicích Starého města v Táboře je ode dneška do neděle. Dětské prohlídky v Klíčnici připravili dnes správci zámku Kratochvíle. První vychází v 9 a poslední pak v 17 hodin. Jsou to dětské prohlídky s Klíčnicí, tak si to také nenechte ujít, hlavně s malými dětmi. Stejně jako pohádkový chlum u Třeboně. Od 10 hodin nabídne pohádky, soutěže nebo taky večerní velký vodnický lampionový průvod, a to od 21.30. Od pódia v kempu Jich směr k hrázi Rybníka Hejtman.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. Vodní záchranáři na Lipně mají kvůli vedrům větší počet zásahů. S historií hradu Kašperk nově seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. I dnešek bude slunečný s teplotami až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes končí škola a začínají tam letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři a na dálnicích hrozí kolony.
4: Dneškem počínaje a o celém víkendu.

0: zásahů při vlně veder na konci června. Kvůli očekávaným extrémním teplotám proto aktuálně navyšují počet hlídek na Lipně. Pokračuje člen vodní záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
1: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby si brali pokrývky hlavy, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
0: Základní prohlídkový okruh hradu Kašperk doplnila nová audiovizuální projekce. S historií města a hradu seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Podle kastelána Václava Kůse byl celý projekt technologicky velmi náročný a je za ním několik měsíců intenzivní práce.
2: Na tom se podíleli mistři, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí vzniku a zániku rubené komnaty, kterou mimochodem pořád máme v západní věži. A toto je druhá, která by měla vhodně doplnit ten základní komentovaný okruh. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
0: Projekce je ve zkušebním provozu. Od soboty se stane součástí každé komentované prohlídky. Firma Štěpánek Auto přestala splácet dluhopisy. Desítky investorů na ní chystají hromadnou žalobu. Část z nich podala na firmu, majitele i klíčové zaměstnance trestní oznámení. Na konci června firma změnila majitele. S investory nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Policisté teď případ vyšetřují. Potvrdila to mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Petr Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje.
3: Počasí.
0: Obloha bude polojasná až jasná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni. Na horách naměří do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihočeských silnicích se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračujeme dále. Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi zůstává u mikrofonu stále Adéla Jirkalová. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 4,5 minuty. A před námi, a připomínám to zas a znovu, je nejteplejší den tohoto týdne s teplotami až do 38 stupňů Celsia. Tak přátelé, hlavně někde ve stínu nejlépe, s dostatkem vody po ruce a nejlépe nohy, řekla bych aspoň v lavoru, kdyby to šlo, až vám skončí vaše pracovní povinnosti. Do té doby nejlépe s klimatizací za zády a v uších s Českým rozhlasem České Budějovice. Děkujeme, že posloucháte. Nová výstava obrazů s názvem Cesta za světlem zaplnila prostory galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Vedle předních postav francouzské krajinomalby návštěvníkům představí také dílo českého malíře Antonína Chytusyho. Více už za chvíli v reportáži, tak si na ní počkejte. Příjemný poslech.

0: Světlo jako ústřední motiv nové výstavy Krumlovské galerie Port 1560 provede návštěvníky vývojem francouzské krajinomalby. Dvoudílná výstava pojmenovaná Cesta za světlem ale představí také tvorbu Antonína Chytusyho. Ten je jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů, ovlivněných právě francouzským uměleckým proudem.
1: To je úplně nejmenší obrázek, který tady máme. Ten formát vidíte, že je skoro pohlednicový. Je to malá dřevěná destička, na které je nahozená krajina širokými i tenkými vlastně jakoby štětci.
2: Popisuje obraz od českého krajináře 19. století Antonína Chytusyho, jeden z autorů koncepce výstavy Radek Volmut.
1: A my jsme chtěli ukázat, v čem byl významný, jakým způsobem je spojený s tím mezinárodním proudem tehdy jakoby moderní francouzské malby, avantgardní.
2: Tvorbu Antonína Chytusyho zásadně ovlivnil jeho pobyt ve Francii, při kterém se nechal inspirovat tehdejší barbizonskou školou. Výstava Chytusyho vybraných děl s názvem Lomy u Paříže a jiné krajiny tedy slouží jako úvod do hlavní části obrazové přehlídky francouzské krajinomalby.
1: Z dnešního pohledu už to může být trošku až komické, ale vlastně to hlavní poučení je, že krajinu člověk nemaluje v ateliéru, ale maluje ji venku přímo tak, jak ji vidí. Takže to bylo vlastně zásadní přelom v krajinomalbě v 19. století, který se odehrál ve Francii, což uvidíme v té druhé části výstavy.
2: Hlavní část výstavy, pojmenovaná Cesta za světlem, mapuje proměnu vztahu člověka ke krajině, jejímu světlu, ale i emocionálnímu prožitku od poloviny 19. století až do roku 1930.
3: Začínáme v první místnosti nejstaršími autory barbizonské školy a postupujeme dál přes vlastně nejvíc inzerovaného autora a taky nejvíc na výstavě zastoupeného, a to Camille Corota, který je takovým spojujícím prvkem vlastně všech těch autorů, který na výstavě jsou, protože on byl všemi uznávaný. Máme tady zastoupené jména jako Flaming, můžu jmenovat Camille Pissara, Armana Guillemena.
2: Doplňuje spoluautorka konceptu Petra Hledík-Jechová. Hlavní výstava francouzské krajinomalby Cesta za světlem a její doplňková část představující díla Antonína Chytusyho je v prostorách Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 18. října. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České

0: počasí.
1: A zakotálala se, myslím, od vás další SMSka, díky za ní a za každou, která třeba ještě dorazí 90 01 03 CB Mezera Podsasi Mezera Text. Mlhavé ráno plus 20 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu, přeje a zdraví Boža. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude nejteplejším dnem týdne, tak pozor na to ve všech směrech, předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. I nadále očekáváme polojasnou až jasnou oblohu, večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle také bouřka. 35 až 38 stupňů Celsia, to jsou páteční slíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách 31 až 34, vítr povane slabý proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách vítr přechodně zesílí, předpokládané úhrny srážek dnes do 2 mm, v bouřce ojediněle kolem 10. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ano, i kapela Mirai se představí v Hluboké nad Vltavou v rámci festivalu Hrady CZ, a to zítra. Mimochodem festival startuje už dnes, to všichni víte, to už jsme si říkali. Ať už se chystáte tedy dnes nebo zítra, a nebo si dopřejete oba dny. Užijte si to. Hlavně žádný stres a tu správnou festivalovou atmosféru přejeme. A téma stresu se nám vlastně hodí do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Tentokrát o takzvaném stresovém hormonu kortizolu.
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z ní tlak, jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuji raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je tady páteční ráno a připravena už je Lenka Rybáčková s čerstvými zprávami. Tak si je pojďme poslechnout. Hezký pátek.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli víc než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Podle starosty Ceuty, který žádal vládu o pomoc, jsou tam teď přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Extrémní počasí může v následujících dnech omezit vlakový provoz. Varování hydrometeorologů před teplotami mezi 35 až 39 stupni Celsia platí pro většinu území republiky. Cestující vlakem by u sebe měli mít užívané léky a dostatek tekutin. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové je vhodné využívat spoje na okraji dne. O provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Observatoř na Kleti se během letní turistické sezóny otevírá veřejnosti. V červenci a srpnu nabízí komentované prohlídky v jedné ze dvou kopulí. Návštěvníci můžou vidět velký zrcadlový dalekohled a také největší čočkový dalekohled v republice. Uvnitř kopule je připravena výstava astronomických snímků planetek a galerie fotografií komet. Informoval o tom astronom Miloš Tichý. Exkurze se konají během prázdnin denně. První začíná v 10:30 a poslední v 15:30. Dnes začíná multižánrový festival Prázdniny v Telči. Za 17 dní na 8 festivalových scénách vystoupí více než 150 umělců. Zahajovací koncert na zámeckém nádvoří odehraje Vlasta Redl. Produkční Vojtěch Kolář upozorňuje, že festival letos poprvé nabídne také cirkusovou scénu se šapito cirkusu Hoply. Obloha dnes bude slunečná, večer přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty do 38 stupňů, na horách do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Co může mít společného řezník, náklad čerstvého masa a 30 tisíc korun v pokladně? Vyprávění o tom, jak jedna noční cesta z Vacova do Prahy překazila v roce 1931 pokus o vyloupení místní kampeličky, poslouchejte už za chvíli v jeho české vlastivědě Českého rozhlasu České Budějovice. Připravili ji archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se jí už za pár minut. Hned co dospívají Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Hezké ráno.

0: Jihočeské vlastivědě vyslechnete příběh o tom, jak vacovský řezník Kouba zhatil pokus o loupež. Spořitelní a záložní spolky, neboli kampeličky, bývaly v první polovině 20. století malá úvěrní družstva, která lidem na venkově umožňovala nejjednodušší peněžní transakce, především ukládání a půjčování peněz. Proto vždy mívali v příruční pokladně určitou hotovost, která čas od času mohla lákat zloděje. K jednomu takovému pokusu o vloupání došlo například 25. června 1931, asi 2 hodiny po půlnoci v šumavském Vacově. Neznámí lupiči se pokusili po žebříku dostat do kanceláře kampeličky v prvním patře domu. Jeden z nich vylezl nahoru a chtěl rozbít okenní tabulku. V tom se ale ozval zvuk automobilu. To vacovský řezník František Kouba právě mířil s čerstvě naloženým masem do Prahy. Zloději se vylekali a utekli. Když Kouba spatřil u okna postavený žebřík, který tam lumpové ve spěchu ponechali, zalarmoval lidi v obci a četníky. Vacovská kampelička následně věnovala řezníku Koubovi menší odměnu, protože jen díky němu nepřišla o zhruba 30 000 korun, které měla tehdy v pokladně uložené.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Madonna zpívá Holiday v překladu prázdniny. Ty jsou v podstatě ve své polovině, protože dnes tady máme 31. červenec. A vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Počasí.
0: 6:45 máme právě teď a na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová. Krásné ráno přeji.
2: Dobrý den.
0: Tak dnes, a máme už to od vás avizováno, bude nejteplejší den tohoto týdne. Jak máme aktuálně na jihu Čech?
2: Já to vezmu teď s dovolením z hlediska celé republiky. Je jasno až polojasno, přes západní Moravu západ Moravy k východu přechází pás větší oblačnosti. Na Pardubicku se objevují i přehánky. Teplota je teď mezi 16 a 25 stupni, Březník ten je nejchladnější 4,2. V Českých Budějovicích je jasno 18,5 stupně, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1018 hektopaskalů. Na Choráňově je jasno a 19 stupňů a vítr jižní 1 metr za sekundu.
0: Tak teď k tomu, na co už upozorňujeme během dnešního rána, jak vysoko se dnes odpoledne dostanou ty teploty.
2: Na střední Evropou se vlní studená fronta a před ní k nám proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasno až polojasno, k večeru pak od západu začne přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Teplota ta dneska vystoupí na 35 až 38 stupňů, takže to vypadá na rekordy, a na Šumavě bude, nebo na horách vůbec, mezi 31 a 34. Vítr povane slabý proměnlivý, jenom v bouřkách bude zesilovat. Bio je na vysoké zátěži.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko při pátku?
2: Vyšlo v 5:34 a zapadne ve 20:42.
0: Tak zmíníme také nějaké teplotní rekordy. Tuším, že dnes je budeme asi i lámat.
2: Ano, maximum z roku 1994 má hodnotu 35,5 stupně, takže tam je ta pravděpodobnost velice vysoká, a minimum z roku 1935 je 4,7. No, tam se nedostane.
0: Dnes máme tedy horký den. Jaká bude noc a co přinese sobota?
2: Řekněme, že méně horké počasí. Ta zvlněná studená fronta už postoupí na naše území. Čekáme většinou oblačno a místy přehánky nebo bouřky. Teplota ráno klesne na 20 až 17 stupňů, přes den vystoupí na 30 až 33 a na horách bude kolem 27. Povane mírný vítr západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat. Bio zůstane na trojce.
0: Jsme na tom podobně s tím hlasem Evy, buďte v klidu. No. Dáme si hodinku v našem rozhovoru přestávku a za hodinu se opět přeptáme na předpověď počasí. Byla s námi Eva Houbová, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Menší lodě, ale i rybáře kontrolují o prázdninách vodní policejní hlídky na přehradách. Desítky plavidel zastaví například na turisty oblíbeném Orlíku. A pokud je to třeba, vyrazí z lodě i na břeh. Jednu z kontrol vám ukážeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Máme připravenou velice zajímavou reportáž. Tak si ji nenechte ujít, teď už Josef Laufer. Pátek s datem 31. července 2026.
4: Jak

písničku už stokrát přes.

hlávek stál tak.

0: Desítky malých plavidel na vodních nádržích každoročně zkontrolují policejní hlídky na Orlické přehradě. Nejčastěji míří rovnou do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempů. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz. Přímo z vody kontrolují hlavně doklady a alkohol za kormidlem.
1: Policie České republiky, provedeme kontrolu, předložte mi doklady od lodi a vůdce malého plavidla.
2: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
1: Tak to je v pořádku. Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku. Podobu tónu. Tak je to v pořádku.
3: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na 2 dny. Dneska jsme si počeli na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
2: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
1: Od kdy tu jste?
4: Tak jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
1: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
2: Povolenku musel ukázat třeba pan František z Kladna.
5: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pytlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
2: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
1: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle, protože tam je povolená plavba pouze ve výtlaku, a dále se zaměřujeme na vodní sporty, aby se pohybovali v těch vytyčených trasách.
2: Kontroly připomínají klasické dopravní akce na silnicích, vysvětluje jeho česká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
6: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, to taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
2: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou, přestože je hladina nádrže kvůli suchu přibližně o 10 metrů níž než obvykle.
1: Odvíjí se to hlavně od počasí a taky od stavu vody, kde tady na Orlíku máme teď poměrně málo vody, takže ten provoz není tak velký. Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
2: Podle něho vyrážejí hlídky na vodu spíš preventivně. Ostré zásahy jsou výjimečné.
1: Řekl bych zhruba tak jednou do měsíce. Většinou to bývá, když se po někom pátrá, anebo k nějaký vážný plavební nehodě nebo k něčemu, k čemu je potřeba.
2: Jeho čeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Z Orlické přehrady Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Název této písničky vám snad ani nechci překládat, ale jen tak pro zajímavost, pondělí, nelekejte se, je tady páteční ráno, to, na které jste všichni čekali. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jdeme na zprávy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Provozovatelé kempů v oblasti Lipenské přehrady mají slabou turistickou návštěvnost v polovině sezóny. Policie hledá svědky krádeže nafty z kombajnu na Prachaticku. Bude slunečno, naměříme až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Mimořádná dodávka 1000 balení léku tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
3: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
4: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
5: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
4: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
6: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
4: V Česku je ale ročně potřeba 4

0: pobyty nebo jednodenní výlety.
1: Policisté pátrají po zloději nafty z odstaveného kombajnu u Protivce na Prachaticku. Na začátku tohoto týdne ji odčerpal z palivové nádrže stroje. Zbytek znehodnotil pískem. Případ policisté řeší jako poškození cizí věci. Pokračuje policejní mluvčí Martina Joklová.
2: Pachatel z nádrže nejprve odcizil nejméně 200 litrů motorové nafty a následně do nádrže nasypal písek, čímž znehodnotil dalších nejméně 400 litrů nafty. Poškozené firmě tak způsobil škodu za více jak 22 tisíc korun. Po pachateli netoličtí policisté pátrají a zároveň žádají případné svědky o informace, které jim můžete poskytnout na tísňové lince 158.
1: Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí. Uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují. Podle pákistánských úřadů ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balúčistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan.
3: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Páteční obloha bude jasná až polojasná, večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách v rozmezí 31 až 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I páteční jihočeské ráno se dostalo do své poloviny, 7 hodin k tomu 4,5 minuty. V kalendáři dnes 31. červenec, svátek slaví Ignác, tak přejeme jen to nejlepší. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a za chvíli už také Lucie a Šrouby do hlavy. Dost možná před víkendem budete cestovat za víkendovými radovánkami, co? Ať už na chaty, chalupy, na nějaký ten festival, či na dovolenou do zahraničí. My si posvítíme na cestování s domácím mazlíčkem, konkrétně už za chvíli v rámci rozhlasového sloupku. Tak si to nenechte ujít.

0: Léto je časem cestování a poznávání. Někdy musíte cestovat i se svým domácím mazlíčkem, protože se o něj v době vaší nepřítomnosti doma nemá kdo postarat. S pejskem nebo s kočkou cestuje ledaskdo, ale s papouškem? Jiří Březina starší, autor dnešního rozhlasového sloupku. Ano, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Papoušek je asi nejinteligentnější z domácích mazlíčků, pokud vám rodina nedovolí slona. Papouščí povaha je ale komplikovaná a nikdy nevíte, jak se v nové situaci zachová. Naše Senegalka Pětka mi třeba klidně sedí na rameně i v ohlušujícím kraválu při vrtání do zdi. Ale pak vezmu do ruky barevnou tušku a Pětka zděšeně prchá. Proto jsme na první společnou cestu autem hleděli s obavami. Už proto, že převozní klec je podstatně menší než ta normální, a k tomu hluk a drncání. A začátek opravdu nebyl žádná sláva. Pětka se sice nechala strčit do klece, ale poplašeně skákala z bidýlka na bidýlko, občas upěnlivě pípla a její utrápené pohledy prozrazovaly, co si o takovém zacházení myslí. Museli jsme vyjet. Pasažérka na zadním sedadle za chvíli přestala vyvádět, ale do klidu měla pořád daleko. Když jsme dorazili do cíle a otevřeli klec, vrhla se na mě, jako by zrovna unikla samotnému peklu. A držela se jako klíště. Její vyčítavý pohled říkal, jak se mi to mohl udělat. Po pár dnech jsme balili na zpáteční cestu. Pětka za těch pár dní nejspíš došla k názoru, že cestování je vlastně docela fajn. Do klece vlezla skoro dobrovolně a cestou seděla na bidýlku odhodlaně a pevně jako kapitán na můstku. S nadhledem sledovala cestu i mě a byla v pohodě. Úplně jiná cesta. Snažil jsem se odhadnout, co Pětku tak krásně uklidnilo. Možná cestu tam považovala za pokus se jí zbavit a odvést ji od nás natrvalo. A když se to nenaplnilo, stresu se dokonale zbavila. Papoušci nás mají především rádi a je jim vlastně jedno, kde zrovna jsou. Hlavně, když jsou tam s námi. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas České

0: počasí.
1: A jdeme na četné SMSky od vás. Velmi si vážím toho, že jste si našli chvilku. Dorazilo jich opravdu hodně a zdravím vás všude tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Černovice u Tábora 20 stupňů Celsia, podepsán Folta. Ve Velešíně jasno 17 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar jasno, klidno 19 stupňů. Hezký poslední červencový den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 19 stupňů. Hezký den přeje a srdečně zdraví Marie. Od svatého Ignáca léto se obraca. Děkujeme za tuhle pranostiku přidanou. Kamenice nad Lipou, polojasno 18 stupňů, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Větřní 19 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Tak takové jsou zprávy od vás o stávajícím počasí. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Je tady nejteplejší den týdne. Očekáváme jasno až polojasno. Večer od západu přibude mraku a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Páteční nejvyšší přislíbená maxima 35 až 38 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách, ani tady se příliš neochladíte, 31 až 34 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. V bouřkách vítr přechodně zesílí. Mám tady i důležitý komentář od meteorologa. Vzhledem k vysokým teplotám bude i nadále přetrvávat velmi silná zátěž teplem. Tak s tím počítejte a hlavně nezapomeňte na dodržování pitného režimu. Předpokládané množství srážek dnes do 2 mm v bouřkách ojedinělé kolem 20 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině.
1: Od rána do večera se v pražském IMAXu točí filmový pás s filmem Odyssea. A protože jde o jedno z mála kin na světě, kde ji můžete vidět v originálním 70mm formátu, někteří diváci kvůli projekci přiletí i ze zahraničí, třeba z Itálie, Německa nebo Gruzie. Jak vypadá filmová výprava za Odysseou, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli.

0: Pro některé fanoušky není Odyssea jen název nového filmu Christophera Nolana, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí ze 70 mm filmového pásu totiž míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo z Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
1: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70 mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
3: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: Alessandro a Stefan vůbec potkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
2: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu a já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: A připravena už je opět Lenka Rybáčková, která pro nás připravila čerstvé zprávy.
4: Je 7:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice. Nafta v Česku za týden zdražila o víc než 1,50 Kč. Litr teď stojí v průměru 43,90 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 vzrostla pomalej, a to o 29 Kč na průměrný 42,33 Kč za litr. Nejlevnější benzin v Jihočeském kraji prodávají na Táborsku, kde litr v průměru stojí 41,83 Kč. Za naftu řidiče zaplatí na jihu Čech nejméně na Českokrumlovsku, průměrně 43,80 Kč za litr. Nejdražší paliva v kraji jsou na Písecku. Základní prohlídkový okruh hradu Kašperk doplnila nová audiovizuální projekce. S historií města a hradu seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Podle kastelána Václava Kůse byl celý projekt technologicky velmi náročný a je za ním několik měsíců intenzivní práce. Od soboty se projekce stane součástí každé komentované prohlídky. Až do 20. srpna můžou návštěvníci zámecké lékárny v Třeboni na Jindřichohradecku poznat hostitelské zvyky Petra Voka. Stolování posledního Rožmberka přiblíží hrané prohlídky s názvem O jídle, pití a stolování s paní Zuzanou a kuchařem Jáchymem. Na prohlídce se dvěma herci a jedním civilním průvodcem návštěvníci dostanou také sklenici vína a dobovou jednohubku. Ve druhém předkole českého fotbalového poháru MOL Cup porazila Hluboká nad Vltavou Soběslav. Ve středu 12. srpna se hlubočtí fotbalisti utkají na domácím hřišti s Arytmou Praha. Páteční obloha bude jasná až polojasná. Večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Naměříme až 38 stupňů, na horách do 34. Slabý, proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: K nehodě dvou aut a autobusu došlo na silnici 153 u obce Hamr v okrese Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pouliční divadlo, nový cirkus i umělci z Jižní Ameriky zaplní od pátku centrum Tábora při festivalu Komedianti v ulicích. O letošním ročníku si povíme víc už za pár minut tady v jižním ránu na jeho, respektive na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jelen, ještě jednu noc, písnička, kterou pro vás máme.

0: 15. ročník festivalu Komedianti v ulicích začne dnes v Táboře. Do neděle nabídne na Žižkově náměstí a v okolních ulicích nový cirkus, akrobaci, klauniády, pohybové divadlo a také koncerty. Letos přijedou také umělci z Brazílie a Argentiny. A podrobnosti probereme teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radkou Šimkovou. Dobré ráno.
1: Krásné ráno z Tábora.
0: Komedianti v ulicích letos slaví 15. ročník. Co jste pro návštěvníky připravili a co by si podle vás z letošního programu neměli nechat ujít?
1: Tak já bych určitě třeba zmínila v Brusu novou premiéru akrobatické dvojice, kterou tvoří Martina Ilichová a Lukáš Makáček. Ta akrobatická performance jmenuje O kruzích a lidech a vlastně připomíná tanec muže a ženy, odehrávající se vlastně úplně ve všech částech kruhu a v pozicích, které fyzikální zákony dovolují. A návštěvníci budou mít možnost vlastně vidět tanec, který neviděli. A vlastně v loni jsme díky nepřízně počasí si návštěvníci moc neužili takovou tu naši novinku a to byly obří loutky bocirku. Proto jsme je samozřejmě pozvali znovu a i s představením, které se jmenuje Teatro Oculus. Takže určitě zvu, prostě je to krásný. Na velké obří loutky se budou pohybovat po náměstí a okolí. A nebudou chybět i české premiéry, takže doporučuji představení Bratří v triku, které se jmenuje Pošťáci anebo Holektiv s představením Pradleny například.
0: Výrazné zastoupení mají letos také umělci z Jižní Ameriky. Kdo přijede a co do ulic Tábora přivezou?
1: Tak třeba již dnes večer v 7:30 předvedou nevšední a deliberující triky vlastně brazilský showman Inka Clown Show, který na 6-metrové tyči vlastně předvede akrobatické umění. A třeba hned ve 20 hodin na Žižkově náměstí argentinský novocirkusový tandem, který si říká Circo Ecap, ukáže, jak nevídané kousky je možné třeba dělat s hromadou obyčejných balíků. Jejich činy se budou začílené, ale když jim dáme důvěru, věřím, že budete okouzleni. A ta cirkusová disciplína představí i cirkusovou disciplínu věšení za vlasy. Takže já myslím, že třeba dneska páteční večer bude ve znamení vlastně našich zahraničních umělců například.
0: Mm-hmm. Pouliční divadlo znamená i to, že mezi účinkujícími a diváky není velká bariéra. Budou se moci návštěvníci do programu také sami zapojit?
1: Určitě, v tom si právě myslím, že ten festival je krásný, protože vystupující již počítají s nějakou interakcí a zapojení samozřejmě diváků, takže třeba už v 7:30 dneska Inka Clown přizve 400 muže, aby mu pomohli, takže bude to zajímavé a plnost těch součástí je samozřejmě interaktivní, takže návštěvník je vždycky součástí nějakého představení a pro ty třeba, které zajímá tohleto umění cirkusové a artistické, tak tam bude díl na žonglování a díl na divadelního líčení a je to samozřejmě pro všechny, nejenom pro ty malé, i pro ty velké, protože mě vždycky fascinují třeba ty tatínci, jak tam krásně žonglují na tom náměstí, takže se vlastně může zapojit každý, kdo chce.
0: Festival na 3 dny obsadí Žižkovo náměstí a část centra. S jakými dopravními omezeními musí řidiči a cestující MHD počítat?
1: Já děkuji, že to zmiňujete, protože samozřejmě Tábor čeká tento 1. srpnový víkend opravdu plnou vytíženost parkovacích ploch, proto upozorňujeme dopředu řidiče, návštěvníky na malou kapacitu parkování v tom bezprostředním okolí Starého města. Na Žižkově náměstí vlastně jsou vyblokovaná parkoviště pro pořadatele od pátku do neděle a my jsme vlastně z důvodu bezpečnosti těch návštěvníků uzavřeli Žižkovo náměstí vlastně po celé ty 3 dny, v pátek od 5 do půlnoci, v sobotu od 1 do půlnoci a v neděli od 1 do 8. do 18, takže i ta obslužnost vlastně nebude, autobusy nebudou zajíždět až na Žižkovo náměstí, takže návštěvníci musí vystoupit na zastávkách předtím. A samozřejmě všechny prostě prosím, přijďte pěšky, využijte městskou hromadnou dopravu a pokud přijedete samozřejmě automobilem, tak využijte parkoviště, které jsou doporučené vlastně v mapě na festivalu, uložené na Facebooku i na našich stránkách. Festival je zdarma, takže přijďte určitě všichni, těšíme se na vás.
0: Do Tábora nás na 15. ročník festivalu Komedianti v ulicích pozvala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková. Děkujeme, ať se vám akce vydaří a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, na viděnou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A součástí jeho českého rána je samozřejmě také pravidelná předpověď počasí. Ani ta ve 7:45 nesmí chybět. Vítám meteoroložku Evu Houbovou s první otázkou pro tuhle chvíli. Jak se situace na jihu Čech změnila za poslední hodinu? Dobré ráno.
2: Dobrý den. Pořád je slunečné počasí a teplota se zatím příliš nezměnila. Je mezi 18 a 23 stupni, na horách těch nejchladnějších místech kolem 10. V Českých Budějovicích je jasno 21 stupňů, a na jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1017,5 hektopaskalu. Na Choráňově je jasno a 20 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: Jaký bude zbytek dnešního dne?
2: Horký. Na střední Evropou se vlní studená fronta a před ní k nám proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasno až polojasno a potom k večeru začne přibývat od západu oblačnost a místy se taky objeví přehánky a bouřky. Teplota vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách na 31 až 34. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a pak v těch bouřkách bude zesilovat. Bio je na vysoké zátěži.
1: To horko asi úplně neprospívá stavu vody v jeho českých řekách, nemýlím se?
2: No, opravdu ne. Na Soumarském mostě platí zákaz splouvání, je tam stav 38 cm. Splavná je jenom Vltava z vyššího brodu, 64 cm a průtok 7,3 metru krychlového za sekundu. Lužnice i Otava jsou nesízné. Teplota vody je teď mezi 20 a 23 stupni, Lipno včera hlásilo 23,4.
1: Věnovat se budeme také víkendu, který je před námi. Tak jaká bude dnešní noc a co nás čeká v první srpnový den?
2: To už se projeví ta zvlněná studená fronta. Bude oblačné počasí a místy přehánky nebo bouřky. Teplota ráno klesne na 20 až 17 stupňů, přes den vystoupí na 30 až 33 a na horách bude kolem 27. Vítr povane mírný západní směru 2 až 5 metrů za sekundu a zase v bouřkách bude zesilovat. Bio zůstane na trojce.
1: A ještě jaká bude neděle?
2: To už bude pod vlivem tlakové výše. Čeká nás slunečno a jen ojedinělé přehánky. Teplota ráno kolem 17, odpoledne do 32 stupňů. Vítr mírný východních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Eva Houbová to má vždy vyměřené na vteřiny s tím hlasem. Pro tuhle chvíli předpověď za námi. Spojíme se opět za hodinu. Tak se těším. Naslyšenou.
2: Já taky. Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes se spolu s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, vydáme na hory. Už za chvíli prozkoumáme tajemství tamních rašelinišť, tak si to nenechte ujít. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, teď už i s Petrou Janů.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Autobazar Štěpánek Auto nesplácí dluhopisy. Investoři podali trestní oznámení. Policisté o prázdninách kontrolují na přehradách výbavu a zabezpečení plavidel. Na Šumavě dnes začínají železnorudské slavnosti. Dnešek bude slunečný s teplotami až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze. Obrátili se na policii, potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
3: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
1: Štěpánek Auto měla víc než 20-letou historii. Dluhopisy vydávala už od roku 2020 a celkem od investorů vybrala víc než 500 000 000 korun. V červnu ovšem majitel Petr Štěpánek firmu prodal a od té doby se údajně ze zdravotních důvodů zdržuje v zahraničí. Desítky malých plavidel zkontrolovali od začátku prázdnin jihočeští policisté na Orlické přehradě. Zaměřují se hlavně na bezpečnostní prvky na lodích a alkohol za kormidlem. Kromě plavidel kontrolují mimo jiné i rybáře na břehu. Podle mluvčí jihočeských policistů Kamily Čuřínové Ingrišové zasahují hlídky také na Lipně nebo Hněvkovické přehradě.
4: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, tu taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
1: V Železné Rudě dnes začínají dvoudenní městské slavnosti. Nabídnou koncerty, soutěže a další doprovodný program pro děti i dospělé, upřesňuje místostarosta města Filip Brož ze Sdružení nezávislých kandidátů.

0: 34 lidí. Po přeživších dál pátrají záchranné týmy v nákupním centru, které se zřítilo ve městě Kašima. Podle úřadů tam zřejmě po otřesech vybuchl unikající plyn. Před explozí se podařilo evakuovat zhruba 3000 lidí. V době výbuchu ale uvnitř zůstali někteří zaměstnanci.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude jasná až polojasná, večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytovat přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách v rozmezí 31 až 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ke střetu dvou osobních aut a autobusu došlo na silnici 153 u obce Hamr v okrese Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jihočeské ráno vplouvá do své dnešní čtvrté hodiny. Je to poslední jihočeské červencové ráno, protože dnes máme 31. Zítra už nový měsíc, srpen. A v podstatě i prázdniny jsou ve své polovině. A v polovině letní sezóny hlásí kempy v okolí vodní nádrže Lipno velmi slabou sezónu. Turisté raději volí jednodenní výlety. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli v reportáži. S vámi u mikrofonu i nadále zůstává Adéla Jirkalová, tak dobré ráno a odměnou za to, že nás posloucháte, za což děkujeme vám, budiš Petr Nať. Láska je tu s námi. Příjemný poslech.

0: Při pátku vám přeji, ať se i vás dotkne láska a nejlépe v dnešním nejteplejším dnu tohoto týdne, ať se vás dotkne nějaký ten stín. Tam bude úplně nejlépe. Polovina letních prázdnin je za námi a turistická místa v Česku zažívají špičku sezóny. I přesto ale kempy v oblasti Lipenska hlásí slabý zájem návštěvníků. Oproti minulému roku na některých místech chybí i třetina milovníků táboření pod stanem, v chatkách nebo v obytných vozech.
1: Místo vysoké vytíženosti v prázdninovém období teď provozovatelé kempů na pobřeží Lipenské přehrady hlásí slabou návštěvnost a viditelný propad. Třeba v autokempu Jenišov u Horní Plané teď na špičce turistické sezóny chybí třetina kempařů, říká provozovatel Pavel Hajný.
2: Zatím je to taková bída, myslím si, že to začne teď o víkendu, kdy začnou prázdniny v cizině, co se týče Německa. Ovšem rozhoduje počas, jak říkám, no a zatím teďkom přejel, lidi nejsou, ale snad se to opraví a dožene.
1: Podle některých provozovatelů kempů nižší návštěvnost zapříčinily informace o kvalitě vody v Lipenské nádrži.
2: Bylo to hlavně kvůli tomu, co vyšlo v reportážích v televizi, spojen Senice, psi a tady to, ale za mě je voda čistá teďkom aktuálně.
1: Odlišnou zkušenost v letošním období má ale třeba kemp Jestřábí. Pokračuje recepční Hana Bláhová.
3: Náš kemp vlastně je hlavně jako na závodech, takže jo, obsazenost mimo závody je menší, ale jinak přes závody kdy máme víceméně plno. Tenhle víkend tady měli nějaké soustředění a tak, takže bylo úplně obsazeno, ale jinak jako mimo závody je to trochu slabší. Takže my to jako vyrovnáváme tím. No.
1: Slabší turistickou sezónu potvrzuje i nezávislá starostka obce Černá v Pošumaví Irena Pekárková.
4: Opravdu letos je to velmi, velmi slabý. Je tady hodně málo lidí, protože je to viditelný. Jak nechodí lidi do obchodu, tak i na pláži nejsou vidět, na parkovišti nejsou vidět.
1: Podle Jitky Labajové z Jihočeské centrály cestovního ruchu, ale i přes aktuální pokles ubytovaných lidí v kempech, zájem navštívit oblast Lipenska trvá.
5: Ale zároveň od řady podnikatelů a poskytovatelů služeb slýcháme, že návštěvnost je zatím spíše nižší než ve stejném období loňského roku. V posledních letech zároveň sledujeme změnu v chování návštěvníků. Lidé častěji plánují pobyty na poslední chvíli a více využívají kratší pobyty nebo jednodenní výlety.
1: Upřednostňování jednodenních návštěv nejenom v okolí Lipna potvrzuje také předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Marek Šimon. I on za první pololetí sezóny v oblasti Krumlova sleduje mírný pokles zájmu.
6: Podle statistik, tak co se týče návštěvnosti zámku, tak tam jsou plus minus stejné čísla, jako byly loni. Je vidět, že co se týče ubytování, tak tam je mírný pokles. Co se týče jednodenních návštěvníků, tak tam je mírný nárůst. Takže ono je taky těžký. Spíš teda je vidět, že ty lidi volí individuální návštěvu a hlavně o víkendu.
1: Po slabším začátku návštěvnické sezóny teď provozovatelé kempů doufají ve zlepšení situace v druhé polovině prázdnin. Spoléhají také na zahraniční turisty. Z Lipenska Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Co říkají rosničky o dnešním dni, tak vzhledem k vysokým teplotám bude i nadále přetrvávat velmi silná zátěž teplem. Konkrétně půjde o vůbec nejteplejší den tohoto týdne. Očekáváme jasno až polojasno. Večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. 35 až 38 stupňů Celsia, to jsou páteční přislíbená nejvyšší maxima. Na horách v 31. červencový den naměříte 31 až 34 stupňů. Vítr dnes povane proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Pršet bude do 2 mm jsou srážkové úhrny, v bouřkách ojediněle kolem 20 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne ovšem dobré.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Teď máme pátek, 8 hodin k tomu 18 minut a pokračuje jeho české ráno. A na festival, který po 15 letech mění místo konání, vás pozveme už za pár minut v tipech pro volný čas. A také vás pozveme i na jeden z nejkrásnějších vodních zámků. Tak si to nenechte ujít. Do té doby dvojice Tina Turner a Sting.

0: Tina Turner a Sting, za chvíli také poetika ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
0: Putovní letní kulturní festival Hrady.cz zastaví ode dneška do soboty v Hluboké nad Vltavou. Na louce u Munického rybníka tam dnes vystoupí MiG 21, Vypsaná fixa, Rytmus nebo Rybičky 48. Zítra se pak představí Tomáš Klus, Miraj, Harley nebo Daniel Landa. Festival Hrady.cz startuje dnes v 16 hodin a pozor, organizátoři výjimečně povolili jednu PET lahev s vodou na osobu s sebou, a to kvůli horku. Na počest Franka Sinatry dnes v barokním dvoře Borotín u Tábora zahrají Gavin Skeks a Otto Hejnic Band. Začátek je v 19.30. Vzpomínkový koncert na Valdemara Matušku a jeho písně, které doslova zlidověly, a největší hity 60. a 70. let rozezní od 19 hodin zámek v Jindřichově Hradci. Zaspívají Bohuš Matuš, Bára Grafnetrová, Dita Hořínková a Nikol Ďuricová. V rokové stodole v Horních dvorcích na Jindřichohradecku dneska od 18 hodin vystoupí Laura a její tygři, Nasycen a The Paper Jack. Hagnasat a aneb keltská oslava dožínek vypukne v 18 hodin v Housově mlýně u Tábora. A noční prohlídky na zámku Blatná začínají ve 20 hodin. V kulisách jednoho z nejkrásnějších vodních zámků v Česku se před vámi odehraje osud muže, kterého smrt už více než 700 let nedokáže najít. V Bechyni pořádají od 18 hodin komentované procházky po starém hřbitově. A Mezinárodní festival pouličního divadla v ulicích Starého města v Táboře je ode dneška do neděle. Dětské prohlídky s klíčnicí připravili dneska správci zámku Kratochvíle. První vychází v 9 a poslední pak v 17 hodin. A pohádkový chlum u Třeboně od 10 hodin nabídne pohádky soutěže nebo taky večerní velký vodnický lampionový průvod, a to od 21.30 od pódia v kempu Jich směrem k hrázi rybníka Hejtman.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalou.

tancovat.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nedostatkový lék pro pacientky s rakovinou prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou 1000-kusovou dávku z Dánska. Další 1000 balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. Podle tamního automotoklubu to souvisí s tím, že v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. A tak mnoho lidí na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Loni německé úřady evidovaly přes 4000 dopravních kolon. O provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Dosud neznámou populaci kriticky ohrožené rostliny líkovce vonného objevili botanici na Třebíčsku. Nález zaznamenali při sledování lokality Koníklece Velkokvětého. Vědci Luděk Čech a Josef Komár. Je podle agentury ochrany a přírody malého vzrůstu a na jaře je nápadný díky růžovým a výrazně vonícím květům. V současné době roste na zhruba 20 lokalitách v Česku a na Moravě. Páteční obloha bude slunečná. Večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Naměříme až 38 stupňů, na horách do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policisté vyšetřují nehodu dvou aut a autobusu na silnici 153 u obce Hamr na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A dřív než v našem vysílání proběhne bitva o Karlův most a hrát bude a zpívat Michal Prokop, tak mi dovolte, abych vás pozvala k dalšímu rozhovoru, který pro vás chystáme. 182 jachtařských posádek ze 27 zemí světa už zítra na Livenské přehradě poměří své síly. Společně budou soutěžit na prvním mistrovství Evropy lodní třídy 29R pořádaném v Česku. Více za pár minut.

0: Úplně jiná bitva se odehraje hned brzy tady u nás na jihu Čech. Ano, nejlepší evropští jachtaři do 18 let už tento víkend na Lipenské přehradě poměří síly na mistrovství Evropy lodní třídy 29R. Šampionát potrvá až do 8. srpna v jachetním klubu Černá v Pošumaví na Lipně. Jedná se o historicky první evropské mistrovství této lodní třídy v České republice. A více o akci nám teď přiblíží prezidentka České asociace lodní třídy 29R a 49R Jana Košťálová, kterou vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kolik posádek, paní Košťálová, se do šampionátu přihlásilo? Prozraďte.
1: Tak v tuto chvíli máme přihlásených 182 lodí, což vzhledem k tomu, že se jedná o dvouposádkovou loď, tak znamená 364 závodníků z 27 zemí.
0: To jsou počty. Jak dlouho trvala příprava a v čem je specifická jeho organizace tady u nás na Lipně?
1: Příprava trvala přibližně rok. My jsme členy asociace, mezinárodní asociace 29 a už řadu let pořádáme závody evropského poháru. Mistrovství Evropy a mistrovství světa se každý rok pořádá v jiném místě a mezinárodní asociace oslovuje ty národní asociace s možností přípravy šampionátu. No a právě před rokem jsme připravili nabídku a byli jsme vlastně na základě této nabídky osloveni letos mistrovství Evropy tady u nás na Lipně uspořádat. No ale ten rok vlastně není dostatečný. Vlastně tomu, abychom mohli takovéhle mistrovství uspořádat, předcházela a i předchozí práce v oblasti jachtingu, kdy jsme vlastně pořádali mistrovství, juniorské mistrovství Evropy v lodní třídě 49R, mistrovství pro dětskou lodní třídu RSFEVA, mistrovství Evropy. No a díky těmto referencím jsme pak vlastně mohli doložit, že jsme takhle velký vlastně šampionát schopni uspořádat.
0: Mohla byste prosím stručně popsat průběh samotných závodů?
1: Tak v podstatě v sobotu a v neděli probíhá registrace, samotné zahájení bude v neděli, no a během pondělí až středy proběhnou kvalifikační rozjížďky, od čtvrtka do soboty pak proběhnou finálové rozjížďky, každý den maximálně 4 denně, no a v sobotu se rozhodne o vítězi, tedy mistru Evropy.
0: Na mistrovství Evropy lodní třídy 29R nás pozvala prezidentka České asociace lodní třídy 29R a 49R Jana Košťálová. Já děkuji, že jste si ve svém nabitém diáři našla čas na tento rozhovor. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a zvu všechny posluchače, aby se přijeli podívat na Lipno. Bude to krásný obrázek Lipno plné plachet.
2: Český rozhlas České Budějovice.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho, ho, ten kdo nepřekládá.

skladníků jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Tři čtvrtě na devět, nejvyšší čas si opět popovídat o počasí. Co říkáte? Je to potřeba?
1: Počasí.
0: Protože dnes bude výrazné horko. O něm nám více prozradí meteoroložka Eva Houbová, které se ovšem jako první zeptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Pořád máme slunečné počasí a teplota roste. Teď je mezi 20 a 25 stupni. Nejchladněji, co tak vidíme, Kvilda Perla 17,6. V Českých Budějovicích je teď jasno 24,5 stupně, bez větří, tlak přepočten na hladinu moře 1017 hektopaskalů pomalu klesá. Na Choráňově je jasno a 24 stupňů, vítr jižní 1 metr za sekundu.
0: Ta rtuť teploměru, ta snad dnes ani nebude k zastavení, je to tak?
2: No, vypadá to tak. Na střední Evropou se vlní studená fronta a před ní k nám proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Čekáme slunečné počasí, pak k večeru začne od západu přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky a bouřky. Vypadá to, že ty bouřky přinesou hlavně nárazy větru a půjdou k nám od jeho západu z Bavorska. Teplota vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách na 31 až 34. Povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ale v bouřkách, jak už jsem řekla, bude zesilovat. Bio je na vysoké zátěži.
0: To bychom měli kompletní červenec. Jak odstartujeme srpen?
2: Tou zvlněnou studenou frontou. V noci a zítra čekáme oblačné počasí a místy přehánky nebo bouřky. Vypadá to, že jejich hlavním rizikem by opět měly být nárazy větru a možná i kroupy. Ale bude jich asi poměrně málo plošně. Teplota ráno klesne na 20 až 17 stupňů, přes den vystoupí na 30 až 33, takže se aspoň o fous ochladí a na horách bude kolem 27. Vítr mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a bio na trojce.
0: Budou stejně tropické i další dny?
2: Ano. To už přes naše území přejde tlaková výše. V neděli i v pondělí čekáme polojasné počasí s ojedinělými přehánkami. Teplota bude ráno po oba dny kolem 17 stupňů, odpoledne v neděli do 32 a v pondělí do 35. Vítr mírný východních směrů.
0: Tolik Eva Houbová, já moc děkuji za váš čas a zase brzy naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou a hezký den.

0: Lásko, vítej, zpívala Hana Zagorová, já už říkám, kolegyně milá, vítej ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice, mluvím k Hance Šoberové, která dorazila, ahoj.
1: Hezký pátek, ahoj Adelko, tobě i našim posluchačům, ano samozřejmě jdu zase s takovou tou malou ochutnávkou programu jeho českého dopoledne, ve kterém si třeba připomeneme, že řada fakult stále přijímá přihlášky, no a my poradíme, kde jsou ještě volná místa a jaké termíny si mají případní zájemci pohlídat. Vydáme se taky na dobrou vodu u Českých Budějovic. Byla jsem tam nedávno v tom nádherném kostelíku a musím říct, že po dlouhé době místo, které mě doslova nadchlo. Kdo tam byl, jistě ví, o čem mluvím. No ale my tam pozveme za pramenem, kterému lidi po staletí přisuzují léčivou moc. Taky máme připravený příběh mladého muže, který darováním kostní dřeně zachránil lidský život. Osvěžíme se návštěvou Chýnovské jeskyně, dneska povinnost se schladit. Dozvíte se i to, jestli může při svalových křečích pomoct lák z kyselých okurek.
0: Opravdu, tohle spojení.
1: Uslyšíme.
0: Velice zajímavé, Jarka ty víš, čím nalákat na své vysílání. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová děkuje za pozornost, mějte se báječně a hlavně nezapomeňte dnes na dodržování pitného režimu. Bude to potřeba, čeká nás horký den, pojďme to společně zvládnout, hlavně s úsměvem. Tady už jsou Black Milk.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dálnice D3 se dnes prodlouží o 3 kilometry. Úsek u hranic s Rakouskem mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm je hotový o měsíc dřív. Noční požár rodinného domu v Rudolfově na Českobudějovicku způsobil škodu 2 miliony korun. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Den bude slunečný s teplotami až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice. Noční požár rodinného domu v Rudolfově na Českobudějovicku způsobil až 2milionovou škodu. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Monika Kocinová.
2: Dnes kolem půlnoci jsme hasili v Rudolfově rodinný dům. Ten hořel v plném rozsahu. Na místo byly vyslány jednotky ve druhém stupni požárního poplachu. Během požáru nebyl nikdo zraněn. Příčina je v šetření.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Ve druhém předkole českého fotbalového poháru MOL Cup porazila Hluboká nad Vltavou Soběslav. Ve středu 12. srpna se hlubočtí fotbalisti utkají na domácím hřišti s Arytmou Praha. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Norského soupeře porazili i v domácí odvetě, a to 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Buren. Po změně stran skóroval ještě Slončík a Mihály.

0: 31 až 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pátek 31. července je posledním dnem prvního prázdninového měsíce. Svátek slaví Ignác a zajímavostí je, že jméno pochází z latinského slova pro oheň, takže dnešní oslavenkyně a oslavenci jsou vlastně tak trošku ohniváci. Na dnešní datum připadají taky narozeniny Bolka Polívky, jednoho z nejoblíbenějších českých herců a bavičů. A pokud máte rádi knížky o Harrym Potterovi, pak vězte, že 31. července slaví narozeniny nejen jejich autorka, ale podle příběhu i samotný Harry Potter. No a protože dnešek je zároveň Mezinárodním dnem avokáda, možná je to taková nenápadná připomínka, že i na konci července se vyplatí dopřát si něco dobrého. Přeji vám klidný pátek, pohodový vstup do prvního srpnového víkendu a dobrou společnost u vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šuberová s vámi. Ještě snad na samý úvod téma, kterému se budeme věnovat jako prvnímu v pořadí. Některé vysoké školy ještě pořád přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Kam je možné se hlásit a za jakých podmínek? Tak o tom budeme mluvit už za chvíli. Předtím muzika Jitka Zelenková anebo kapela Elán právě teď. Příjemný poslech.

0: Jestli ještě vy sami nebo třeba vaše děti zvažujete, že byste po prázdninách nešli pracovat, ale protáhli si studia, je to možné. Řada vysokých škol totiž pořád přihlášky přijímá. Dokdy a kam je možné se hlásit, tak to teď probereme s kolegyní Petrou Matouškovou. Pěkné dopoledne.
1: Hezké ráno.
0: Petro, dej se najít všechny školy, fakulty, termíny a požadavky na jednom místě někde?
1: Bohužel ne, takový kompletní rozcestník, kde se dají vyhledat zaručeně všechna volná místa, zkrátka neexistuje. Takže je to výprava za informacemi přes jednotlivé školy a jejich fakulty.
0: Začněme u nás na jihu Čech. Jak je na tom Jihočeská univerzita?
1: Tak já jsem zjistila na webu Jihočeské univerzity přes její mluvčí Editu Karlicovou například to, že zdravotně sociální fakulta otevřela druhé kolo přijímacího řízení pro studijní program porodní asistence. Uchazeči se můžou hlásit do čtvrtka 20. srpna. Přijímačky jsou pak 26. srpna. Doplňkové kolo přijímacího řízení vypsala taky Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Otevřela bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání, management udržitelnosti, chemii, fyziku a biofyziku nebo aplikovanou matematiku a další navazující magisterské programy. Přihlášky bere do 16. srpna. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity otevřela druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů rybářství a ochrana vod a navazujícího magisterského studijního programu rybářství a ochrana vod. A taky je třeba zpozornět, protože přihlášky bere do 2. srpna, tedy do této neděle. Na ekonomické fakultě Jihočeské univerzity je otevřené druhé kolo přihlášek do doktorského studia. Přihlášky jsou otevřené do 24. srpna a v tomto případě je ještě dost času.
0: A jak pořádá dodatečné přijímačky třeba Univerzita Karlova? Nabízejí tam ještě nějaká místa?
1: Ano, a to na několika fakultách, jak nám řekla mluvčí univerzity Šárka Bukvajová.
2: Aktuálně lze podat přihlášku na vybrané studijní programy Univerzity Karlovy, například na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních věd, Fakultě tělesné výchovy a sportu nebo na jedné ze tří našich teologických fakult.
1: A když si zadáme na stránkách třeba Filozofickou fakultu a zaškrtneme, že chceme bakalářský obor, tak uvidíme 22 možností. Například francouzský jazyk a literaturu, pak je tam podobně i němčina. Případně přijímají na překladatelských oborech třeba i se specializací na španělštinu. ČVUT na své fakultě biomedicínského inženýrství nabízí třeba obor zdravotnické záchranářství nebo fyzioterapii. A když je zmíním třeba Ostravskou vysokou školu báňskou, její strojní fakulta má volno třeba na mechatronice, dopravních systémech anebo provozu a řízení letecké dopravy. Tam ale přijímají přihlášky jen do konce července, takže dneska naposled.
0: A když už zmiňujeme termíny, ani ty nejsou jednotné?
1: Na to dejte pozor, protože nejsou. Podobně jako v Ostravě končí podávání přihlášek taky na univerzitě v Hradci Králové nebo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ale ty termíny bývají rozdílné i na fakultách jednotlivých škol, třeba u zmiňované ČVUT. Zatímco stavební fakulta končí s přihláškami právě dnes, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je přijímá až do konce srpna.
0: A jak je to s přijímačkami?
1: I podmínky můžou být různé mezi jednotlivými fakultami, dokonce i obory. S čím počítat na Masarykově univerzitě v Brně, popisuje mluvčí Simona Polsarová.
3: Přijímací zkouška je stejná, aby bylo naplněno to, že uchazeči podmínky znali v zákonem požadované lhůtě. V většině případů jde o test studijních předpokladů nebo oborové zkoušky.
1: A některé fakulty ale podle Polcarové zohledňují to, jestli uchazeč už přijímačky absolvoval na jaře, některé ne.
0: My se tu bavíme o dalších kolech přijímaček pro možná budoucí bakaláře. Můžou se ale do dalšího studia hlásit ještě i absolventi?
1: Zájemce o navazující magisterské obory přijímá právě Brněnská Masarykova univerzita, a to na farmaceutickou fakultu. Přijímá ale i Technická univerzita v Ostravě nebo Karlova univerzita. Ta nabízí i navazující doktorské.
0: Tak slyšeli jste, pokud ještě zvažujete studium na vysoké škole, na některé to ještě není pozdě. Petra Matoušková přišla s informacemi do studia. Děkuju za to, pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Ve svém oboru uspěl doma i v zahraničí. Dnes už ale přední český neurochirurg Vladimír Beneš působí především jako pedagog. Za sebou má více než 45 let praxe. Jak se za tu dobu neurochirurgie proměnila a proč nemůže umělá inteligence nahradit lidský mozek? Nejen o tom jsme si s uznávaným a respektovaným odborníkem povídali koncem minulého roku. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pátek 31. července. Naleďte si nás po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pramen na dobré vodě u Českých Budějovic prý pomáhá léčit oči, říká o něm legenda. A vy si o tom víc poslechnete v našem vysílání po písničce Dalibora Jandy.

0: Dobrá voda u Českých Budějovic nese svůj název oprávněně a také historii má zajímavou. Archivní prameny spojují zdejší prameny za zdraví prospěšné a podle všeho to tak souvisí s místní těžbou stříbra a zlata. Za vznikem prvního kostelíku v těchto místech stojí městský písař. Je to spolu. Jak to spolu souvisí? To se dozvíme z reportáže, kterou na Dobré vodě u Českých Budějovic natočil redaktor Zdeněk Zajíček s archivářem Danielem Kovářem.
1: Teď jsme u jakési kaple nebo přístřežku, který vypadá jako kaple. A to už je ono, to už je ten pramen.
2: To už je ten pramen. Těžko říct, jestli úplně ten původní, jestli byl v těchto místech, ale asi ano, protože vypadá přímo pod svahem, na kterém stojí poutní kostel.
1: Já se rovnou zeptám někoho, kdo si tady, vy si tady natáčíte vodu nebo chladíte?
3: Ne, já ji piju.
1: No. A chodíte si sem pravidelně pro vodu?
3: No, skoro obden.
1: A jaká je? Je opravdu dobrá?
3: No, já si myslím, že je dobrá. Znáte historii toho pramenu?
1: Teď zrovna o tom natáčíme. Vy o tom něco víte?
4: Měl by mít zázračnou moc na zrak. Piju ji takový možná 8-9 let. Výborná na čaj nebo na kafe, ale zjistil jsem, že tady byly stříbrné doly nahoře. Že má nepatrně stříbro sobě. A to stříbro by mělo být léčivý.
1: Tak pane Kovářit, jak to vidíte vy z hlediska archiváře a historika?
2: Tak z hlediska archivních pramenů můžu něco potvrdit. Ta voda souvisí i s tou těžbou stříbra a v oblasti Dobré vody i s těžbou zlata. A zřejmě už v tom 16. století tady z těch štol nebo z těch skal vyvíjeli prameny, které ti horníci znali a považovali je za zdraví určitě prospěšné. Ten výhlas těch pramenů se rozšířil i po okolí. A to je základ i té poutní tradice, poutní slávy Dobré vody. Ten okamžik, kdy ta poutní sláva začala, máme poměrně přesně datovaný rokem 1629, kdy se o té vodě dozvěděla manželka českobudějovického městského písaře, paní Dorota Karmenská z Ebenfeldu, a nechala si tu vodu přivést domů a ze svých mnohonásobných neduhů se prý rychle uzdravila. Její manžel, pragmatik, městský písař a úředník, byl zpočátku trochu nedůvěřivý, ale protože on sám trpěl oční chorobou, tak si zkusil v té vodě omít vlastní oči a skutečně se mu zrak zlepšil. A protože to byl dobrý katolík, právě on se svojí manželkou Dorotou se rozhodli postavit ten první kostelík tady několik desítek metrů nad pramenem.
1: Já si opláchnu oči, mám dnes velice unavené.
2: Tak uvidíme.
1: A říkám si, když už se tady chválil ten vliv na zrak, tak to zkusíme.
2: Ledový.
1: Tak máme umyto, teda já mám umyto. A uvidím, doufám, že uvidím, jak to bude dál. Díky moc, mějte se krásně a užívejte si Dobré vody.
4: Taky, mějte se krásně.
5: Tak. Hlavně zdraví, no.
1: Hlavně zdraví. Čili máme za sebou to, co se tak jako stávávalo a zažívalo tady u toho pramene, čili setkání s poutníkem. To je vyloženě archetypální záležitost. No a my se můžeme vydat vlastně od pramene nahoru k tomu poutnímu kostelu. Je to tak, chodilo se od pramene nahoru nebo od kostela dolů? Jak to bylo? Byla tu nějaká pouť?
2: Byla tady pouť, byly tady slavné poutě, samozřejmě do dneška jsou, byť jsou spojeny spíše s kolotočema, s houpačkama, autodromem. A od tohoto pramene byly v podstatě dvě cesty. Buď to ta duchovní nahoru chrámu, anebo přes tu dnešní napůl rušnou ulici do budovy lázní, pokud jste byl pacient a chtěl jste se podrobit léčebné kůře.
1: Tak jdeme nahoru. Ke kterému z těch kostelů?
2: Teď budeme mít ten starší, který byl po zániku své původní funkce využíván napřed jako takzvaný český kostel pro české bohoslužby. Jsme to v tom velkém, novém, probíhá německé. Ale na přelomu 18. a 19. století byl ten starý kostelík sekularizován. Česky řečeno, stala se z něj hospoda.
0: K Mariánskému prameni na Dobré vodě u Českých Budějovic se dostanete i městskou hromadnou dopravou. Najděte si v jízdních řádech linky číslo 6 nebo 10 a vystupte na zastávce u kapličky. A myslím, že o krásný výlet máte postaráno. Pokračujeme dál v dnešního české vlastivědě. Uslyšíte příběh Marie Doubkové, první jihočeské pilotky. Mlynářova dcera z Levína Ulišova dosahovala ve 30. letech výrazných úspěchů v leteckých soutěžích. Její slibnou kariéru ale ukončila válka. Ostatně podrobněji o tom bude řeč za malou chvíli.

V Jihočeské vlastivědě si řekneme něco o tom, jak mlynářova dcera v oblacích létala, a to rychlostí 144 km v hodině. Jmenovala se Marie Doubková a pocházela ze starobylého mlynářského rodu s vrozenými sklony k technickým novinkám. Jejím rodištěm byl mlýn v Levíně u Lišova. Vyrostla z ní moderní žena, milovala tanec, sport, automobily a cigarety. Roku 1933 si v 18 letech pořídila řidičský průkaz. Nade vše se ale nadchla do létání, ovšem krátké lety lišovských amatérů na kluzácích nebyly pro ni. V srpnu roku 1936 složila na budějovickém letišti pilotní zkoušky pro motorová letadla jako 21. žena v Československu a první v jižních Čechách. Vrhla se po hlavě do leteckého sportu a za Jihočeský aeroklub sklízela v roce 1937 úspěchy na soutěžích. Ve třetím národním letu Československou republikou obsadila v různých kategoriích první až pátou příčku v posádce s pilotem Svobodou. Marie Doubková prokázala vynikající orientaci při navigačních letech a v rychlostní soutěži na 100-kilometrové trati v kategorii lehkých sportovních letadel dosáhla rekordní průměrné rychlosti bez mála 144 km v hodině. Stala se hvězdou, snila o pokračování úspěšné kariéry a hlavně o letecké akrobacii. Další sezóna 1938 se však nekonala. Zasáhla politická situace, válka, ale také založení rodiny. Po válce se k létání už nevrátila. Emigrovala do Kanady, kde také umřela. Její urna je ale uložena v Lišově. Hrob byl roku 2024 pietně opraven a konečně se na něm objevilo i jméno první jihočeské pilotky Marie Bělohlávková Doubková.

0: Pro některé fanoušky není Odyssea jenom název nového filmu Christophera Nolana, ale taky popis jejich cesty do kina. Za projekcí z 70mm filmového pásu totiž míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
1: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
2: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
3: Technically it was amazing.
1: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
4: I'm from Nuremberg.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
1: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
2: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu, a já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
1: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
1: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Návštěva filmu Odyssea může být třeba jedním z tipů, jak strávit dnešní den, nebo i o víkendu můžete zajít do kina, anebo na nějaký festival. Těch akcí se koná skutečně velké množství. Pár tipů budu pro vás mít i v jeho českém dopoledni. Tohle je ale kapela Olympic, Slzy tvý mámy, a po ní už Hradozámecké léto. Počkejte si na něj.
7: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Turecké léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrand. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Kdy hledáme signál?
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy máte tak trochu štěstí v neštěstí. Mě líto paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že jsem byla náhradník, pán nevěděl, a taky mě to vypadlo.
1: Jenom, že vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku. Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská. Za B. Anna Eleonora z Valdštejnu. Za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... A říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva, tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz léku Tamoxifen ze zahraničí. Provozovatelé kempů v oblasti Lipenské přehrady mají slabou turistickou návštěvnost v polovině sezóny. Výstava v galerii Port 1560 v Českém Krumlově představuje vybrané obrazy jednoho z předních českých krajinářů Antonína Chytusyho. Den bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept. Případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je Tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
2: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: Provozovatelé kempů v oblasti Lipenska hlásí menší zájem turistů o ubytování v polovině sezóny. Lidé volí raději jednodenní výlety, pokračuje Jitka Labajová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
3: Od řady podnikatelů a poskytovatelů služeb slýcháme, že návštěvnost je zatím spíše nižší než ve stejném období loňského roku. V posledních letech zároveň sledujeme změnu v chování návštěvníků. Lidé častěji plánují pobyty na poslední chvíli a více využívají kratší pobyty nebo jednodenní výlety.
0: Nová dvoudílná výstava s názvem Cesta za světlem ukazuje vývoj francouzské krajinomalby. Lidé ji najdou v galerii Port 1560 v Českém Krumlově. Kromě francouzských autorů vystavuje taky díla českého krajináře Antonína Chytusyho. Pokračuje spoluautor výstavy Radek Volmut.
4: My jsme chtěli ukázat, v čem byl významný, jakým způsobem je spojený s tím mezinárodním proudem, tehdy jakoby moderní francouzské malby, avantgardní. To hlavní poučení je, že krajinu člověk nemaluje v ateliéru, ale maluje ji venku.
0: Tropické teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit i řidiče. V horku jsou víc unavení, nepozorní a mají častěji zdravotní potíže. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda za nehody nejčastěji může nepozornost, únava a zdravotní potíže. Řidiče by podle Neřolda měli často zastavovat, pít hodně vody a řídit jen pokud jsou dobře odpočatí.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude jasná až polojasná, večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách v rozmezí 31 až 34 stupňů. Slabý, proměnlivý

Jihočeské dopoledne pokračuje krátce po desáté. Hanka Šoberová přeje od mikrofonu dobrý poslech. Dneska mají teploty atakovat až 40 stupňů Celsia a my pro vás máme jeden tip, kde se zaručeně ochladíte. Ale upozorňuji, přibalte si sebou radši mikinu anebo bundu, ať nenastydnete. Zamíříme totiž do Chýnovské jeskyně, kde je aktuálně skoro o 30 stupňů méně nežli venku. Zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Kde se schladit v těchto vedrech? Co třeba v Chýnovské jeskyni na Táborsku? Na vlastní kůži to vyzkoušel náš regionální stopař Petr Kubát, který si toto místo prošel s jeskyňářem Františkem Krejčou.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, a teď už konečně jdeme do Chýnovské jeskyně, pojďme na to.
4: Se speleologem Františkem Krejčou oblékáme bundy, scházíme dolů po schodech do Chýnovské jeskyně. Hned tady vidíme nápis rok 1863.
5: Celý ten dnešní areál to byl původně selský lom a právě v tom roce 1863 v něm pracoval skalník, jmenoval se Vojtěch Rytíř a k tomu upadlo kladivo, které zapadlo do pukliny ve skále a vlastně tím způsobem, jak se snažil to tehdy cenné kladivo zachránit, tak prostě objevil vchod do jeskyně, řekněme, že on jakoby zjistil, že mu zapadlo takové pukliny, takže se tou puklinou protáhl a přišel na to, že ta puklina se pořád víc a víc rozšiřuje a pokračuje někam dolů do Pacovy hory. To je ten kopec, do kterého my vlastně teďko sestoupíme.
4: Tak a my jdeme sestoupit do Pacovy hory. A už se ochlazuje.
5: No, je to nějakých 8-9 stupňů a právě v tomhletom raním, řekněme, trvalu, když se podíváme, tak vidíte, že v té jeskyni vidět takový opar. Aha. Protože teď vlastně v jeskyni je 100% relativní vlhkost.
4: Kam jsme teď přišli?
5: To je první stanoviště nebo zastávka na té turistické trase v Chýnovské jeskyni. Říká se jí Žižkova střelba. Ten název ten dostala právě podle těch stropních útvarů, takzvaných hrnků, které tady můžeme vidět. Celá jeskyně vzniká vodou. To znamená, všechno jsou to produkty, následky vlastně rozpouštění toho vápence.
4: Provádí mě František Krejča.
6: To jsme teda teď v kapli
5: svatého Vojtěcha. Aha. Tak tady můžeme vidět tento kříž, ten jsem byl umístěn na památku těch prvních výzkumů tady v jeskyni, protože Chýnovská jeskyně je vlastně první zkoumaná jeskyně takovým tím speleologickým způsobem tady v Čechách.
4: Teď tady šumí voda.
5: To znamená, že jsme na tom nejnižším zpřístupněném místě, jsme 51 metrů pod povrchem. To, co tady vidíme pod tou skleněnou pyramidou, tak to je podzemní tok Chýnovské jeskyně, který dodnes nemá žádné konkrétní jméno, prostě mu říkáme podzemní tok. Ale je to věc, která vlastně způsobila vznik Chýnovské jeskyně. Bez té vody, bez tohohle potoka by jeskyně vlastně nikdy neexistovala. Jak uvidíme, tak všechno v jeskyni je víceméně relativní, protože to, co tady vidíme jako takový potůček, který se tady tak nějak prodírá mezi skalními kulisami a v takovém úzkém korytě, tak kdybychom byli u tohohle potoka o nějakých 100 metrů proti proudu, tak dalo by se říct, je to tok, který má šířku 14 metrů. Co vám to připomíná?
4: Já tam si pro nějakou postavu jako...
5: Přesně tak, jděte napravo, silueta čarodejnice.
4: Aha.
5: A ta má před sebou ohniště, takže ohniště čarodejnic. To ohniště je tvořeno kalcitem, to je takový základní stavební minerál těch hrubozených krystalických vápenců. Tohle to je ta žilná forma.
4: Tady už je na závěr expozice o netopírech.
5: Přesně tak. No, protože většina návštěvníků, když jsem dostal v tom letním období, tak vlastně nemá možnost ty netopíry vidět. Takže tady jsou vlastně fotografie všech těch 27 druhů netopírů, kteří žijou na našem území. Z toho jich 11 druhů máme tady u nás v jeskyni.
4: Doplňuje František Krejča. Chýnovská jeskyně je přes letní prázdniny otevřená každý den kromě pondělí. Z Chýnovské jeskyně Petr Kubát, Český rozhlas.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak dospíval nám před chviličkou Petr Spálený, ale vy kdybyste chtěli třeba takhle zavzpomínat na jiného interpreta, a to na Valdemara Matušku, tak jeho vzpomínkový koncert na jeho písně, které doslova zlidověly, tak můžete navštívit od 19 hodin. Koná se na zámku v Jindřichově Hradci, zaspívají Bohuš Matuš, Dita Hořínková nebo Nikol Ďuricová, anebo taky Bára Gráfenetrová. Jinak v rokové stodole v Horních Dvorcích na Jindřichohradecku dneska od 18 vystoupí Laura a její Tygři, kapela Nasycen a The Paper Jack. Lugnasad aneb keltská oslava dožínek vypukne dneska v 18 na Housově mlýně v Táboře. Noční prohlídky na zámku Blatná začínají ve 20 hodin. V kulisách jednoho z nejkrásnějších vodních zámků v Česku se před vámi odhraje osud muže, kterého smrt už více než 700 let nedokáže najít. V Bechyni pořádají od 18 komentované prohlídky po starém hřbitově. Mezinárodní festival pouličního divadla v ulicích Starého města v Táboře je ode dneška až do neděle. Dětské prohlídky v Klíčnici připravili dneska správci zámku Kratochvíle. První vychází v 9, respektive vyšla, ale poslední v 17, tak máte na to celý den. A kdybyste rádi pohádku, tak zajďte do Chlumu u Třeboně. Dneska od 10 tam nabídne pohádky, soutěže, nebo taky večerní velký vodnický lampionový průvod od 9:30. Od pódia v kempu jich směrem k hrázi rybníka Hejtman. Program tam bude velkolepý a bavit se budou nejenom děti a malí návštěvníci, ale i vy dospělí. No a dospěláky spíš pozvu na hudební festival Hrady.cz na Louce v Hluboké nad Vltavou, tak přiveze tam koncerty třeba Tomáš Klus, Daniel Landa a nebo Leny. Ostatně necháme promluvit organizátory, aby vás pozvali. Za malou chvilku vydržte.

0: Karel Gott a jeho muzika, tak muzika ta bude znít taky v Hluboké nad Vltavou, a to po celý víkend. Historicky poprvé se totiž ode dneška do soboty představí v Hluboké nedaleko Budějovic hudební festival Hrady CZ. V minulých letech jsme na něj jezdili do Rožmberku nad Vltavou, ale letos platí tahle změna. Co dobrého fanouškům českých kapel přinese, to teď proberu s promotérem hudební přehlídky Michalem Šestákem, kterému přeji pěkné dopoledne. Vítejte.
1: Hezký den.
0: Tak po hradu Rožmberk přebírá štafetu festivalu Hrady CZ na jihu Čech zámek Hluboká. Popište nám ty důvody změny.
1: Tak ty důvody byly poměrně prosté a už jsme je publikovali. Rožmberk je velmi, velmi krásné místo, nicméně z logistického hlediska tam pořádání festivalu bylo poměrně komplikované, zejména třeba při nějaké nepříznivé počasí, a tím, jak se festival postupně rozrůstal, jezdilo na něj čím dál více lidí, nebo jezdí na něj čím dál více lidí, tak prostě ty podmínky pro realizaci byly někdy úplně na hraně, že jsme trochu se třeba obávali, aby vůbec bylo možné celý festival kvalitně připravit, a tím jsme hledali v posledních letech nějakou alternativu a našli jsme tady pochopení a zájem o náš projekt Hluboké nad Vltavou, a proto jsme letos festival přesunuli sem a věříme, že to tak bude i v dalších letech.
0: Kde tam fanoušci najdou zázemí festivalu?
1: Tak celý festival se odehrává v části Munice, vlastně za Munickým rybníkem, které je to taková ta velká vodní plocha, která je na hraně obce Hluboká nad Vltavou. Čili je to zhruba takové 2 kilometry od nebo 2,5 kilometru od centra obce.
0: Ten festival začíná už celkem tradičně v pátek. Kdo zahraje dnes?
1: Ano, dneska otvíráme festivalové brány v 15.30 a samotný program začíná ve 4 hodiny. Asi z těch nejzajímavějších vystoupení to dneska bude Vypsaná fixa, Trautenberg, Rybičky 48 nebo skupina MIG 21 s Pilákem Macháčkem. A samozřejmě součástí dnešního programu je i vyhlášení karnevalových masek, kde vyzýváme všechny návštěvníky, aby v pátek přicházeli v maskách.
0: No a jaké hvězdy se představí zítra?
1: Sobotní program je zase od 11 hodin dopoledne až do půlnoci a asi nejzajímavější budou vystoupení třeba skupiny Miraj, Daniel Landa, Harley, Tomáš Klus, Xindl X a několik dalších.
0: Co byste pak poradil lidem, kteří se chystají na festival autem, a těm, kteří chtějí třeba přijet vlakem nebo autobusem? Pár praktických informací.
1: No, ano, určitě těch možností dopravy na Hlubokou je skutečně celá řada. Máme posílené autobusy k Vadlovku, dá se sem dojet vlakem, dá se sem dojet osobním automobilem. Nicméně k té poslední možnosti bych zmínil, že bohužel vlivem různých stavebních prací tady v okolí, tak vlastně z těch 5 cest, které nebo silnic, které vedou na Hlubokou, jsou 2 uzavřené a ta hlavní vlastně vychází z té, tuším, že to je silnice D49 mezi Budějovicemi E49 a tam se v současné době buduje, takže ta silnice je ze 4 pruhů zúžená do 2 a občas tam vznikají zácpy, čili doporučujeme návštěvníkům i s dostatečným časovým přesněm, aby někde nezůstali v koloně.
0: No a určitě bude taky zájem o stanování zpátku na sobotu. Kde takový plac lidi najdou? Budou si moc třeba pronajmout stan, aby ušetřili místo v batohu? Jak to bude?
1: Ano, tady na Hluboké vlastně je stanové městečko a takzvaný VIP Camp Plus v těsné blízkosti festivalového areálu, čili hned vedle. To, co jste zmínila, je to ubytování, které nazýváme VIP Camp Plus, a to je už možnost si rovnou pronajmout postavený stan, vybavený spacáky a karimatkami, takže v tomto případě návštěvník už si stačí, když si vezme kartáček a zubní pastu a může vyrazit na festival.
0: První ročník Hradu na Hluboké startuje za pár hodin, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Mějte se hezky.
1: Děkujeme.
0: A naslyšenou.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naschranou.
0: Tak přátelé, tolik pozvání na hrady.cz, no ale těch akcí se koná skutečně nepřeberné množství, ať už jsou to různé staročeské poutě, vystoupení muzik všech žánrů, divadel, divadýlek, letní kina. Já myslím, že je z čeho o tomto víkendu vybírat. Tak ať už vyberete to, či ono, ať se vám líbí a náležitě si to užijete. 10 hodin 34 minuty jihočeské dopoledne pokračuje dál. Super pocit, tak hodnotí darování krvetvorných buněk student Martin, který zachránil život muži kolem 40 let. Martina uslyšíte i v následující reportáži, ve které se taky dozvíte, jak se můžete nechat zapsat do registru dárců. Tak zůstaňte s námi, muzika ta nemůže v našem vysílání, ale samozřejmě chybě, tohle je kapela Chicago.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. To je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jenom krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidi, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Ty jsou součástí kostní dřeně a využívají se na transplantaci při léčbě leukémie a další závažných poruch krvetvorby. Jak se zapsat do registru, to uslyšíte v naší reportáži.
1: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do darcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
2: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
3: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, je jich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka.
1: Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost.
2: Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice.
1: Pomocí štětičky bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst, nežvíkat žvíkačku.
2: Ano, nelíbat se. A štětičkou 10x tam a zpět pohybem.
1: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štěrbiny. Zhruba 10x mám s tím i točit.
2: Můžete, je to jedno. Tam vyšmrlejte.
1: Takže to je všechno?
2: To je pro vstupní vyšetření všechno. Přesně tak.
1: Mm-hmm. Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování? Že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
2: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
1: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
4: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě. V zahraničí jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený. A právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Ale právě byla to tady paní koordinátorka. Mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně. To je úplně super. Takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz zde v IKEMu. Byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly. Potom na tom mi asi po 14 dní jich volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
1: To je Martin, který byl v českém registru, objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život. Je to takhle jednoduché?
2: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
1: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Pomůže při svalové křeči lák z kyselých okurek? Překvapivou odpověď na tuto otázku nabídnou za chvíli naše dnešní babské rady, které se zaměří právě na křeče. Tak si počkejte, tohle je Věra Martinová.

0: Ve svém oboru uspěl doma i v zahraničí. Dnes už ale přední český neurochirurg Vladimír Beneš působí především jako pedagog. Za sebou má více než 45 let praxe. Jak se za tu dobu neurochirurgie proměnila a proč nemůže umělá inteligence nahradit lidský mozek? Nejen o tom jsme si s uznávaným a respektovaným odborníkem povídali koncem minulého roku. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pátek 31. července. Naleďte si nás po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Lékařské rady.
1: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
1: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. Policisté o prázdninách kontrolují na přehradách výbavu a zabezpečení plavidel. Začíná festival prázdniny v Telči. Obloha bude slunečná, teploty až 38 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku už až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
3: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Desítky malých plavidel zkontrolovali od začátku prázdnin jihočeští policisté na Orlické přehradě. Zaměřují se hlavně na bezpečnostní prvky na lodích a alkohol za kormidlem. Kromě plavidel kontrolují mimo jiné i rybáře na břehu. Podle mluvčí jihočeských policistů Kamily Čuřínové Ingrišové zasahují hlídky také na Lipně nebo Hněvkovické přehradě.
4: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, tu taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
2: Dnes začíná multižánrový festival Prázdniny v Telči. Za 17 dní na 8 festivalových scénách vystoupí více než 150 umělců. Zahajovací koncert na zámeckém nádvoří odehraje Vlasta Redl. Produkční Vojtěch Kolář upozorňuje, že festival letos poprvé nabídne také cirkusovou scénu se šapito cirkusu Hoply.
5: 5 dní tam bude mít svoje šapito a cirkusové vystoupení Teakrobat, kde peče perník během představení, ale dělá to takovým způsobem, že je pořád zhůru nohama. Je to opravdu neuvěřitelná show, je to opravdu jako člověk jako žasné.
2: Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra potom rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer od západu přibude oblačnosti a místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni, na horách v rozmezí 31 až 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.

nedá ničím nahradit. Emoce i kreativitu počítačové čipy prostě nevytvoří. Alespoň to tvrdí přední český neurochirurg Vladimír Beneš. V oboru uspěl jak na domácí, tak i celosvětové půdě a dnes už působí především jako pedagog. Jak moc se neurochirurgie proměnila za dobu, co se jí sám věnuje, tak nejen na to jsem se Vladimíra Beneše ptal koncem minulého roku v našem vysílání. Reprízu rozhovoru vám nabízíme dnes a začneme už za okamžik, tak si na to počkejte. K poslechu zve, dobré dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Neurochirurg Vladimír Beneš je naším dnešním hostem. Pane profesore, díky moc za váš čas, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Máte za sebou více jak 45 let praxe v neurochirurgii. Jak moc se tento obor za tu dobu, co se mu věnujete, proměnil?
2: No, změnil se dramaticky. Změnil se dramaticky v tom, že já jsem začínal, když ještě nebylo CTčko a rezonance. Takže vrcholem té operace nebo takovým vyvrcholením bylo, když člověk odevřel tvrdou plenu a často teprve zjistil, co jde operovat. To už dneska neexistuje, takže ten rozdíl je v tom, že až do toho, dejme tomu 2000, jsme měli jako jedinou alternativu v operaci a k tomu jsme už přes 15 let měli tyhle ty diagnostické metody. A postupně se měnila mentalita, protože když byla jenom ta chirurgie, tak jsme byli piloti bojových stíhaček a musel člověk splnit tu misi i bez ohledu na kolaterální ztráty. A najednou se objevila

0: ta dokonalá diagnostika a do toho se objevily alternativní postupy, jako je endovaskulární léčba, radiochirurgie, observace a podobně. A v té chvíli prostě ta mentalita se změnila z toho bojového pilota v pilota aerolinek. Najednou, když něco zaskřípe, tak šup dolů na nejbližší letiště. Takže tohle to možná byla taková fundamentální změna během mé kariéry, že jsme z těch stíhaček přesedli na aerolinky a v tom, že jsme proaktivní a ne až reaktivní, to, co byl třeba můj táta, že jo, kdy tu diagnozu oni postavili teprve na podkladě toho, že tomu člověku něco bylo. My dneska dostáváme většinu pacientů, kterým de facto nic není, bouchnou se do hlavy, udělá se CTčko a
1: zjistí se.
0: Jo, takže ten rozdíl v tomhletom, ne, že bychom operovali nějak líp, nebo ne, že bychom byli nějaký lepší, než byli oni, ale máme úplně jiný přístup a jiné možnosti, takže ten rozdíl je v tomhletom opravdu dramatický.
1: Vy jste ten příměr se stíhačkou a dopravním letectvím použil v jednom z rozhovorů, který jsem s vámi četl, ale spíš mě zajímá, jestli se z toho civilního letectví můžete jako neurochirurgové posunout ještě třeba, nevím, do kosmu nebo někam dál, kam až ten vývoj může jít vlastně.
0: Můžeme, ale to by bylo na dlouhou přednášku. Ono je to pořád ještě jenom v laboratořích, ale to je oblast neurotransplantací, to je oblast neuroprotéz, to je oblast neuromodulací a umělá inteligence do toho a všechno tohle dohromady najednou opravdu si člověk říká, že je možná už představitelné, že přijde za mnou továrník, objedná si 10 raketových vědců, já si chytím nějakých 10 pasážků krav, nadám jim čipy a druhý den dodám 10 raketových vědců. To pořád vypadá jako úplná science fiction, ale ono to už tak úplně jako až science fiction není. Takže tam se to může posunout a tiše doufám, že k tomu dojde postupně, protože jednak to děsí, ale jednak za posledních 25 let vlastně v tom oboru nebylo fundamentálně nic nového. A tím už to ztrácí, že jo, celé na atraktivitě, protože já mám vždycky rád změnu a vždycky, když se něco jako objeví novýho, co to změní. A to poslední nový byly ty radiochirurgické metody, ty endovaskulární v 90. letech. A od té doby my bojujeme vlastně o snižování rizik. Takže když by teď přišlo některé z těchto metod, kdyby byly opravdu pro klinické použití, tak by to bylo fantastické.
1: No, když jste sám zmínil tu umělou inteligenci, jak vám právě umělá inteligence může v neurochirurgii pomoci?
0: Ona nepomůže nám jako přímo v tom operování, to je absurdní, že jo? To nepomůže, ale my už ji třeba používáme v radiologii, kdy ta umělá inteligence ty snímky přečte daleko líp samozřejmě, protože má ty statisíce zkušeností nasypáno v sobě a z těch vyžívá a jediný, co pak ten radiolog musí udělat, je to podepsat, protože někdo za to musí mít zodpovědnost, že jo, za ten nález. Takže celá nepochybně určitě nám může pomoct v takovém tom rozhodování, kdy já si můžu právě rozhodnout mezi těmi různými modalitami, tak ona mi může poradit, kterou tu modalitu bych asi měl zvolit, protože já se můžu zmýlit, ale ona by se mýlit neměla, takže by měla vybrat tu s těmi nejmenšími riziky, takže tam nepochybně jako pomoc může. Operativně ne.
1: Vy jste člověk, který viděl nespočet lidských mozků na vlastní oči, tak koho jiného než právě vás bychom se měli zeptat, jestli může jednou umělá inteligence nahradit lidský mozek?
0: Ne. Ne, nemůže. Tam je několik důležitých faktorů. Za prvé, celá umělá inteligence je postavená na křemíku a my jsme z uhlíku. Takže ta umělá inteligence by musela být spojená s těmi uhlíkovými systémy. Jo? My bychom potřebovali něco jako carbon voli a ne silicon voli, to už máme. Že?
1: Čili je to i otázka chemie?
0: I otázka té chemie a potom je to, že ta umělá inteligence to je jenom soubor ohromných datových souborů. Nic jiného. Ono to nemá individualitu, nemá to imaginaci, nemá to kreativitu, nemá to emoce. Jo? A tyhle ty výsostně lidské vlastnosti to ta umělá inteligence nemá a nikdy mít nemůže. Takže ta sama mě neděsí, mě děsí ty lidi, kteří jsou za ní. Jo, ty Bezosové a Maskové a podobně. Tam vznikají takový novodobí feudálové.
1: Samozřejmě umělá inteligence je jedním z hlavních a nejvíce diskutovaných výdobytků dnešní doby. Ovšem, jak moc ta dnešní doba působí na náš nervový systém? Myslíte si, že lidé třeba v minulosti čelili obecně menšímu společenskému tlaku, třeba i díky tomu, že neměli k dispozici takové množství informací, ještě navíc, dá se říct, v závratné rychlosti?
0: No, to je moc dobrá otázka. Lidský mozek se jednou v historii zmenšil. A to někdy kolem zemědělské revoluce, kdy ten neolitický lovec musel obsáhnout prostě všechno. najednou on na tom políčku něco pěstoval a najednou on měl čas. Takže už se nemusel starat o úplně všecko a najednou zmizelo zhruba 250 gramů mozkové hmoty. A teď se začínají objevovat studie, zatím to není prokázaný, že všechny tyhle ty berle, které máme, mobilní telefony, tablety, umělá inteligence, kde co, povedou k témuž, že najednou vlastně ten člověk, ten mozek nebude svým způsobem potřebovat. Může se stát to, že bude otrokem vlastně všech těch technologií, což už vidíte všude kolem sebe, že jo? Takže tam je takový jako ta odvrácená strana, která nepůsobí příliš jako dobře. A to zahlcení informacemi, když budete mít menší mozek, tak samozřejmě to zahlcení bude větší, logicky. A bohužel jsem přesvědčený, že plno lidí si s tím nebude vědět rady. K tomu si přičtěte naší společnost evropskou, která vlastně se chová jako chůva. Když všecko máte, na všecko máte nárok a pořád vám líčejí, jak kde kdo potřebuje. Unie řekla, že 38% obyvatel Evropské unie potřebuje psychiatra. 38%. Kdyby tu s náma seděl ještě jeden, tak jeden z nás tří by ho potřeboval. Všecko prostě je regulováno a všecko vede k tomu, aby my jsme byli absolutně bezpečí. A to určitě neprospívá rozvoji nějakých mentálních schopností, ba naopak.
1: Říká neurochirurg Vladimír Beneš, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: My náš dnešní rozhovor přetáčíme, využili jsme toho, že Vladimír Beneš má v Českých Budějovicích přednášku. Pane profesore, mimochodem, o čem budete přednášet?
0: O neurochirurgii, já ničemu jinému nerozumím.
1: Ale o čem konkrétně?
0: Konkrétně je tam jednak vývoj historie, pak je tam ten současný stav, jak máme ty možnosti rozhodování a jak rozhodovat, co je to věda, že jo, tam mám, a pak tam mám ty možnosti toho budoucna, to znamená ty transplantace, modulace a podobně, no a pak je to takový trošku osobní pohled na medicínu a takový pro veřejnost.
1: Tak ať se přednáška líbí i vašim posluchačům.
0: Děkuju.
1: Já se někdy říkám, jestli si u nás třeba společnost uvědomuje, že opravdu mnoho lidí z Česka dosáhlo ve svém oboru celosvětového vrcholu. Přitom jsme taková malá země uprostřed Evropy. Dá se říct, že ta česká neurochirurgie drží krok se světovou špičkou?
0: Měl-li bych jednoho jmenoval, tak dejme tomu pan doktor Tolar. To je neurolog, který odešel do Ameriky po revoluci. Vyvinul lék na prevenci Alzheimerovy nemoci, ne na léčbu, ale na prevenci, léčit se to nedá. A ten lék už je v současné době v klinických zkouškách. Dostal ohromný grant od federální vlády a běží klinické zkoušky, zda ten lék je účinný nebo ne. Dovedete si jistě představit, že když bychom dokázali diagnostikovat ohrožené Alzheimerem, což jde, a mohli bychom jim tohleto dávat a bylo to funkční a předešli tomu Alzheimeru, tak to má nejen zdravotnický dopad, ale i sociální po všech stránkách. Takže to je jeden příklad velmi úspěšného Čecha v cizině. A jenom v mém oboru je tam těch lidí relativně dost. Kdykoliv přijdu do ciziny, ať už je to Amerika nebo tady Evropa, tak na dveřích těch men s českými kořeny je daleko víc, než by odpovídalo našim 10 milionům jako malé zemi. Jo, takže já si myslím, že Češi v cizině, alespoň medicíně, nepochybně velmi uspěli.
1: Jestli si to opravdu lidé třeba u nás nebo společnost obecně uvědomuje, kolik lidí máme úspěšných ve světě?
0: Ne, neuvědomuje, protože to jsou malé obory, to jsou obory, které nejsou vidět. Třeba nás je na celém světě asi 100 tisíc. A to, co si říkáme mezi sebou na sjezdech a takhle, no tak to není pro veřejnost, že jo? To je pro nás. A nikdy nemůžeme získat tu popularitu nebo takovou pozornost jako třeba sportovci nebo některý umělecký směry, že jo. Na druhou stranu po světě, zrovna třeba v medicíně, je těch lidí známo daleko víc než českých zpěváků a herců, který se z té naší kotliny vlastně nemůžou dostat kvůli jazykové bariéře. Takže ono je to takové, nejsme entertainers, aby jsme vydělávali peníze, a nejsme entertainers, aby jsme přitáhli pozornost. Na druhou stranu, v některých profesích jsme opravdu úspěšní. Nemáme se za co stydět.
1: Alespoň z pohledu vybavení disponuje v současnosti většina českých neurochirurgických pracovišť tou nejmodernější, nejšpičkovější určitě technikou. A například nemocnice České Budějovice, tady u nás na jihu Čech, kam vy se za chvíli chystáte, jak jste zmiňoval na návštěvu, tak toto pracoviště neurochirurgické bylo nedávno zařazeno mezi 9 předních evropských center, jak jsem se dočetl, specializujících se na mikrochirurgii mozkových cév. Ta skupina se jmenuje ExpertVask, doufám, že to čtu správně, a měla by formovat budoucnost otevřené cerebrovaskulární chirurgie pomocí mikroskopu v Evropě. Když jste v tom oboru začínal, pane profesore, napadlo vás, že by se za tu dobu mohl u nás třeba tento obor neurochirurgie jako taková tak to významně posunout? A ono to možná má i přesah do toho, co si možná taky opět neuvědomujeme, ale to je třeba i ta akutní péče a fakt, že když pro vás, když to hodně přeženu, dnes přijede sanitka, třeba máte mozkovou příhodu, tak máte vlastně i v tom terénu k dispozici tu nejmodernější, nejvíc špičkovou technologii.
0: Máte pravdu, ale na neštěstí zatím žádná mrtvice neletěla vrtulníkem. A to by mělo. Úrazy vozit vrtulníkem je svým způsobem nesmysl, protože aspoň v neurochirurgii u těch úrazů se ten obor za 100 let nezměnil. Ale zrovna v tomhle tom jo. A jsou známý statistiky, že každá hodina je 10% funkce, než my dokážeme tu cévu zrekanalizovat. A tady v Budějovicích opravdu je asi nejlepší místo, jako pokud bych měl někdy podlehnout mrtvici, tak bych rád podlehl tady v Budějovicích, protože Jirka Fiedler, což je dnes šéf neurochirurgie, má tohleto jako svůj hlavní odborný zájem. Takže se této problematice opravdu velmi věnoval od začátku své kariéry. A neurologii tady vede doktor Vostrý, což je můj bývalý sekundář, a ten to také miloval. Takže tihle dva kluci opravdu jednak získali vybavení, který, jak jste správně řekl, máme všichni, protože do tohohle se ty peníze dávají naštěstí. Ale jednak to jsou aktivitou, hlavně ten Jirka Fiedler, dokázali prostě se domluvit se všemi neurologiemi a se všemi špitály v okolí, takže je zcela jasný, kdy se ten pacient má převíst, jak se má převíst. A potom teda samozřejmě přichází až ta otevřená chirurgie, která je ale až na úplném konci, když selžou ty endovaskulární metody nebo normální trombolíza. A v tomhle to má zase doktor Fiedler nezadatelnou zásluhu, protože on je jeden z mála na světě, kdo tohle to opravdu propaguje a kdo to předvádí. Takže já jsem teď editoval pro Springera knihu o i schémii mozku, tak jsem samozřejmě Jirku Fiedlera požádal, aby mi tam napsal kapitolu o těchto těch věcech a napsal to dobře. Takže to vybavení, který máme všichni, a to nadšení těchto těch dvou lidí, zejména toho Jirky Fiedlera, je zodpovědný za to, že ta péče tady opravdu je na vysoký úrovni. Asi nejlepší v republice.
1: To je pro jihočeské posluchače určitě dobrá zpráva. Že se
0: máte kliku, že je to jedno velké město uprostřed jsem všech menších, takže se to dá centralizovat, to v Praze nejde, že?
1: Samozřejmě technika, vybavení je jedna věc, ale druhá věc je i ten personál a toho personálu v tuzemském zdravotnictví ubývá, nebo dá se říct, spíš abych to upřesnil, tuzemské zdravotnictví se v současnosti potýká s velkým nedostatkem personálu.
0: Středního lékaře už je relativně dost. Já nevím, já tím, že jsem z toho centra, tak vždycky, když řeknu, že máme všecko a že nemáme problémy, tak dostanu vynadáno z těch oblastí.
1: Z těch regionů.
0: Z těch regionů. Je fakt ne, že u středního zdravotnického personálu problémy jsou, oni už jsou docela dobře ohodnoceni, to už si moc nestěžují, ale tím, jak se pořád měnily ty vzdělávací požadavky, tak se to dost rozvrtalo, takže tam problémy jsou. U doktorů to tolika není, ale kupříkladu na neurochirurgu už tolika adeptů není. Protože je to těžký, zabere to hodně času, není to tak vděčný, nedá se to zprivatizovat. Takže my sice ty doktory seženeme, když potřebujeme, ale není to jako třeba, já nevím, oční. To je ideální obor, že? Nebo ušní. My máme doktorů, řekl bych, víc, než potřebujeme. My máme dvakrát tolik nemocnic, co potřebujeme. My na 10 milionů máme skoro 200 nemocnic. Logicky by bylo desítková soustava, jedna na 100 tisíc, že jo, jedna velká na milion. Samozřejmě, že všechny ty nemocnice se musí vybavit nejen technicky, ale i personálně, a to už jako při tak ohromném systému není snadné. Lacina.
1: Z toho, co jste říkal, chápu, že roli hraje i určitá kvantita. Nicméně příslušníci konkrétně vaší generace v současnosti odchází do penze a třeba mladší kolegové už často nechtějí sloužit tolik směn v noci,
0: oni
1: tolik směn o víkendech.
0: Ne, ani nesmí, podle zákonníku máme European práce. Working Time Directive a oni mají nařízeno, já mám pocit 42,5 hodiny. Takže on, když si odslouží jednu noční, tak tam pak dva dny není. Takže ono svým způsobem, když to ty lidi jdou dělat, tak jsou ochotní ten čas tomu věnovat. Já jsem špitál neopustil vlastně, když jsem byl sekundář. Teďka oni by třeba i rádi, ale oni tam nesmí zůstat. To je hrozná věc, protože když děláte něco, co vás baví, tak se tím neunavíte. Takže proč by tam nesměl ten doktor být díl? Ale on musí domů prostě v každém případě. Takže mně to přijde jako... A tím ale taky tam, kde dřív byli Angličani, ten systém přijali i hned. A najednou zjistili, že tam, kde byli 4 neurochirurgové, jich potřebují 14, aby jim to časově vyšlo. No a co to znamená? Tam, kde byli 4 a stihli to, tak to uměli dobře, protože to furt dělali, pořád se to opakovalo. Teď je tam najednou 14 lidí, takže mi kamarád říkal, no jo, tak já jich tam mám další 10, ale já tam musím nějakým stylem být, protože jim nemůžu věřit, že to udělají dobře, protože jsou to začátečníci. Jo, a tohle jako bohužel, z toho vznikají bizarní věci. Navíc v cizině tohle to neplatí na ty šéfy a na ty vysoko postavený, to platí jenom na sekundáře. U nás to platí i v armádě.
1: Nejen o personální situaci ve zdravotnictví si povídáme s neurochirurgem Vladimírem Benešem, který je naším dnešním dopoledním hostem. V povídání budeme pokračovat za malou chvíli. Teď je na řadě písnička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po další písnice se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, neurochirurgem Vladimírem Benešem. Pane profesore, vy jste v jednom z nedávných rozhovorů řekl, že v Ústřední vojenské nemocnici v Praze jste sice denně, ale už si vybíráte a děláte jen to, co vás baví. Jak si to máme představit? Znamená to, že jste tedy v nemocnici třeba, řeknu, jenom pár hodin za den?
2: Jakdy. Jakdy, jak je potřeba. A ono je to svým způsobem jedno, protože já jsem přešel do takové té fáze kariéry, kdy tomu říkám going global. Protože mě zajímá více, co děje venku, víc mě zajímá někde vyučovat, víc mě zajímá odjet třeba do Mombasy a tam operovat pár domorodců a něco naučit, protože si myslím, že to má mnohem větší význam. A jestli jsem ve špitále nebo doma, tak ono je to svým způsobem jedno, protože když pustím doma počítač, tak na tom počítači je úplně to samé, co je na tom ve špitále. Takže já to vlastně neopouštím, jakoby, jo. To je úplně jedno, kde to člověk dělá. Takže já jsem nikdy v životě neměl jako představu, že bych měl být ve špitále tehdy, když tam nemám co dělat. Bez ohledu na pracovní dobu. Takže se jenom podle toho chovám i nadále. Ne, že bych tam netrávil čas, já tam jsem dost času, jako ne, že ne.
1: Jaká je úroveň neurochirurgie v Mombase?
2: V Mombase, tam je to dost hrozný, protože mě tam podhodili pacienta, který měl vcelku jednoduchý nádor, jenomže byla reakce ohromná na kosti, která byla tvrdá jako kámen, měli dva vrtáky, ty jsme zlomili, tak jsem ti ležili opilku, to je takový drát omotaný druhým a ten se podleče a pak se tahá a tím se jako sprořízne. Tu našli po hodině jednu, tu samozřejmě jsme roztrhali na malý kousíčky, nakonec jsme to nějak odoperovali. No ale když jsme odjížděli, tak já jsem si uvědomil, že po našem odjezdu ta 5milionová metropole nemá šanci udělat přístup do hlavy, protože nemá čím. Takže takhle nějak to vypadá. Pak mě vez v Nigérii sekundář na letiště, já mu říkám, co děláte? On říkal, no úraz je hydrocefalus, to je hlavní problém, že jo, Afriky. A já mu říkám, nic jiného, teď máte CTčko, máte rezonanci, tak on říkal, no my diagnostikujeme nádor, ale pošlem ho domů. Oni to neoperujou prostě. Takže bohatý Nigeriec může utéct do ciziny nebo do nějaké americké nemocnice, buď v Lagosu nebo v Abuji, že jo? Ale normální obyvatel jede s nádorem domů a nic. Jo, to prostě pro nás nepochopitelný, absolutně nepochopitelný.
1: Když jsme se spolu bavili právě o tom, zda si tuzemská společnost uvědomuje či neuvědomuje, kolik úspěšných lidí mezi sebou má, tak uvědomuje si tuzemská společnost, jak špičkové a kvalitní zdravotnictví má k dispozici?
2: To je nejen zdravotnictví, to je veškerá sféra našeho života tady. To nám nikdo neopakuje, ale mělo by se to opakovat v rádiu, v televizi, všude dennodenně, že jsme si nikdy nežili tak dobře jako teď. Všichni ty Remcalové a takhle, ať už na zdravotnictví, na který se nadává mimochodem velmi dobře a přitom máme jedno z nejlepších v Evropě, tak by měli jet na stáž někam, třeba já nevím, Mongolsko, nebo ta Afrika, nebo Indonésie. Měsíc tam pobejt, drobně tam onemocnět a pak zpátky. A oni by tyhle to žehrání by ustalo velmi rychle.
1: Je obecně známo, že v oboru působil váš tatínek, působí v něm taky váš syn, Vladimír Beneš nejmladší. Jak to u vás vypadá, když se sejde rodina? Vyprávíte si třeba o nějakých náročných operačních úkonech, které zrovna v daném týdnu má váš syn nebo vy osobně za
2: jo,
1: sebou?
2: Jo, určitě není to tak často, ale samozřejmě, že se syna zeptám, tak co tam máš tenhle týden a takovýhle. Táta už zemřel, ale bylo to krásně vidět ten generační posun, kdy táta, když už byl starší, tak ho zajímaly takové jako obecné otázky toho oboru. Že jo? Mě pak zajímaly takové, dejme tomu, série nemocných, co z toho vymyslet, a syna, který byl mladší, tak toho zajímaly jednotlivé případy. Takže my jsme si povídali, ale svým způsobem ten zájem všech nás tří byl trošku odlišný, daný generační obměnou. Jo? Ale nikdy jsme se nějak nezhádali, nikdy jsme se...
1: Máte velkou vášeň a to je lov brouků.
2: Brouci, jo, to je moje vášeň.
1: Shodou okolností tady v Českých Budějovicích na Přírodovědecké fakultě České univerzity je mnoho velmi významných entomologů. Byl jste někde letos, jak vy říkáte, lovit brouky?
2: Vy tady, jak tady máte doktora Fiedlera, tak tady máte profesora Novotního, což je opravdu světově uznávaný vědec. A ty přednášky jsou vynikající a ta práce, co udělal na Papui Nové Guineji, je neuvěřitelná. Byl jsem v Zambii a v Panamě A on hmyz teďka nějak tak obecně ubývá. Takže oba ty výlety byly relativně neúspěšné, že jsem se vrátil rozmrzelý. Takže plánuju teďka v lednu tu Zambii znovu a pak někdy v červnu na týden, alespoň až znovu Panamu, protože tam jsme našli krásné místa, kde by to za to stálo.
1: No a v čem je takový lov brouků pro vás nejzábavnější a zároveň nejvíce napínavý?
2: Jednak jsou to nový místa, ale jednak on je to čundr ve skutečnosti. Mě zajímá nejvíc ten lov, že jo? To, že někam vyjedeme, že jedeme po zajímavých místech, že projedeme safari a koukneme na zvířata, že pak nachytáme nějaký ty brouky, takže hlavně ten lov a ten vejlet je na tom. Jo, pak už doma to tak až úplně není to nejzajímavější, ale je to o emocích, je to o vzpomínkách, je to o tom kamarádství, je to o tom dobrodružství.
1: Přírodě.
2: A o té přírodě, no. Když přijdete do jakéhokoliv města, kdekoliv na světě, tak je to stejný. McDonald's, Victoria's Secret a tohle. A už nevíte, kde jste. Když to na těch vesnicích v té přírodě, ještě to má takový ten kolorit místní, takže to je na tom taky pěkné.
1: Když tak poslouchám ta vaše slova, je z nich patrné, že poměrně často cestujete, ale vyrážíte často třeba i do té místní naší přírody na lov?
2: Ne, to ne.
1: To ne.
2: Ne,
1: to vás neláká.
2: To mě moc neláká, protože zásadní v tom je chytit nějaký nový druh, že jo, který někdo popíše.
1: To už je vyčerpané.
2: A to tady u nás prakticky nepadá v úhou. Z toho, co mě zajímá, už to z té české přírody všecko mám. Takže rád jako vyjdu ven, ale určitě nechytat brouky. Vyrazím na houby nebo se psem, ale brouky ne.
1: No a na co ty brouky nejčastěji chytáte?
2: Na světlo.
1: Na světlo.
2: Na světlo. Rozvaděč na auto, velká žárovka, bílý plátno a pak už si jenom sednete a on tam přiletí. A pak do pastí. To je kelímek na kafe, ten se zakope po okraj, dovnitř se dá návnada. To se liší podle toho, co chcete chytat a ráno to jenom vyberete.
1: Takže je to podobné, jako když jdete na ryby.
2: Podobný. Lov. Prostě to je jedno, jestli chytáte mamuta nebo rybu nebo brouka. Ten lov má v sobě pořád to tež. Jo? To je nějaký atavistický, hluboko v nás zažraný, že jsme lovci a sběrači.
1: Tak já vám přeji, co vám daří nejenom při lovu brouků a nejenom při neurochirurgii. Neurochirurg Vladimír Beneš byl naším dnešním dopoledním hostem. Moc díky za váš čas a za milé povídání, pane profesore. Ať se vám
2: já
1: daří.
2: Já taky děkuju. Naslyšenou. Děkuju.
1: Díky. Já vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Léto je časem cestování a poznávání. Někdy musíte cestovat i se svým domácím mazlíčkem, protože se o něj v době vaší nepřítomnosti doma nemá kdo postarat. S pejskem nebo s kočkou cestuje ledaskdo, ale s papouškem? Jiří Březina starší, autor dnešního rozhlasového sloupku, ano. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Papoušek je asi nejinteligentnější z domácích mazlíčků, pokud vám rodina nedovolí slona. Papouščí povaha je ale komplikovaná a nikdy nevíte, jak se v nové situaci zachová. Naše senegalka Pětka mi třeba klidně sedí na rameně i v ohlušujícím kraválu při vrtání do zdi. Ale pak vezmu do ruky barevnou tušku a Pětka zděšeně prchá. Proto jsme na první společnou cestu autem hleděli s obavami. Už proto, že převozní klec je podstatně menší než ta normální, a k tomu hluk a drncání. A začátek opravdu nebyl žádná sláva. Pětka se sice nechala strčit do klece, ale poplašeně skákala z bidýlka na bidýlko, občas úpěnlivě pípla a její utrápené pohledy prozrazovaly, co si o takovém zacházení myslí. Museli jsme vyjet. Pasažérka na zadním sedadle za chvíli přestala vyvádět, ale do klidu měla pořád daleko. Když jsme dorazili do cíle a otevřeli klec, vrhla se na mě, jako by zrovna unikla samotnému peklu. A držela se jako klíště. Její vyčítavý pohled říkal, jak se mi to mohl udělat. Po pár dnech jsme balili na zpáteční cestu. Pětka za těch pár dní nejspíš došla k názoru, že cestování je vlastně docela fajn. Do klece vlezla skoro dobrovolně a cestou seděla na bidýlku odhodlaně a pevně jako kapitán na můstku. S nadhledem sledovala cestu i mě a byla v pohodě. Úplně jiná cesta. Snažil jsem se odhadnout, co Pětku tak krásně uklidnilo. Možná cestu tam považovala za pokus se jí zbavit a odvést ji od nás natrvalo. A když se to nenaplnilo, stresu se dokonale zbavila. Papoušci nás mají především rádi a je jim vlastně jedno, kde zrovna jsou. Hlavně, když jsou tam s námi. Přeji vám hezký den.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Poledne dnes už za chvíli připomene zvuk zvonu z kostela svatého Martina v Tochovicích, nedaleko Březnice, na severu českobudějovické diecéze. Poválečný zvon z roku 1950 zní v hlavním tónu DIS 2, měří v průměru 66 cm a váží přibližně 180 kg. Odlila ho znárodněná zvonařská dílna Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Přestože je zcela prostý výzdoby, už více než 3/4 století provází život místní farnosti. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kladenský autobazar Štěpánek Auto přestal platit dluhy. Klientům dluží 500 000 000. Noční požár rodinného domu v Rudolfově na Českobudějovicku způsobil škodu 2 miliony korun. Hraná prohlídka zámecké lékárny v Třeboni ukáže stolování Petra Voka. V noci klesnou teploty až na 18 stupňů. Zítřejší obloha bude převážně oblačná a nejvýše 32 stupňů. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
3: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
4: Říká paní Radka z Kladenska.
3: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
4: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
4: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Noční požár rodinného domu v Rudolfově na Českobudějovicku způsobil až 2 milionovou škodu. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Monika Kocinová.
6: Dnes kolem půlnoci jsme hasili v Rudolfově rodinný dům. Ten hořel v plném rozsahu. Na místo byly vyslány jednotky ve druhém stupni požárního poplachu. Během požáru nebyl nikdo zraněn, příčina je šetření.
2: Návštěvníci zámecké lékárny v Třeboni na Jindřichohradecku poznají hostitelské zvyky Petra Voka. Stolování posledního Rožmberka přiblíží hrané prohlídky s názvem O jídle, pití a stolování s paní Zuzanou a kuchařem Jáchymem. Zájemci ji můžou navštívit až do 20. srpna. Co se dozví, přibližuje ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská.
7: Jak se jedlo, pilo, hodovalo, třeba jaké se nosily příbory k hostině a návštěvníci, kteří přijdou na tuhletu hranou prohlídku, ve které jsou dva herci a jeden civilní průvodce, tak dostanou ještě sklenku vína a takovou velmi dobovou jednohubku.
2: Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich jich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Španělské exklávy Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží dostat afričtí migranti.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11.

0: a 32 stupni, na horách 25 až 28. Mírný vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž zůstane vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Tak už zbývá asi jenom dodat, že od mikrofonu vás zdraví Hanka Šoberová, je 12 hodin 6 minut a písničky pro radost mohou začít. Sbor dobrovolných hasičů z Dolního Bukovska přeje svému dlouholetému členovi Tomáši Pavláskovi k jeho dnešním 45. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, také štěstí a do dalších roků hodně spokojenosti. Je dlouhodobě velice aktivní člen, ať jako člen zásahové jednotky, tak sdílení činnosti sboru na stránkách městy Dolní Bukovsko a zde jsou informace jak pro členy sboru, tak obyvatele, hlavně o činnosti mladých hasičů, které pod vedením Hany Nejedlé dosahuje celorepublikově výborných výsledků. Sbor mu děkuje za dosud vykonanou práci a s přáníčkem zasílá písničku Výkonný výbor sboru dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko a píseň, kterou jste vybrali našim hasičům v podání Vlachovky.

A jdeme gratulovat dál v písničkách pro radost, připravená píseň od Babouků. Ale ještě důležité říct, komu, že je písnička určena. Pan Jan Čerkl z Boršova nad Vltavou oslavuje kulatiny a má u nás přání. Za celou rodinu přejeme Jeníčkovi Čerklu z Boršova od kostela k jeho 60. narozeninám, které oslaví 2. srpna. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spoustu dalších rybářských úlovků do katalogu. Ať máš pořád úsměv na rtech, tak zní gratulace. Tak výborně, písnička by měla být od Babouků, boršovský pan farář. No a ještě, kdo je podepsán pod gratulací? Přání napsala Martina Michalcová, ale je za celou rodinu, která panu Čerklovi přeje vše jen to nej. A my se ke gratulantům přidáváme. Tady je píseň.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Je 12 hodin 17 minut, ideální čas na to, abychom poslali další hudební gratulaci. Prosím o zahrání písničky Raneček pro naši maminku paní Marii Říhovou z Velkého Boru k jejím 70. narozeninám, které oslaví dneska. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ochranu Panny Marie. To vše ti ze srdce přeje manžel Karel, synové Marek, David a Kája s manželkou Ivetou a vnučky Sofinka a Rozárka. Písničku zahrajeme taky do Krasejovky dne 27.7. Tam totiž oslavil pan Miroslav Čada 70. Milý Mirku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody, také mnoho elánu při tanci a při renovaci veteránů. To vše přejí kamarádi z tanečních večerů ze Včelné. Lesanka hraje každej svůj raneček životem.

0: Lesanka nám dohrála v písničkách pro radost a já vás budu zvát na víkend na dechovku. Co vy na to, koná se spousta akcí. Všechny ty pozvánky jsou na sobotu 1., tedy na zítřek, můžete si poznamenat. Kapela Lipkovanka zve své fanoušky na koncert do obce Žimutice, kde vystoupí na žimutických slavnostech 1. srpna od 14 do 18 hodin. Klučenické slavnosti taktéž 1. srpna zahraje Budvarka od 13 nebo Kovářovan od 15:30. Obec Němčice, tak ten pořádá hudební festival Pohoda. V jehož rámci vystoupí několik kapel vám dobře známých. Je to samozřejmě, jak jsem říkala, opět sobota 1.8. Babouci od 13, Netolička od 15, Šumavanka od 17:30 a uzavřou to Božejáci od 20 hodin. Zvu vás taky pod Kleť do obce Chlum u Křemže a tam v sobotu v rámci staročeské poutě, což je taková hezká místní slavnost, vystoupí od 12 hodin a 30 minut jihočeští rodáci a nebo poté můžete zajet do Třísova na posezení pod Kaštany a tam potom ve 14:30 má vystoupení Tufaranka ze Šakvic. Samozřejmě všude jsou potom následně i další kapely, ale ty už jsou trošičku jiného žánru. My teď posloucháme dechovku a tak vás zvu právě za poslechem a tancem při dechovce, při pěkné dechovce. No, tu si taky zahrajeme, Doubravanka, písnička Vyznání, ale ještě komu ji pošleme? Prostřednictvím vašeho pořadu prosíme o zahrání písničky pro Marii Kadlecovou, která slaví dneska 70. Maruško, přejeme ti hodně štěstí, hlavně zdraví, ať tě život stále baví. Každý den si užívej, ze života radost měj. Krásnou oslavu to přeje Aneška a Šimon s rodinou. Hraje Doubravanka.
1: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj, spí.

A připravená už je Budvarka se svou písní Kůň vraný a pošleme ji hned třem oslavencům. První bude paní Anna Ebertová. Dodatečné přání k svátku vám přišlo, Aničko. Milá maminko, přejeme ti k tvému svátečku, který si měla 26. července. Hlavně hodně zdravíčka, máme tě moc rádi. Přejí ti manžel Jan, dcera Dana a synové Jan a Michal. A promiň, že opožděně. Tak já věřím, že i když opožděné přání, tak přesto zahřeje. Pan Jan Hanuš z obce Pamětice oslavuje kulatiny, blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti obecní úřad Drhovle. A přání tu má taky pan Jiří Drbal z Horní Pěny, taktéž slaví kulatiny k významnému jubileu vám, pane Drbale, přeji zastupitelé obce Horní Plané hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Dne 22. července oslavil své 75. narozeniny pan Karel Trsek ze Dvoru nad Lužnicí. Touto cestou bychom mu chtěli popřát k životnímu jubileu mnoho zdraví a pohody a stále dobrou náladu. To vše přeje vedení obce a přidávají se hasiči. Paní Marie Vosátková ze Sezimova Ústí. I ona má dneska zrovna krásné narozeniny. Maruško, mamko a babičko, přejeme ti hodně zdraví, božího požehnání a elánu, abys mohla stále aktivní a činorodá, abys byla stále aktivní a činorodá jako doposud. Podepsáni jsou Pepa, Pavla, Honza, Tomáš, Míša, Honzík, Katka, Klárka a Tereska. Tak a hraje vám oběma Třeboňská 12, romantické tango.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Vážené písničky pro radost, chtěli bychom nechat zahrát 31. července paní Aně Poliakové z Popelína, která ten den oslaví své 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zastupitelstva starosta obce Popelín. Oslavencem dalším v pořadí je pan Václav Slabý z Horního Záhoří. I on má narozeniny, kulatiny. Obecní úřad Záhoří vám přeje, pane Slabý, do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Vybíráme písničku od Božiáků Božejovská kapela.

Dobrý den, zahrajte prosím do Dačic paní Marii Petržilkové k jejím 83. narozeninám. S přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, pohody, vzájemného porozumění, božího požehnání a ještě spoustou krásných, naplněných, společně prožitých let s rodinou. To ti, milá maminko, ze srdce přejí dcery Jana, Jitka a Alena s rodinami a dcera Marie. Pravnoučátka a vnoučátka posílají babičce a taky prababičce sladké pusinky. Dnes je tomu 83 let, co spatřil tento svět pan Karel Martínek z Arnoštova. A tak bychom mu rádi popřáli hlavně to zdraví a ať ti chutná pivečko, které máš tak rád. To ti přeje syn Karel s rodinou. Hraje veselá muzika, písničku Přiletěly vlaštovičky.

Minulý měsíc oslavila své krásné 91. narozeniny paní Božena Záveská z Dražíče u Týna nad Vltavou. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, radosti a ještě mnoho let v kruhu svých nejbližších přejí syn Jan a dcera Marie s rodinami a hlavně všechna vnoučata a pravnoučata, která dokáží babičku vždycky potěšit. Dále přejeme taky paní Aničce Římanové do Tábora ke krásnému výročí kulatých narozenin. Srdečně blahopřejí všechny děti, vnoučata a pravnoučata. A co vám přejí, paní Aničko? Hlavně mnoho zdravíčka, štěstíčka a stálý úsměv, který pohladí, a k tomu poděkování za vychování. A ještě jedna gratulace. Ta je pro Josefa Jerhota do Pištína a taktéž slaví kulatiny. Milí tatínku, dědečku a pradědečku. 24. července si oslavil 90 let. A my bychom ti chtěli popřát co nejvíce zdraví, které je to teď to nejdůležitější, klidné dny plné pohody, štěstí a moře lásky od manželky Blanky, se kterou už si prožil hezkých 63 let. A kdože přeje? Podepsané jsou děti Miloš s Ilonou, vnoučata Marcela a Lukáš a pravnuci Maxík a Štěpánek. A prosíte o písničku Kubata. Tak my ji zahrajeme, no my, ani tak ne my, jako i Glovanka se chopí hudebních nástrojů, tady jsou.

0: letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, objednat si u nás písničku pro někoho z vašich blízkých není vůbec složité. budějovice.rozhlas.cz, tam najdete záložku pořady, najdete písničky pro radost a v kalendáři si vyhledáte konkrétní datum a tam už vyplníte jednoduchý formulář, není to nic složitého, určitě to zvládnete. Kdyby bylo datum obsazené, vyberte nejbližší možné volné, je to skutečně snadné. Mám tady poslední píseň a tři oslavence, tak pojďme gratulovat. I když neříkám to dobře, nejsou tři, ale jsou vlastně i čtyři. No, uslyšíte sami. Pan Jaromír Bíca z Borku oslavuje narozeniny, respektive oslavil. Jaromíre, trochu opožděně, přejeme ti hodně zdraví a štěstí. Ať jsi v tak dobré kondici jako doteď. Jsme moc rádi, že jsi stále s námi a doufáme, že ještě dlouho budeš. Přeje celá tvá velká rodina. Dalším oslavencem je pan Václav Buchtele z Drahnětic. Václav je dlouholetým členem Českého svazu chovatelů v Sepekově. Všichni sepekovští chovatelé mu přejí k jeho životnímu jubileu. Hlavně hodně zdraví, pohody a elánu do života. Přejeme ti, aby jsme se i v dalších letech mohli ve zdraví scházet na našich chovatelských akcích a užívali si nadále spokojeného a veselého života. Za všechny sepekovské chovatele přeje František Přibyl. Tak pan Václav Buchtele, tomu je 80 let, tady stála zmínka v textu, tak abych to neopomněla. No a teď poslední dva oslavenci, jsou to manželé. 9. července totiž oslavili naši milí přátelé Pavla a Josef Stuchlých 60 let společného života, stojí v tomto posledním dnešním přání. K tomuto krásnému jubileu jim přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání. To jim přejí dlouholetí přátelé Jarda a Maruška ze Šlapanic a od Pálavy. Zdraví taktéž Hanka a Vlastík. 60 let, to je úctyhodná řádka roku, tak ať vám to, milí Stuchlých, ještě dlouho a dlouho společně funguje. Hrají vám všem Babouci písničku Ty naše Luka.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Hygienici prodloužili dočasný zákaz koupání v Podolsku na Orlíku. Dobrovolníci zachránili srnčata při sečení trávy v Českobudějovickém parku Stromovka. Bude horko, večer se můžou vytvořit bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli část peněz. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Dnes navíc platí i na celém území Česka výstraha před velmi vysokými teplotami. Ve střední části Česka a na jižní Moravě můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na Moravě tropy vydrží i do zítra. Zákaz koupání dál platí v lokalitě Podolsko na Orlíku. Rozhodli o tom krajští hygienici na základě výsledků rozboru odebraných vzorků. Zákaz vydali už minulý týden, teď ho kvůli špatné kvalitě vody prodloužili. Ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová uvedla, že tam byly velmi významně překročené limity pro výskyt sinic, chlorofilu A a vodního květu a hrozí tam akutní poškození zdraví. Dobrovolníci tento týden zachránili 3 srnčí mláďata před sekačkami v Českobudějovickém parku Stromovka. O peníze na podporu své práce můžou spolky žádat i soukromé donátory, pokračuje mluvčí nadace ČES Marek Sviták.
2: O finanční příspěvek ve výši až 50 000 korun mohou žádat neziskové organizace, ve kterých se aktivně angažují sami zaměstnanci společnosti ČES. Získané prostředky pak slouží především k nákupu materiálu a vybavení pro místní spolky, sportovní oddíly nebo třeba ochránce přírody.
0: Za celý loňský rok našli v Česku dobrovolníci pomocí termokamer a dronů přes 1600 srnčat.
1: Počasí.
0: Odpolední teploty se na jihu Čech šplhají na 35 až 38 stupňů, horko je i na horách, mají tam až 34 stupňů Celsia. Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou vytvořit přehánky a bouřky a taky silné. Slabý proměnlivý vítr se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Noční teploty se budou pohybovat mezi 21 a 18 stupni. Sobota bude převážně oblačná, místy s přehánkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách mezi 25 a 28. Mírný vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda je na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích poblíž Nerudovy ulice a pozor dejte taky v Českých Budějovicích u světelného přechodu u Jihočeského muzea. Stojí tam trolejbus. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
4: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
3: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
4: Tak.
3: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazujou v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu, jak do plochy, tak do výšky. A tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vítrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat. Zde má země můj Kazachstán. Moje hobby. Ping-pong. Opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.

0: Vesele a zdravě.
1: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo, takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
2: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
1: že jo?
2: Tak jako tam.
1: A bylo by to spravedlivé, protože oni ji měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
2: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
1: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
2: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
1: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních a tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
2: V pořadu Vesel a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou od Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdalová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom že chvíli umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, 40, 1, 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano. Byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal. No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch? Ano,
1: ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme z našich
1: stránek. Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři.
1: Ano.
2: A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslela, že to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje, takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům, to jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá
1: jo?
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oj, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam jo. Je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hec. No to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo dejchát pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě. Ano.
1: Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano, haló.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynu v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme.
0: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám, paní, řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také ale... umíte odpovědět.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou petechy.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
3: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
3: kyslíkem.
4: A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru...
3: No, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano,
4: myslíte.
3: Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se jí úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: To
0: pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu?
1: Tady? Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledovat. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Lepší být i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Řidiči se po novém úseku dostanou k rakouským hranicím. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Španěl Denia je novým trenérem české fotbalové reprezentace. Odpolední teploty vystoupí na 38 stupňů. Večer se můžou tvořit bouřky. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
2: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru víc pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli podle lékařů především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. Agentura spadá pod ministerstvo zahraničí a jejím cílem je šířit dobré jméno Česka ve světě a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Bazilika navštívení Panny Marie v Milevsku na Písecku nabízí prohlídku tamnějších varhan. Komentář poskytne a hudebními ukázkami doprovodí Petra Kalinová. Nástroj z roku 1766 postavil významný varhanář Bedřich Semrád. Zájemci se seznámí taky s konstrukcí varhan i fungováním jednotlivých rejstříků. Jak informuje Milevský klášter na svém webu, prohlídka začne v 17 hodin. Sport. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal 2letou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Španěl Denia bude prvním zahraničním trenérem u českého národního týmu v historii. Počasí. Odpolední teploty se šplhají na 35 až 38 stupňů, horko je i na horách, mají tam až 34 stupňů Celsia. Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou tvořit přehánky a bouřky, i silné. Slabý proměnlivý vítr se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Noční teploty se budou pohybovat mezi 21 a 18 stupni. Sobota bude převážně oblačná, místy s přehánkami a bouřkami, i silnými. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách mezi 25 a 28. Mírný vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nová dopravní nehoda je na silnici 164 z Jindřichova Hradce směrem na Kunžak. Za Otínem u odbočky na Blažejovce srazila 2 auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. V polovině letní sezóny hlásí kempy v okolí vodní nádrže Lipno velmi slabou sezónu. Turisti totiž raději volí jednodenní výlety. Více už za chvíli v reportáži. A také se dozvíte, že menší lodě, ale i rybáře kontrolují o prázdninách vodní policejní hlídky na přehradách. No a k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám například Václav Neckář. Hezký poslech od mikrofonu vám přeje Michal Hovorka.

0: Ve 14 hodin a 10 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Desítky malých plavidel na vodních nádržích každoročně zkontrolují policejní hlídky na Orlické přehradě. Nejčastěji míří rovnou do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempů. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz. Přímo z vody kontrolují hlavně doklady a alkohol za kormidlem.
1: Policie České republiky, provedeme kontrolu, předložte mi doklady od lodi a vůdce malého plavidla.
2: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
1: Tak to je v pořádku. Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku. Pod butonu. Je to v pořádku.
3: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na 2 dny. Dneska jsme si počeli na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
2: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
1: Od kdy tu jste?
4: Tak jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
1: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
2: Povolenku musel ukázat třeba pan František sklad.

0: Dna.
1: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pytlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
0: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
2: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle, protože tam je povolená plavba pouze ve výtlaku, a dále se zaměřujeme na vodní sporty, aby se pohybovali v těch vytyčených trasách.
0: Kontroly připomínají klasické dopravní akce na silnicích, vysvětluje jihočeská policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
3: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny. Tu taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
0: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou, přestože je hladina nádrže kvůli suchu přibližně o 10 metrů níž než obvykle.
2: Odvíjí se to hlavně od počasí a taky od stavu vody, kde tady na Orlíku máme teď poměrně málo vody, takže ten provoz není tak velký. Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
0: Podle něho vyrážejí hlídky na vodu spíš preventivně. Ostré zásahy jsou výjimečné.
2: Řekl bych zhruba tak jednou do měsíce. Většinou to bývá, když se po někom pátrá, anebo k nějaký vážný plavební nehodě nebo k něčemu, k čemu je potřeba.
0: Jeho čeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Z Orlické přehrady Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Lidský mozek se nedá ničím nahradit. Emoce i kreativitu počítačové čipy nevytvoří. Alespoň to tvrdí přesný přední český neurochirurg Vladimír Beneš. V oboru uspěl jak na domácí, tak i na celosvětové půdě. Dnes už působí hlavně jako pedagog. Uznávaný odborník byl koncem minulého roku hostem našeho vysílání. Reprízu tohoto povídání jsme vám nabídli dnes dopoledne. Moderátor Matěj Vodička se například ptal, jak moc se neurochirurgie proměnila za více než 45 let, co v ní Vladimír Beneš působí.
1: No, změnil se dramaticky v tom, že já jsem začínal, když ještě nebylo CTčko a rezonance. Takže vrcholem té operace, nebo takovým vyvrcholením bylo, když člověk odevřel tvrdou plenu a často teprve zjistil, co jde operovat. To už dneska neexistuje, takže ten rozdíl je v tom, že až do toho, dejme tomu 2000, jsme měli jako jedinou alternativu v operaci a k tomu jsme už přes 15 let měli tyhle ty diagnostické metody. A postupně se měnila mentalita, protože když byla jenom ta chirurgie, tak jsme byli piloti bojových stíhaček a musel člověk splnit tu misi i bez ohledu na kolaterální ztráty. A najednou se objevila ta dokonalá diagnostika a do toho se objevily alternativní postupy, jako je endovaskulární léčba, radiochirurgie, observace a podobně. A v té chvíli prostě ta mentalita se změnila z toho bojového pilota v pilota aerolinek. Najednou, když něco zaskřípe, tak šup dolů na nejbližší letiště. Takže tohle to možná byla taková fundamentální změna během mé kariéry, že jsme z těch stíhaček přesedli na aerolinky a v tom, že jsme proaktivní a ne až reaktivní, to, co byl třeba můj táta, že jo, kdy tu diagnozu oni postavili teprve na podkladě toho, že tomu člověku něco bylo. My dneska dostáváme většinu pacientů, kterým de facto nic není, bouchnou se do hlavy, udělá se CTčko a
2: zjistí se.
1: Jo, takže ten rozdíl v tomhletom, ne, že bychom operovali nějak líp, nebo ne, že bychom byli nějaký lepší, než byli oni, ale máme úplně jiný přístup a jiné možnosti, takže ten rozdíl je v tomhletom opravdu dramatický.
2: Vy jste člověk, který viděl nespočet lidských mozků na vlastní oči, tak koho jiného než právě vás bychom se měli zeptat, jestli může jednou umělá inteligence nahradit lidský mozek?
1: Ne. Ne, nemůže. Tam je několik důležitých faktorů. Za prvé, celá umělá inteligence je postavená na křemíku a my jsme z uhlíku. Takže ta umělá inteligence by musela být spojená s těmi uhlíkovými systémy. Jo? My bychom potřebovali něco jako carbon voli a ne silicon voli, to už máme. Že?
2: Čili je to i otázka chemie?
1: I otázka té chemie. A potom je to, že ta umělá inteligence to je jenom soubor ohromných datových souborů. Nic jiného. Ono to nemá individualitu, nemá to imaginaci, nemá to kreativitu, nemá to emoce. Jo? A tyhle ty výsostně lidské vlastnosti to ta umělá inteligence nemá a nikdy mít nemůže. Takže ta sama mě neděsí, mě děsí ty lidi, kteří jsou za ní.
2: Samozřejmě umělá inteligence je jedním z hlavních a nejvíce diskutovaných výdobytků dnešní doby. Ovšem, jak moc ta dnešní doba působí na náš nervový systém? Myslíte si, že lidé třeba v minulosti čelili obecně menšímu společenskému tlaku, třeba i díky tomu, že neměli k dispozici takové množství informací, ještě navíc, dá se říct, v závratné rychlosti?
1: No, to je moc dobrá otázka. Lidský mozek se jednou v historii zmenšil, a to někdy kolem zemědělské revoluce, kdy ten neolitický lovec musel obsáhnout prostě všechno. A najednou on na tom políčku něco pěstoval a najednou on měl čas. Takže už se nemusel starat o úplně všecko a najednou zmizelo zhruba 250 gramů mozkové hmoty. A teď se začínají objevovat studie, zatím to není prokázaný, že všechny tyhle ty berle, které máme, mobilní telefony, tablety, umělá inteligence, kde co, povedou k témuž, že najednou vlastně ten člověk, ten mozek nebude svým způsobem potřebovat. Může se stát to, že bude otrokem vlastně všech těch technologií, což už vidíte všude kolem sebe, že jo? Takže tam je takový jako ta odvrácená strana, která nepůsobí příliš jako dobře. A to zahlcení informacemi, když budete mít menší mozek, tak samozřejmě to zahlcení bude větší, logicky. A bohužel jsem přesvědčený, že plno lidí si s tím nebude vědět rady.
0: Kompletní záznam rozhovoru s Vladimírem Benešem najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Pořad Dopolední host tu bude opět v pondělí 3. srpna po zprávách v 11 hodin. Tentokrát vám nabídneme záznam rozhovoru s Martinem Palusem z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Tématem povídání s moderátorem a Matějem Vodičkou bude studie, která prokázala vliv tetování na imunitu člověka. Stále hezké odpoledne.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli písničku od skupiny Olympic, tak si počkejte. Historicky první mistrovství Evropy lodní třídy 29er pořádané v České republice můžete od soboty 1. srpna vidět na Lipně. Více už řekne sportovní pozvánka Kamila Jáši.
1: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady 1. srpnová sportovní pozvánka roku 2026. Podíváme se nejen na fotbal, ale i na další sporty. Bude hodně teplo, takže doporučujeme dodržovat pitný režim. A pokud to jen trochu půjde, vyražte někam na jihu Čech k vodě.
2: Sport na víkend.
1: Po pátečním prvním domácím fotbalovém druholigovém utkání Silonu Táborsko s pražskou Duklou, k Táborsku se ještě vrátíme, odehraje Dynamo České Budějovice zápas jako generálku na třetí ligu v Mladé Boleslavi. Trenér Jan Dvořák si přeje, aby v ostré sezóně i v přípravě se Dynamu podařilo
3: potvrdit svoji kvalitu v útoční fázi. Jsem rád, že kluci předvedli zase opět, že fotbal hrát umí.
1: Vrátil se Dvořák také k průběhu letní přípravy. Za Táborsko mluví jeho kapitán Lukáš Havel. Porovnal sílu současného kádru a týmu z minulé sezóny.
4: Dostali jsme téměř celý kádr, odešli dva kluci a doplnili jsme podle mě kvalitně, takže určitě bude srovnatelná síla.
1: Po pátečním MOL Cupu Hluboká Soběslav je nahlášená příprava na sobotu. 10 hodin Písek, Dukla Praha. A zpátky k MOL Cupu 1. srpna Strakonice Milevsko. Atraktivní zápas začne v sobotu v 17 hodin. Stejný termín, stejný čas, stejná soutěž. Slavia České Budějovice, Slavoj Český Krumlov.
2: Sport na víkend.
1: Nehraje se ale jenom fotbal. Tenisový turnaj pro muže v kategorii C hostí v sobotu Humpolec. A blíží se také akce, která zasáhne do poloviny příštího týdne. Jižní Čechy čeká mimořádná sportovní událost. Ve dnech 5. až 9. srpna bude Vyšší Brod hostit třetí kolo světového poháru v orientačním běhu, tedy nejvyšší světové soutěže tohoto sportu.
2: Sport na víkend.
1: Historicky první mistrovství Evropy lodní třídy 29er pořádané v České republice se uskuteční od 1. do 8. srpna v jachetním klubu Černá v Pošumaví na Lipně. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša, ať už se vydáte během víkendu kamkoliv, nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
5: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Polovina letních prázdnin je skoro za námi a turistická místa v Česku zažívají špičku sezóny. I přesto ale kempy v oblasti Lipenska hlásí slabý zájem návštěvníků. Oproti minulému roku na některých místech chybí i třetina milovníků táboření pod stanem v chatkách anebo v obytných vozech.
1: Místo vysoké vytíženosti v prázdninovém období teď provozovatelé kempů na pobřeží Lipenské přehrady hlásí slabou návštěvnost a viditelný propad. Třeba v autokempu Jenišov u Horní Plané teď na špičce turistické sezóny chybí třetina kempařů, říká provozovatel Pavel Hajný.
2: Zatím je to taková bída, myslím si, že to začne teď o víkendu, kdy začnou prázdniny v cizině, co se týče Německa. Ovšem rozhoduje počas, jak říkám, Zatím teďkom přejel, lidi nejsou, ale snad se to opraví a dožene.
1: Podle některých provozovatelů kempů nižší návštěvnost zapříčinily informace o kvalitě vody v Lipenské nádrži.
2: Bylo to hlavně kvůli tomu, co vyšlo v reportážích v televizi, spojen Senice, psi a tady tohle. Ale za mě je voda čistá teďkom aktuálně.
1: Odlišnou zkušenost v letošním období má ale třeba kemp Jestřábí. Pokračuje recepční Hana Bláhová.
3: Náš kemp vlastně je hlavně jako na závodech, takže jo, obsazenost mimo závody je menší, ale jinak přes závody máme víceméně plno. Tenhle víkend tady měli nějaké soustředění a tak, takže bylo úplně obsazeno, ale jinak jako mimo závody je to trochu slabší. Takže my to jako vyrovnáváme tím.
1: Slabší turistickou sezónu potvrzuje i nezávislá starostka obce Černá v Pošumaví Irena Pekárková.
4: Opravdu letos je to velmi, velmi slabý. Je tady hodně málo lidí, protože je to viditelný. Jak nechodí lidi do obchodu, tak i na pláži nejsou vidět, na parkovišti nejsou vidět.
1: Podle Jitky Labajové z Jihočeské centrály cestovního ruchu, ale i přes aktuální pokles ubytovaných lidí v kempech, zájem navštívit oblast Lipenska trvá.
5: Ale zároveň od řady podnikatelů a poskytovatelů služeb slýcháme, že návštěvnost je zatím spíše nižší než ve stejném období loňského roku. V posledních letech zároveň sledujeme změnu v chování návštěvníků. Lidé častěji plánují pobyty na poslední chvíli a více využívají kratší pobyty nebo jednodenní výlety.
1: Upřednostňování jednodenních návštěv nejenom v okolí Lipna potvrzuje také předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Marek Šimon. I on za první pololetí sezóny v oblasti Krumlov sleduje mírný pokles zájmu.
6: Podle statistik, tak co se týče návštěvnosti zámku, tak tam jsou plus minus stejné čísla, jako byly loni. Je vidět, že co se týče ubytování, tak tam je mírný pokles. Co se týče jednodenních návštěvníků, tak tam je mírný nárůst. Takže ono je taky těžký. Spíš teda je vidět, že ty lidi volí individuální návštěvu a hlavně o víkendu.
1: Po slabším začátku návštěvnické sezóny teď provozovatelé kempů doufají ve zlepšení situace v druhé polovině prázdnin. Spoléhají také na zahraniční turisty. Z Lipenska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat záhorácký závitek z vepřového, plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí, druhý nejlepší recept roku 2023, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten si už od rána chystal suroviny. Patrik Rozehnal se ho zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou, no takže proto to krajím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařní některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže...
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás výtečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Pomalím.
1: Když to je tak dobrý, Jardo. Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
4: Tak jo.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Marianovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné zprávy a e-maily. Do španělské Seuty na severu Afriky přišlo z Maroka za jediný den skoro 60 tisíc migrantů. 15. ročník festivalu Komedianti v ulicích dnes začíná v Táboře. Noc na zítřek bude teplá, naměříme kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Všeobecná zdravotní pojišťovna informovala o novém podvodu. Lidem chodí zprávy a e-maily, které se vydávají za komunikaci od VZP. Příjemce se snaží přesvědčit k vyplnění bankovních údajů a dostat z nich peníze. Na co si dát pozor, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost se přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojištěnce, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
0: V případě pochybností můžou lidé pravost zpráv od VZP ověřit na adrese info@vzp.cz. Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesus Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sáncheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. To ve snaze zmírnit situaci v uplynulých hodinách zpřísnilo kontrolu na své straně hranice. Někteří lidé se dokonce začali ze Ceuty sami vracet. Zákaz koupání dál platí v lokalitě Podolsko na Orlíku. Rozhodli o tom krajští hygienici na základě výsledků rozboru odebraných vzorků. Zákaz vydali už minulý týden, teď ho kvůli špatné kvalitě vody prodloužili, doplňuje ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
3: Byly velmi významně překročeny limitní hodnoty třetího stupně, a to ukazatele sinice, chlorofil A a vodních květ, a hrozí zde akutní poškození zdraví. Dočasný zákaz koupání vyhlášený už 23. července, proto stále platí.
0: Mezinárodní festival pouličního umění s názvem Komedianti v ulicích dnes odstartuje v Táboře. Program zaplní historické centrum města až do neděle. Dnešní vystoupení přibližuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková.
4: Půl osmé předvedou nevšední triky brazilský showman Inka Clown Show, který na 6metrové tyči vlastně předvede akrobatické umění. A třeba hned ve 20 hodin na Žižkově náměstí argentinský novocirkusový tandem ukáže, jak nevídané kousky je možné třeba dělat s hromadou obyčejných belíků.
1: Sport.
0: Fotbalisty Sparty čeká první domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. Od 19 hodin nastoupí proti Zlínu, které v úvodním kole podlehlo ostravskému Baníku 0-1. Pražané také nebodovali, na hřiště Zbrojovky Brno prohráli 1-3. A první domácí zápas má před sebou taky jihočeské Táborsko. V 18 hodin na stadionu Kvapilova přivítá ve druhé lize pražskou Duklu. Silon v prvním kole remizoval s Kroměříží 0-0.
1: Počasí.
0: Odpolední teploty se šplhají na 35 až 38 stupňů, horko mají i na horách, je tam až 34 stupňů Celsia. Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou tvořit přehánky i bouřky, a to i silné. Noční teploty se budou pohybovat mezi 21 a 18 stupni. Sobota bude na jihu Čech převážně oblačná, místy s přehánkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách mezi 25 a 28. Mírný vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Otína na Jindřichohradecku na silnici 164 u odbočky na Blažejov vyšetřuje policie střet dvou aut. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Řidiči ode dneška dojedou po dálnici D3 až k rakouským hranicím. Podrobnosti už za chvíli živě s naším reportérem. A také ani v pátek nemůže v našem vysílání chybět zastávka Zámeckého léta. Kam se podíváme tentokrát, tak to vám prozradí v této hodině František Kinský. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám Jiří Korn. Stále pohodové a horké jihočeské odpoledne vám přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 12 minut po 15. hodině. Po dalších 3 kilometrech dálnice D3 můžou ode dneška jezdit řidiči na jihu Čech. Nově otevřený úsek mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku je přivede až ke státní hranici s Rakouskem. Úsek se podařilo otevřít s měsíčním předstihem. Podrobnosti o novém úseku nám už teď poví reportér Michal Bilský, který je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne, Michale.
1: Hezký den. První auta projela celý úsek krátce po 10. hodině dopoledne a je třeba říct, že ten provoz tam byl hned po otevření 3 kilometrů poměrně hustý. A to přesto, že nově otevřená část s nadsázkou vede tak trochu od nikud nikam. Zatím totiž chybí napojení na rakouskou dálniční síť a taky navazující 12-kilometrový úsek směrem do vnitrozemí mezi Na Židli a Kaplicí nádražím. Teprve potom bude jeho česká část D3 kompletní. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se stavba příhraniční části od začátku potýkala s několika problémy.
2: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
1: Dělníci tu navíc museli při stavbě řešit rozsáhlé nálezy munice z druhé světové války. Přesto se celý úsek díky dobrému počasí podařilo postavit o měsíc dřív.
0: Michale, jak daleko je výstavba zbývajících 12 kilometrů jeho české části dálnice?
1: Ještě letos v listopadu počítá ředitelství silnic a dálnic s otevřením 6-kilometrového úseku mezi Kaplicí a Kaplicí nádražím. Pak už bude tady na jihu Čech chybět jen 6 kilometrů vedoucích od Kaplice k Na Židlům, kde mají technici nejvíc práce s výstavbou dvojice mostů. Po nich by měli řidiči poprvé projet v červnu příštího roku. Už teď ale například v Dolním Dvořišti očekávají úlevu od dopravního vytížení, potvrzuje nezávislý starosta Ivan Kůta.
3: To si myslím, že byl největší problém, že nás skutečně polilo obcí denně 20 000 vozidel a hlavně si myslím, že protože to byla větší jak polovina cizinci, takže to nebyl zvyk místních, ale byl to hlavně navigace, takže doufejme to, že už je to odkloní na dálnici a my budeme jim trošku klid.
1: I tak se ale ještě bude čekat na půlkilometrové napojení směrem do Rakouska. Podle posledních odhadů by měli naši jižní sousedi dokončit rychlostní silnici S10 k hranicím kolem roku 2032.
0: A jak to zatím vypadá s dostavbou zbývající části D3 ve středních Čechách?
1: Tak co se týče středočeské části dálnice, tam teď probíhají hlavně územní řízení a navazující přípravy. Momentálně se podařilo ŘSD vykoupit přes polovinu všech potřebných pozemků. Na několika místech se také začalo s ražbou průzkumných štol pro budoucí tunely. Naposledy třeba před 2 týdny pro tunel Luka nedaleko Jílového u Prahy. No a pokud nenastanou žádné větší problémy, samotná stavba dálnice by ve středních Čechách měla začít v roce 2028.
0: Říká reportér zpravodajství Michal Bilský, kterému děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. V sobotu i v neděli po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou a v neděli na zámek Karlova Koruna v Chulumci nad Cidlinou. Zámecké léto je tu pro vás i každý všední den, a to právě v tomto čase. Jaký je jeho dnešní cíl? Tak to nám teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebrandta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Prince Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do kláštera a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V 19 hodin začne v Táboře na stadionu v Kvapilově ulici fotbalové utkání Šance národní ligy. Domácí klub Silon v minulé sezóně hrál baráž o první ligu. Po bezgólové remíze v Kroměříži čeká tým domácí premiéra proti pražské Dukle.
1: Když jsem vlastně v lednu nastupoval, tak jsme první zápas měli Brno, zbrojovku, největší zápas. Teď si troufám tvrdit, že Dukla doma bude jeden z těch největších zápasů v té druhé lize.
2: Říká výkonný ředitel Silonu Táborsko Ivo Táborský.
1: Všechny zvu, samozřejmě budeme potřebovat každého člověka, každý hlasivky. Ten předsezonní cíl hrát co nejvíc to bude, na co budeme mít možnosti a já věřím, že budeme silní a že budeme hrát atraktivní fotbal.
2: Atraktivní fotbal by měl samozřejmě prostřednictvím hráčů zajistit nový trenér, vlastně staronový Miloslav Brož. Že se vrátil tam, kde už působil.
3: Zas ten kádr nedoznal tolik změn, ale s novým realizačním týmem vždycky přichází trošičku změna v takovém tom nastavení směrem k týmu, ke komunikaci a já jsem našel tým ve velmi dobrém rozpoložení z hlediska kvality. Tak tu kvalitu jsme doplnili o pár hráčů mladších zatím.
2: Naznačil Brožek, že dotváří kádr tak, aby odpovídal jeho představám. Konkrétně jednu velkou posilu jmenovat nechtěl, ale přesto potenciál nových hráčů v Táboře vyzdvihl.
3: Myška, Hruška, jsou kvalitní hráči Slouk, takže myslím si, že jsme udělali dobře, jsme ten kádr trošku okysličili, ještě se může stát, že někdo přijde. S tím, že přišel nový realizační tým, tak je to vždycky jinak trošku.
2: Jinak to bude i přímo na hřišti. Kapitánskou pásku nový realizační tým svěřil Lukáši Havlovi, ten už byl v Táboře i v minulé sezóně a tak porovnal sílu předchozího a současného kádru.
4: Dostali jsme téměř celý kádr, odešli dva kluci, doplnili jsme podle mě kvalitně, takže určitě bude srovnatelná síla v kádru.
2: Uvedl Havel, těmi dvěma hráči, o kterých mluvil a kteří už v dresu Silonu Táborsko v této sezóně nehrají, jsou Pavel Novák a Jakub Hora. Zápas druhého kola Šance národní ligy Silon Táborsko Dukla Praha začne u vodní nádrže Jordán v 19 hodin. Z Tábora Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Dnes je opravdu velmi horký den. Jaký bude víkend a co se týká počasí, tak to si řekneme právě teď. Počasí. Nyní už je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evi, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Po dnešním horkém dni čeká nás noc i také horká. A jaká bude sobota?
1: No, na téměř všech jeho českých stanicích dneska padl dosavadní rekord a zítra ráno si povíme konkrétní čísla. V noci a zítra přes naše území k východu bude přecházet zvlněná studená fronta. Čekáme převážně oblačné počasí a místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Ty hrozí zejména nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 30 mm, ale největší nebezpečí bude ten vítr. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 29 až 32, takže se přece jenom malinko uleví. Na horách bude 25 až 28 stupňů. Vítr mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a bio na vysoké zátěži.
0: Co nás čeká od neděle až do úterý? Předpokládám, že jenom horko.
1: Ano, pořád horko a taky vlhký vzduch. V neděli nás přejde tlaková výše a v dalších dnech už bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu. Po všechny tři dny čekáme víceméně polojasné počasí s lokálními přehánkami a bouřkami, přičemž nejméně by jich mělo být v neděli, pak jich bude trošku přibývat. Teploty ráno kolem tak 17-20 stupňů a odpoledne porostou. V neděli do 32, v pondělí do 34 a v úterý něco jako dneska do 38 stupňů. Vítr povane většinou slabý proměnlivý, takže ten nám moc neuleví.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju vy taky a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Řidiči ode dneška projíždějí po dálnici D3 okolo Dolního Dvořiště až k rakouským hranicím. Meteorologové vyhlásili v několika krajích smogovou situaci. Sobotní oblačné počasí doprovodí na jihu Čech přehánky i bouřky a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku začal ode dneška sloužit motoristům. Stavba 3-kilometrové části k rakouským hranicím trvala 2,5 roku. Nová etapa dálnice pomůže se sklidněním dopravy přímo v Dolním Dvořišti, potvrzuje nezávislý starosta obce Ivan Kůta.
2: To si myslím, že byl největší problém, že nás skutečně polilo obcí denně 20 000 vozidel a hlavně si myslím, že protože to byla větší jak polovina cizinci, takže to nebyl zvyk místních, ale byl to hlavně navigace. Takže doufejme to, že už je to odkloní na dálnici a my budeme mít trošku klid.
1: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Slabší turistická sezóna a viditelný propad návštěvníků jsou v ubytovacích zařízeních v oblasti Lipenské přehrady. Menší zájem o vícedenní pobyty ale pozorují i na Českokrumlovsku. Podrobnosti o letošní návštěvnosti doplňuje předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Marek Šimon.
3: Podle statistik, tak co se týče návštěvnosti zámku, tak tam jsou plus minus stejné čísla, jako byly loni. Je vidět, že co se týče ubytování, tak tam je mírný pokles. Co se týče jednodenních návštěvníků, tak tam je mírný nárůst. Takže ono je taky těžký. Spíš teda je vidět, že ty lidi volí individuální návštěvu a hlavně o víkendu.
0: Počasí.
1: Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou tvořit přehánky a i bouřky, a to i silné. Noční teploty se budou pohybovat mezi 21 a 18 stupni Celsia. Sobota bude na jihu Čech převážně oblačná, místy s přehánkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32 stupni, na horách mezi 25 a 28. Mírný převážně západní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž zůstane vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody auta a motorky na silnici 122 u Lékařovy Lhoty směrem do Netolic a u Nových Hradů skončilo auto v příkopu na silnici 156 u Údolí směrem na Sviny. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
3: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
2: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
1: Humoriáda.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
1: Gratulujeme.
0: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety nám naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný a pak jsme byli na Albeři zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně a pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
1: Vzpomínkové cestování.
0: Ano.
1: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
0: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
1: Proč ne?
0: Bude nás 22 jako obvykle.
1: 22 elektrokol?
0: Ne, většina z nich má normální kolo. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
1: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
0: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
1: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se ke zoo, nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Je, myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána. A vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela. No.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam, tam docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičku, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká sam.

0: U Begajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
1: Ne.
0: Žádnej, šlápneš a jedeš.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi?
4: Marie. No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk, bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr, chodil do školy s Václavem Klausem mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
3: Ne.
4: No vida. No.
3: Co ta Marie všechno nezjistila?
4: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
3: Ne.
4: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
3: Takže Lenka Hraj Plačková?
4: Ano.
3: Výborně.
4: Ano, ano.
3: Dobře, dobře.
4: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
3: Podobně složité, jako
4: ano, je to
3: ty
4: velmi
3: babiččině příbuzní.
4: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
3: Aha.
4: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy do Křemcárny.
3: Já si to musím pak nakreslit
4: během
3: písničky.
4: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
3: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkal zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je
4: František Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Hezky. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, jaké to spojení, jak to Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berouna na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mekyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípu až na Hanou jste se dostala.
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko, určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo.
10: Dobrý den, Marie Duchcot, ale to je často v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. Jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemezajte mě pořád med kolem zadku.
14: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
15: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
15: No to... Celá maminka.
14: Barunko, celá... to tady necháme se nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
15: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
14: Co ti udělal tak hroznýho?
15: Se neptej, umřel.
11: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
15: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
15: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
14: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drop ty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
15: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
14: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
14: No, krtka nedostihla.
15: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
16: Spíš tatínek.
15: Ježiš, ne. Spíš tatínek. Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Dobře. Lenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, vaši. Pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být.
3: No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece.
4: Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá do teď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořád taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. Ale to
4: no
3: možná,
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Hergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Vy to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Pešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopala. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pač to vyslo asi dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, já mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: no, pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má jsi jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prý je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prý je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapas, jak se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pana Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofonový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit o hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou na čekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujem za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vysoké teploty způsobují častější nehody. Podle BESIPu jsou řidiči míň pozorní. Zeměživitelka v Českých Budějovicích letos vystaví rekordních víc než 350 zvířat. Novým koučem českých fotbalistů je Španěl Denia. Smlouvu má na 2 roky. Večer se můžou tvořit bouřky, s nimi musíme počítat i během zítřka. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice, pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
3: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, musí počítat i s tím, že mohou víznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohou klimatizovat.
2: Na cestě by sebou měli řidiči mít i nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřold varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé v žádném případě neměli děti ani zvířata. Německý automotoklub teď varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku dnes začaly letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor nebo k moři. Na dálnicích proto hrozí kolony. Zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Na výstavišti v Českých Budějovicích ukáže rekordní počet zvířat. Dnes o tom informovali zástupci výstaviště. Poprvé se představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat, bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat 2 plemena, a to limuzín a simmental v sobotu večer. Proběhne několik šampionátů.
2: Začíná multižánrový festival Prázdniny v Telči. Za 17 dní na 8 festivalových scénách vystoupí víc než 150 umělců. Produkční Vojtěch Kolář upozorňuje, že festival letos poprvé nabídne taky cirkusovou scénu se šapitou cirkusu Hoply.
5: 5 dní tam bude mít svoje šapito a cirkusové vystoupení Teakrobat, kde peče perník během představení, ale dělá to takým způsobem, že pořád zhůru nohama. Je to opravdu neuvěřitelná show, je to opravdu jako člověk jako žasné.
2: Zahajovací koncert na zámeckém nádvoří v Telči dnes odehraje Vlasta Redl. Začínat bude v 7:30. Sport. Čeští fotbalisti mají po měsíci nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na 2leté smlouvě s opcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. Fotbalisty Sparty čeká první domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. Od 19 hodin nastoupí proti Zlínu, který v úvodním kole podlehl ostravskému Baníku 0-1. Pražané taky nebudovali, na hřiště Zbrojovky Brno prohráli 1-3. A první domácí zápas má před sebou taky jihočeské Táborsko. V 18 hodin na stadionu Kvapilova přivítá pražskou Duklu v 2. lize. Silon v 1. kole remizoval s Kroměříží 0-0.
1: Počasí.
2: Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou tvořit přehánky a bouřky i silné. Noční teploty se budou pohybovat mezi 21 a 18 stupni Celsia. Sobota bude převážně oblačná, místy s přehánkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32 stupni, na horách mezi 25 a 28. Mírný vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S malým zdržením počítejte u Nových Hradů na Českobudějovicku. Na silnici 156 směrem na Trhové Sviny vyprošťují auto, které sjelo mimo silnici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice, vypsaná fixa rybičky 48, MiG 21, Daniela Landa a spousta dalších českých kapel a zpěváků vystoupí dnes a zítra na festivalu Hrady.cz. Podrobnosti už za chvíli živě od našeho regionálního stopaře. Také se dozvíte, že řidiči ode dneška dojedou po dálnici D3 až k rakouským hranicím. A nesmí chybět ani podrobná předpověď pro Jihočeský kraj pro celý víkend i začátek příštího týdne. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: minut. V Rudolfově na Českobudějovicku hořel v noci na dnešek rodinný dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Uvnitř nikdo nebyl a nikdo se nezranil, potvrdila to mluvčího českých hasičů Monika Kocinová. Požár způsobil až 2milionovou škodu. Příčiny teď vyšetřovatelé zjišťují. Hasiči dnes měli kvůli horkému a suchému počasí zatím dalších 7 výjezdů k požárům v přírodním prostředí. Po půl druhé odpoledne hasili les u Roudného, který chytl od požáru osobního auta a rozšířil se na plochu zhruba 10x20 metrů. Písečtí hasiči například vyjížděli k požáru Oplocenky u Oslova. Pole hořela u Milevska nebo u Křtětic nedaleko Vodňan. Jihočeští policisti zkontrolovali na Orlické přehradě od začátku roku desítky malých plavidel. Zaměřují se hlavně na bezpečnostní prvky na lodích a alkohol za kormidlem. Kromě plavidel kontrolují mimo jiné i rybáře na břehu. Podle mluvčí jihočeských policistů Kamily Čuřínové-Ingrišové zasahují hlídky taky na Lipně nebo Hněvkovické přehradě.
1: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, to taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
0: Tématu se podrobněji vrátíme už za chvíli. Mezinárodní festival pouličního umění Komedianti v ulicích dnes startuje v Táboře. Program zaplní historické centrum města až do neděle. Dnešní program otevře v 7:30 Akrobat z Brazílie. Následovat bude představení argentinského novocirkusového tandemu.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zhruba před hodinou začaly první koncerty na festivalu Hrady CZ. Ten se letos přesunul z Rožumberku nad Vltavou k Hluboké nad Vltavou. Přímo na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, pěkné horké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím z Louky mezi Municemi a dvorem Vondrov. Na dohled máme zámek Hluboká. Právě tady má festival Hrady CZ nově to jeho české zázemí. V pozadí možná slyšíte, zrovna to rozjíždí na druhé scéně rapper Rytmus. Před chvilkou tady dohrála kapela Vega Elektra, která celý festival otevřela. No a já jsem tady teď zrovna potkal Mardyho z Vypsané Fixy, protože Vypsaná Fixa má teď zvukovou zkoušku a to je kapela, která vlastně patří k Hradům CZ už spoustu let, přijela na festival po několikáté, tak já se frontmana Mardyho ptám, co Hrady CZ, jak se na ně vždycky těšíte a co pro vás tenhle festival znamená?
3: Znamená pro nás takovou stálici v tom letním programu, který už absolvujeme docela mnohokrát a Hrady, když máme Hrady, tak jsme nadšený, protože už víme, o co jde a je to 8krát a vždycky se to úplně skvěle užijeme.
2: To dneska zahrajete tady u Hluboký?
3: Ale dneska ze začátku budeme hrát písničky z nový desky, kterou jsme nedávno vydali, jmenuje se Ideál. No a v druhé polovině navážeme takovýma vlastně v uvozovkách nejprovařenějšíma našima písněma, aby jsme ukojili ty, kteří nám budou vyčítat, že jsme něco nehráli a hráli jsme místo toho něco novýho.
1: Petře, kdo ještě dneska vystoupí a co čeká fanoušky zítra?
2: Tak dneska je ještě na programu tradiční vyhlášení karnevalových masek, protože tady vždycky v pátek lidi chodí na festival v maskách, pak zahrajou kapely Trautenberg, Rybičky 48 a MIG 21. Zítra jsou hlavními taháky Daniel Landa, Miraj, Tomáš Klus, Lenny nebo Harley.
1: Petře, a teď praktické info, kudy bys doporučil k festivalovému areálu vlastně přijet?
2: Těch možností je několik, jak se sem dostal. Já jsem přijel z Budějovic, protože žiju v Českých Budějovicích, tak jsem zvolil cestu, jako kdybych jel do Zoo Ohrada a pokračoval jsem dál kolem Munického rybníka ke dvoru Vondrov. Tam vás už navedou vlastně dál signalizace. Stejně tak, když pojedete od Písku nebo od Prahy, tak pojedete po silnici E49, kde si jdete na zliv a pokračujete na Munice. No a dá se přijet taky od Týna nad Vltavou, po příjezdu do Hluboké odbočíte Zabilou doprava na Munice, ale můžete dorazit i autobusem nebo vlakem, dá se vystoupit v železniční zastávce Hluboká nad Vltavou nebo ve Zlivi a pak dojít pěšky.
1: Tolik regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky za pozvánku a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Po dalších 3 kilometrech dálnice D3 můžou ode dneška jezdit řidiči na jihu Čech. Nově otevřený úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku je přivede až ke státní hranici s Rakouskem. Úsek se podařilo otevřít s měsíčním předstihem. Podrobnosti o novém úseku jsme dneska v našem vysílání probrali s Michalem Bělským.
1: První auta projela celý úsek krátce po 10. hodině dopoledne a je třeba říct, že ten provoz tam byl hned po otevření 3 kilometrů poměrně hustý. A to přesto, že nově otevřená část s nadsázkou vede tak trochu od nikud nikam. Zatím totiž chybí napojení na rakouskou dálniční síť a taky navazující 12-kilometrový úsek směrem do vnitrozemí mezi Nažidly a Kaplicí nádražím. Teprve potom bude jeho česká část D3 kompletní. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se stavba příhraniční části od začátku potýkala s několika problémy.
2: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
1: Dělníci tu navíc museli při stavbě řešit rozsáhlé nálezy munice z druhé světové války. Přesto se celý úsek díky dobrému počasí podařilo postavit o měsíc dřív.
0: Michale, jak daleko je výstavba zbývajících 12 kilometrů jeho české části dálnice?
1: Ještě letos v listopadu počítá ředitelství silnic a dálnic s otevřením 6-kilometrového úseku mezi Kaplicí a Kaplicí nádražím. Pak už bude tady na jihu Čech chybět jen 6 kilometrů vedoucích od Kaplice k Nažidlům, kde mají technici nejvíc práce s výstavbou dvojice mostů. Po nich by měli řidiči poprvé projet v červnu příštího roku. Už teď ale například v Dolním Dvořišti očekávají úlevu od dopravního vytížení, potvrzuje nezávislý starosta Ivan Kůta.
3: To si myslím, že byl největší problém, že nás skutečně polilo obcí denně 20 000 vozidel a hlavně si myslím, že protože to byla větší jak polovina cizinci, takže to nebyl zvyk místních, ale byl to hlavně navigace, takže doufejme to, že už je to odkloní na dálnici a my budeme mít trošku klid.
1: I tak se ale ještě bude čekat na půlkilometrové napojení směrem do Rakouska. Podle posledních odhadů by měli naši jižní sousedi dokončit rychlostní silnici S10 k hranicím kolem roku 2032.
0: A jak to zatím vypadá s dostavbou zbývající části D3 ve středních Čechách?
1: Tak co se týče středočeské části dálnice, tam teď probíhají hlavně územní řízení a navazující přípravy. Momentálně se podařilo ŘSD vykoupit přes polovinu všech potřebných pozemků. Na několika místech se také začalo s ražbou průzkumných štol pro budoucí tunely. Naposledy třeba před 2 týdny pro tunel Luka nedaleko Jílového u Prahy. No a pokud nenastanou žádné větší problémy, samotná stavba dálnice by ve středních Čechách měla začít v roce 2028.
4: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Desítky malých plavidel na vodních nádržích každoročně zkontrolují policejní hlídky na Orlické přehradě. Nejčastěji míří rovnou do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempů. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz. Přímo z vody kontrolují hlavně doklady a alkohol za kormidlem.
1: Policie České republiky, provedeme kontrolu, předložte mi doklady od lodi a vůdce malého plavidla.
2: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
1: Tak to je v pořádku. Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku. Po dobu tónu. Tak je to v pořádku.
3: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na dva dny. Dneska jsme si počeli na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
2: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
1: Od kdy tu jste?
4: My jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
1: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
2: Povolenku musel ukázat třeba pan František z Kladna.
5: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pytlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
2: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
1: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle, protože tam je povolená plavba pouze ve výtlaku, a dále se zaměřujeme na vodní sporty, aby se pohybovali v těch vytyčených trasách.
2: Kontroly připomínají klasické dopravní akce na silnicích, vysvětluje jihočeská policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ing. Grišová.
6: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, to taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
2: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou, přestože je hladina nádrže kvůli suchu přibližně o 10 metrů níž než obvykle.
1: Odvíjí se to hlavně od počasí a taky od stavu vody, kde tady na Orlíku máme teď poměrně málo vody, takže ten provoz není tak velký. Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
2: Podle něho vyrážejí hlídky na vodu spíš preventivně. Ostré zásahy jsou výjimečné.
1: Řekl bych zhruba tak jednou do měsíce. Většinou to bývá, když se po někom pátrá, anebo k nějaký vážný plavební nehodě nebo k něčemu, k čemu je potřeba.
2: Jihočeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Z Orlické přehrady Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Lidský mozek se nedá ničím nahradit. Emoce i kreativitu počítačové čipy nevytvoří. Alespoň to tvrdí přední český neurochirurg Vladimír Beneš. V oboru uspěl jak na domácí, tak i celosvětové půdě. Dnes už působí hlavně jako pedagog. Uznávaný odborník byl koncem minulého roku hostem našeho vysílání. Reprízu tohoto povídání jsme vám nabídli dnes dopoledne a moderátor Matěj Vodička se například ptal, jak moc se neurochirurgie proměnila za více než 45 let, co v ní Vladimír Beneš působí.
1: No, změnil se dramaticky v tom, že já jsem začínal, když ještě nebylo CTčko a rezonance. Takže vrcholem té operace, nebo takovým vyvrcholením bylo, když člověk odevřel tvrdou plenu a často teprve zjistil, co jde operovat. To už dneska neexistuje, takže ten rozdíl je v tom, že až do toho, dejme tomu 2000, jsme měli jako jedinou alternativu v operaci a k tomu jsme už přes 15 let měli tyhle ty diagnostické metody. A postupně se měnila mentalita, protože když byla jenom ta chirurgie, tak jsme byli piloti bojových stíhaček a musel člověk splnit tu misi i bez ohledu na kolaterální ztráty. A najednou se objevila ta dokonalá diagnostika a do toho se objevily alternativní postupy, jako je endovaskulární léčba, radiochirurgie, observace a podobně. A v té chvíli prostě ta mentalita se změnila z toho bojového pilota v pilota aerolinek. Najednou, když něco zaskřípe, tak šup dolů na nejbližší letiště. Takže tohle to možná byla taková fundamentální změna během mé kariéry, že jsme z těch stíhaček přesedli na aerolinky a v tom, že jsme proaktivní a ne až reaktivní, to, co byl třeba můj táta, že jo, kdy tu diagnozu oni postavili teprve na podkladě toho, že tomu člověku něco bylo. My dneska dostáváme většinu pacientů, kterým de facto nic není, bouchnou se do hlavy, udělá se CTčko a
2: zjistí se.
1: Jo, takže ten rozdíl v tomhletom, ne, že bychom operovali nějak líp, nebo ne, že bychom byli nějaký lepší, než byli oni, ale máme úplně jiný přístup a jiné možnosti, takže ten rozdíl je v tomhletom opravdu dramatický.
2: Vy jste člověk, který viděl nespočet lidských mozků na vlastní oči, tak koho jiného než právě vás bychom se měli zeptat, jestli může jednou umělá inteligence nahradit lidský mozek?
1: Ne. Ne, nemůže. Tam je několik důležitých faktorů. Za prvé, celá umělá inteligence je postavená na křemíku a my jsme z uhlíku. Takže ta umělá inteligence by musela být spojená s těmi uhlíkovými systémy. Jo? My bychom potřebovali něco jako carbon voli a ne silicon voli, to už máme. Že?
2: Čili je to i otázka chemie?
1: I otázka té chemie. A potom je to, že ta umělá inteligence to je jenom soubor ohromných datových souborů. Nic jiného. Ono to nemá individualitu, nemá to imaginaci, nemá to kreativitu, nemá to emoce. Jo? A tyhle ty výsostně lidské vlastnosti to ta umělá inteligence nemá a nikdy mít nemůže. Takže ta sama mě neděsí, mě děsí ty lidi, kteří jsou za ní.
2: Samozřejmě umělá inteligence je jedním z hlavních a nejvíce diskutovaných výdobytků dnešní doby. Ovšem, jak moc ta dnešní doba působí na náš nervový systém? Myslíte si, že lidé třeba v minulosti čelili obecně menšímu společenskému tlaku, třeba i díky tomu, že neměli k dispozici takové množství informací, ještě navíc, dá se říct, v závratné rychlosti?
1: No, to je moc dobrá otázka. Lidský mozek se jednou v historii zmenšil. A to někdy kolem zemědělské revoluce. Kdy ten neolitický lovec musel obsáhnout prostě všechno. A najednou on na tom políčku něco pěstoval a najednou on měl čas. Takže už se nemusel starat o úplně všecko a najednou zmizelo zhruba 250 gramů mozkové hmoty. A teď se začínají objevovat studie, zatím to není prokázaný, že všechny tyhle ty berle, které máme, mobilní telefony, tablety, umělá inteligence, kde co, povedou k témuž, že najednou vlastně ten člověk, ten mozek nebude svým způsobem potřebovat. Může se stát to, že bude otrokem vlastně všech těch technologií, což už vidíte všude kolem sebe, že jo? Takže tam je takový jako ta odvrácená strana, která nepůsobí příliš jako dobře. A to zahlcení informacemi, když budete mít menší mozek, tak samozřejmě to zahlcení bude větší, logicky. A bohužel jsem přesvědčený, že plno lidí si s tím nebude vědět rady.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Nyní už je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Eva, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Po dnešním horkém dni čeká nás noc i také horká. A jaká bude sobota?
2: No, na téměř všech jeho českých stanicích dneska padl dosavadní rekord a zítra ráno si povíme konkrétní čísla. V noci a zítra přes naše území k východu bude přecházet zvlněná studená fronta. Čekáme převážně oblačné počasí a místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Ty hrozí zejména nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 30 mm, ale největší nebezpečí bude ten vítr. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 29 až 32, takže se přece jenom malinko uleví. Na horách bude 25 až 28 stupňů. Vítr mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a bio na vysoké zátěži.
1: Co nás čeká od neděle až do úterý? Předpokládám, že jenom horko.
2: Ano, pořád horko a taky vlhký vzduch. V neděli nás přejde tlaková výše a v dalších dnech už bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu. Po všechny tři dny čekáme víceméně polojasné počasí s lokálními přeháňkami a bouřkami, přičemž nejméně by jich mělo být v neděli, pak jich bude trošku přibývat. Teploty ráno kolem tak 17-20 stupňů a odpoledne porostou. V neděli do 32, v pondělí do 34 a v úterý něco jako dneska do 38 stupňů. Vítr povane většinou slabý proměnlivý, takže ten nám moc neuleví.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji pomalu končí a co připravujeme pro vás na víkend? V málo prostupných šumavských vozdech bude v příštím týdnu k vidění světová špička orientačního běhu. Co na ní v oblasti Vyššího Brodu čeká, uslyšíte v reportáži Jakuba Kanty zítra po 5:30 ráno. A reportér František Kirků se vydal s mikrofonem do speciálního vlaku, který teď zastavuje v Jihlávce i dalších stanicích na trati mezi Horní Cerekví a Jindřichovým Hradcem. Jak se lidem jízdy líbí, uslyšíte v jeho reportáži zítra ráno po zprávách v 7.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Nejtepleji dnes bylo v Plzni. Meteorologové tam naměřili skoro 39,5 stupně Celsia. Španělskou hranici v Ceutě překročilo asi 60 tisíc lidí. Armáda je postupně vrací zpět do Maroka. Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale klesnou jen mírně. Na jihu Čech bude zítra oblačno s teplotami do 32 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Teplotní rekord pro poslední červencový den zaznamenaly 2/3 stanic, které měří déle než 30 let. Vůbec nejtepleji dnes naměřili meteorologové v Plzni Bolevci. Rtuť teploměru vystoupala k hodnotě 39,4 stupně Celsia. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 39,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
5: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
4: I když bude pršet, lidé by se podle meteorologů dnes měli připravit na tropickou noc. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů. Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se podařilo jich asi 25 tisíc vrátit zpátky. Podle úřadů se všichni vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko. Dobrovolníci zachránili 3 srnčí mláďata tento týden před sekačkami v českobudějovickém parku Stromovka. O peníze na podporu své práce můžou spolky žádat i soukromé donátory, pokračuje mluvčí nadace ČES Marek Sviták.
6: O finanční příspěvek ve výši až 50 tisíc korun mohou žádat neziskové organizace, ve kterých se aktivně angažují sami zaměstnanci společnosti ČES. Získané prostředky pak slouží především k nákupu materiálu a vybavení pro místní spolky, sportovní oddíly nebo třeba ochránce přírody.
4: Za celý loňský rok našli v Česku dobrovolníci pomocí termokamer a dronů přes 1600 srnčat. Lidé se zítra vydají na pochod Karla Klostermana. Třetí ročník pořádá tělovýchovná jednota Kvilda. Sraz bude podle jejich informací v 10 hodin na obecním hřišti. Organizátoři připravili první okruh pro rodiče s dětmi, druhou trasu pak pro ty zdatnější. Motem letošního ročníku bude putování po stopách šumavských dřevorubců.
3: Počasí.
4: Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou tvořit přehánky a bouřky i silné. Slabý proměnlivý vítr se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Noční teploty se budou pohybovat mezi 21 a 18 stupni Celsia. Sobota bude převážně oblačná, místy s přehánkami a taky bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách mezi 25 a 28. Mírný vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Vážná nehoda je na Českokrumlovsku na silnici 160 z Rožumberka nad Vltavou do Nahořan a dvě auta se srazila u Smětče na silnici směrem od Prachatic na křižovatce se silnicí od Lhenic. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: I na dnešní podvečer jsme pro vás, milí posluchači, v rámci letního čtení připravili detektivku, ale takovou poklidnou z jihočeského Písku 30. let minulého století. Napsal ji písecký emeritní kriminalista a spisovatel Ladislav Beran.

0: účinkují Zdeněk Kupka, Jan Dvořák, Martin Hruška a Jaroslava Červenková. Pro Český rozhlas připravil a režii má Luboš Konýř. Řád modrého podvazku. Den po 1. máji v 37. roce si hned po ránu zavolal k sobě do kanceláře šéf písecké četnické pátračky nadporučík Votruba, štábního strážmistra Hřebejka. Hovořil většinou pan šéf a snad proto šlo o rozhovor nedlouhý a věcný, ale přesto neobyčejný.
1: Hřebejk, mám pro vás celkem dva úkoly. Jeden je vyloženě služební, ten druhý, dá se říct, je tak trochu soukromý. Můžete ho, jestli chcete, docela klidně ignorovat a odmítnout.
2: A to zas ne, pane nadporučíku.
1: No, však bych vám to, Hřebejk, ani neradil. Vlastně, když na to tak koukám, tak vy, člověče, vlastně nemáte moc na vybranou. Jde o velice důležitou věc. Podívejte. Jsou dvě možnosti. Buď bude váš šéf ve starým kabátu dělat na veřejnosti ostudu, nebo naopak bude v novém, slušivém, zdobit všude tam, kam se dostaví. Takže chcete-li si tohle vzít na svědomí?
2: No to nechci, pane šéf. To já vám k tomu Hadrpichovi do Portiče pro ten novej kabát klidně zaskočím. To je maličkost.
1: Správně, Hřebejk. To jsem rád, že jste chápavej a že se vždycky dovedete svobodně a hlavně demokraticky rozhodnout. No, takže Krejčího máme zaplať pán Bůh z krku. A teď k tomu druhému úkolu.
0: Nadporučík Votruba sáhl do objemné zásuvky ve svém psacím stole a položil na stůl dva papíry s úřední hlavičkou. Jeden byl zaslán okresním hejtmanem, druhý starostou města.
1: Jak víte, tak Písek navštíví 7., což máme prakticky už za pár dnů, pan prezident Beneš z Chotí. Pro nás na pátračce to samozřejmě není už delší dobu žádná novina. S pány v civilu, co tady opakovaně a důkladně prozkoumávají terén, jsme měli tu čest se dokonce setkat.
2: No jo, to je panečku jiná sorta. Na kabátu mají pěkný boule.
1: No, jsem rád, že máte postřeh, ale to sem teď nepatří. Tady jsem dostal od našeho starosty, doktora Šťastného, už pevný program pana prezidenta na celý ty dva dny, co bude v Písku. Doktor Beneš, jak víte, bude ubytován s celým svým doprovodem v 1. patře Grand Hotelu Dvořáček. Je vám jistě jasné, že budeme mít všichni celý ty dva dny 100% hotovost.
2: To jsem si možná měl taky nechat ušít novej služební mantl, abych, jak říkáte, trochu zdobil.
1: To jste si měl.

Nadporučík Votruba nechal strážmistra Hřebejka, ať si věci před onou důležitou pochůzkou přebere, a vypravil se na vyzvání k okresnímu šéfu četnictva majoru Boreckému. Přestože jednou rukou řešil ony morálně podvazkové záležitosti, druhou bylo třeba uchopit věci mnohem závažnější. Očekávaná schůzka podléhala utajení, a protože se psal 37. rok a Votruba četl noviny a poslouchal rozhlas, tušil, že u Boreckého půjde o dokumenty týkající se případné všeobecné mobilizace četnictva. I strážmistr Hřebejk si byl vědom, že se v horních četnických patrech cosi chystá, ale teď měl plnou hlavu očekávané státní návštěvy a především své veledůležité mise po písečských vykřičených domech.

0: V době, kdy šéf písecké pátračky přebíral od okresního velitele četnictva majora Boreckého nově upravené mobilizační plány, označené přísně tajné, měli už štábní strážmistři Hřebejk a Kubík za sebou druhou návštěvu veřejného domu a brali za kliku u třetího, v Portiči na Pěníku u Markéty Šestákové. V těch dvou předešlých se holky nikam do města nechystaly, naopak byly připraveny na nové kunčovty, protože do Písku přijede určitě hodně lidí a tak byla naděje, že někdo přece jen zabloudí do podniků na Vinici nebo k viaduktu. Těžko říct, která z těch dvou bordelmamá se tehdy zachovala kolegiálně a dala madam Šestákové do Portiče echo, že jí čeká šťára. Pravdou je, že Markéta Šestáková byla na oba štábní strážmistry už jak se patří nachystaná. Jakmile je uviděla z okna, hned jim šla v ústrety.
1: No to jsou k nám hosti. Tak pánové, jestli jdete mým holkám rozmluvit, aby nepřišli uvítat našeho pana prezidenta z Chotí, tak tady teda nepochodíte. Mí holky jsou totiž vlastenky a tuhle příležitost si nedají jen tak ujít.
2: Pomalu, Šestáková, pomalu. Tohle má co dělat s politikou, víme?
1: Jaký pomalu, pane strážmistr? My tady dobře víme, o co se teď v téhle republice hraje. Já nejsem nenažraná jako Vinická, nebo ta nestyda od viaduktu, abych na takovej svátek honila holky do práce.
2: Tak to vám chválím, Šestáková, takže zavřete a bude klid a mír.
1: No moment, všechny holky mají volno, to je samo sebou, ale slušně se voháknou, aby mohli jít vítat pana prezidenta. Nemyslete si, pánové, že my tady nečtem noviny, holkám kupuju právo lidu. My víme, co se děje. Pan prezident tu podporu obyvatelstva musí vidět.
2: Šestáková, jestli pak si vzpomínáte na vítání pana ministra Machníka?
1: Ale vzpomínám. Moc dobře si vzpomínám. To vy jste tu ještě nesloužil. A myslíte asi Pavlu a Terezu, pane Hřebejk. Ale ty holky tehdy vůbec netušily, že mávají na nějakého pražského potentáta. Jím se v autě líbil ten chlap vedle pana ministra. Prostě ho chtěli pozvat k nám. Co je na tom špatného?
2: Co? No to vám snad, Šestáková, nemusím extra vysvětlovat.
1: No jo, ale ty holky už tu stejně nejsou. Obě se ve vší slušnosti vdali někam na Moravu. A dobře, pane štábní.
2: Tak si to shrneme, Šestáková. Tentokrát žádná podprsenka, žádný spodňáry.
1: Tak tohle to jste, pane Hřebejk, říkat vůbec nemusel, víme. Protože já už mám pro všechny svý holky koupený v papírnictví u Dunovskýho československý praporky na špejly. Hned jak pan starosta vyzval občanstvo k vyzdobení všech domů ve městě, koupila jsem je i sem k nám. Nalepíme to do všech oken.
0: O štábního strážmistra Hřebejka se v tu chvíli pokoušeli mdloby. Představa, že tenhle hambinec bude v noci

0: Osvětlený červenou lucernou, která přitom bude ozařovat státní trikolory, ho donutila přemýšlet o tom, co by byl pro zdejší četnickou stanici asi větší průšvih. Zda mávání krajkovým prádlem, nebo takhle vyfešákovaný nevěstinec. Naštěstí Šestáková začala o výzdobě svého domu sama nahlas pochybovat a když jí v tom pochybování Hřebejkův kolega, přítomný štábní strážmistr Kubík, lehce podpořil, od výzdoby oken nakonec sama upustila. Jenomže četnická pátračka neměla v tu dobu na svých bedrech jen zajištění písecké návštěvy pana prezidenta. V knize služeb se postupně objevovaly záznamy o vloupání do hudební školy, kde si pachatelé vzali tahací harmoniku, bubínek a klarinet, také o loupeži v lesnické škole, kde se pachatelé pokoušeli o trezor, což se nezdařilo, a tak se spokojili s vycpanou sovou pálenou a sýčkem, a došlo i ke krádeži 3 zánovních velocipédů patřících turistům z penzionu u Malířských. Ovšem mnohem závažnější bylo vyšetřování krádeže několika válečků dynamonu, trhaviny uskladněné v semickém kamenolomu. Před návštěvou prezidenta republiky byla taková věc víc než napováženou.
1: Tak, pánové, pojďme na to. Začneme s tou patálí v semickém lomu. Čert nám to byl dlužen zrovna teď. Co si o tom myslíte? No, Hřebejk, třeba vy.
2: Já bych tu krádež dynamonu nijak zbytečně nedramatizoval, pane nadporučíku. Bez rozbušek, na který ten chmaták zaplať pámbů nepřišel, byly uložený a zamčený podle předpisu jinde, je mu to stejně na prd. Ten, kdo v lomu krát, ten podle mě možná ani pořádně nevěděl, co vlastně bere. To určitě nebyl žádnej atentátník.
1: Souhlasím. Ten člověk šel hlavně po penězích. No jo, škoda, že na to nahoře neslyší. Ty zatím hned samozřejmě vidí nějaký spiknutí zvenku. Vždyť přece člověk, který půjde do lomu krást vyloženě trhavinu, se nebude zdržovat tím, že tam bude prohledávat chlapům v šatně starý kalhoty a kabáty a bude brát i drobný a cigarety.
2: A už vůbec k tomu nesedí to ukradený kolo střelmistra Kurčíka. Kde pak? To na atentátníka nevypadá.
1: To je pravda. Ale na koho teda? He? Za 4 dny tu máme prezidentskou návštěvu. Takže do té doby, pánové, chci mít toho chmatáka v železech. Hřebejk, vemte si to na povel.
0: Štábní strážmistr Hřebejk začal po návratu do své kanceláře tak jako vždycky, když se musí vařit z vody. Vzal papír a tušku a za pomoci kolegů začal sepisovat známá jména chmatáků z Písku a okolí. Ze Semic, Smrkovic, ale i z nedalekých Nových dvorů, Selibova a Tálína. Nakonec to rozšířili i na Paseky, Kukle a Putim. Během chvilky se na papíru objevilo 10 opravdu protřelých jmen. 5 jich vypadlo okamžitě, protože ti darebáci byli toho času v base. 3 byli na vojně a tak zůstali jen 2 s Putimi.
2: No jo, ale pro boha, to jsou ještě mladí utřinosové. Sice jsou to na svůj věk pěkný chachaři, ale jednomu je 17 a tomu druhýmu bude dokonce ještě o něco míň? No nic, no. Jdu se vyvětrat do města, pánové. Můj bejvalej nadřízenej říkával, že když je nejhůř, obyčejně pomůže návštěva domu lásky. A dost často měl ten chlap pravdu. Jdu se mrknout za Vinickou. Kafe bych si tam teda u ní nedal, ale informace má ta potvora vždycky prvotřídní. Možná je to tím, že zrovna k ní chodí ten největší písecký povl. Moc bych se divil, kdyby Karlička o tom ukradeným dynamonu něco nevěděla.
0: Madam Vinická nebyla žádná krasavice, ale figuru na svůj věk ještě měla. Jakmile se tu objevil štábní strážmistr Hřebejk, začala s ním hned laškovat.
3: Tak pane štábní, kterou? Tři holky mám mimo provoz, Kristýna se Zuzanou jsou teď ve městě. Už jsem tady jenom já.
4: Vinická, Vinická. Moc dobře víte, že jsem tady služebně. A vůbec.
3: No, no, snad jsem zase tolik neřekla, pane štábní. Teď víte, že mám hubu plechovou.
5: Je, ale vidím na vás, že máte starosti. No jo, máte to těžký, prezident na cestě, všude samá zlodějna. A teď prej dokonce honíte toho mladýho, co má narvaný kapsy dynamitem.
0: Karla Vinická si hned uvědomila, že řekla asi víc, než chtěla. Ale to už ji Hřebejk lifroval za červený těžký závěs do zadní místnosti, kde ji rázně usadil do hlubokého křesla.
4: Tak říkáš, Karličko, mladýho, co má narvaný kapsy dynamitem. Myslela si asi ten dynamon ze Semického lomu, co? No tak ven s tím. A nesnaž se zapírat, nebo to tady zavřem a budete mít po kšeftech a po parádě.
5: No tak já nic na to ty, pane štábní, nevím.
4: Na Holandu nebo se domluvíme?
3: Já jsem se s váma přece, pane štábní, dicinky domluvila.
5: Ale nesmíte být na mě takovej hr? Já už taky dost zapomínám, to víte, mládí je v trapu.
4: Tak povídej, Karlo. Dneska žádný pardony neuděluju.
5: Řeknu vám, jak jsem koupila. Včera jsem zašla o Čestákovi jedna holka. Říká si Denisa, Slovenka. Má tady u mě ségru.
3: Já teda o ní moc nestojím, ale když si myslí, že si polepší.
5: No a ta se tady vytahovala, že si jde do zastavárny pro kolo a kožešinový boa z králíka. Ukazovala ségře dva lístky z frcu. No, byli tam prej u Šestákový dva mladí kluci a platili těma zastavárenskýma lístkama.
3: Asi se jeden, ten starší, má dost k světu, když mu Šestáková dokonce udělila řád modrýho podvazku.
4: A heleme se, řád? Tak to neznám.
3: No, neuražte se, pane štábní, ale na to jste už asi dost starej, to se uděluje extra čilejm chlapíku.
5: No a právě tenhle mladej tam prej nechal lístek z toho frcu na tři kola, nějakou harmoniku a...
4: A ten dynamon, co?
5: Ne, ne, ne, to ne. Na ten schání ten mladej kupce.
3: Ale nebojte se, je dobře uložený. Denisa ho má schovaný pod skříní.
5: No ten mladej má přijít prej zase dneska.
4: Pro ten dynamon nebo pro další modrý vyznamenání?
3: Jo, těžko říct, pane štábní. Ale jak na vás koukám, tak vás ten mladej dostrajcuje.
4: To teda vidíš dobře, Karličko. Jestli opravdu přijde, tak to rozhodně delší dobu na modrej podvazek vypadat nebude.

0: Druhý den ráno se to na ranní sezení u šéfa pátračky scházelo jako šváby na pivo. Nadporučík Votruba, známý svou odměřeností k pozdně příchozím, tentokrát trpělivě seděl, usmíval se a nikomu neřekl ani slovo. Teprve až když se za posledním z jeho podřízených zavřely dveře kanceláře, vstal od stolu a poodešel k velké černé registračce. Všichni už tušili, co přijde a co bude následovat, ale jeden jako druhý dávali dost okatě najevo, že je to nijak nezajímá.
1: Nerad, velice nerad porušuji služební předpisy, ale jsou chvíle, kdy se k ním musí člověk chtě nechtě obrátit na chvíli zády. Pánové, ta chvíle právě nastala, takže si připravte skleničky, budeme připíjet nejen na fištron tady štábního strážmistra Hřebejka, ale i na úspěch celé naší pátračky. Připijím vám všem na zdraví a taky na to, že jsme zase jednou dali všichni společně lidskému zločinu na prdel.

0: Tak to byl další z případů chlapců z Písecké pátračky. A od pondělí nás čeká nová četba. První díl četby z novely Cesta jinam českobudějovického spisovatele a herce Jiřího Šestáka.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radio Servis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, jsem opravdu moc rád, že vás mohu přivítat při další půlhodinové swingové a jazzové náladě na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal, swingový standard autora Edgara Sampsona, houslisty a saxofonisty několika vyhlasných orchestrů nazvaný podle oblíbené harlemské tančírny Stompin' and the Savoy jsme vám zahráli v různých podobách v tomto pořadu, včetně té nejslavnější s orchestrem Bennyho Goodmana. Tentokrát tak učiníme v delikátním provedení virtuózního klarinetisty Davea Kidda Bennetta z Michiganu a jeho špičkových spoluhráčů. Tak si pojďte s námi zadupat do Savoje.

Vynikající klarinetista Dave Kit Bennett se sestavou dalších skvělých muzikantů, včetně pianisty Billa Mayera, takto zahrál jeden z velkých hitů orchestru vedeného do zajista nejslavnějším swingovým klarinetistou Bennym Goodmanem Stompin' and the Savoy. Tuto nahrávku najdete na oslavném goodmanovském albu Davea Bennetta z roku 2008. Mimo to, že je Dave Bennett kompetentním šiřitelem odkazu Bennyho Goodmana, věnuje se i jako kytarista a pianista jiným žánrům, jako třeba rocku a rockabilly. Jméno Bennett však ve světě swingu a jazzu samozřejmě nejvíce proslavil zpěvák Tony Bennett, který měl postavení celebrity i v dosti vysokém věku a který si získal příznivce hned několika generací po celém světě. V pondělí 3. srpna uplyne 100 let od jeho narození. Jeho rodné příjmení znělo mírně jinak, více italsky, jako Anthony Dominic Benedetto. Se narodil v St. John's Hospital na Long Island City v Queens v New Yorku. Byl syn obchodníka s potravinami a švadleny. O otce přišel v 10 letech. Přímý kontakt se světem hudební zábavy představoval pro Tonyho jeho strýc, vodvilový stepař. Jako chlapec poslouchal písničky Binga Crosbyho a také už tehdy v sobě objevil svou druhou vášeň – malování. Již ve 13 si vydělával potřebné dolary jako zpívající číšník v italských restauracích Queens. Studia malby a hudby musel z ekonomických důvodů opustit, Tony se pak živil lecčíms. V pokročilé fázi druhé světové války oblékl vojenskou uniformu a coby střelec pěchoty se zúčastnil bojů ve Francii. V Německu pak zpíval s armádní kapelou. Následně po válce měl jasno v tom, že se chce naplno věnovat zpěvu. Jeho talentu si všimla známá černošská jazzová zpěvačka Pearl Bailey, která mu umožnila vystoupit při jejím koncertu podobně jako Bob Hope ve své show. Tento muž navrhl upravit italské příjmení z Benedetta na anglicky znějícího Bennetta. Slovutný producent i sbormistr Mitch Miller Tonymu Bennettovi nabídl smlouvu s nahrávací společností Columbia Records. Zpočátku se na vydaných singlech neprojevoval jako swingový zpěvák. Důkazem je původně neapolská píseň Dicitencello Vue, kterou zpívali i jiní populární zpěváci italského původu, jako Johnny Desmond nebo Wick Damone s anglickým textem a pod názvem Just Say I Love Her, jen řekni,

0: come on, Bobby, smile, it's your birthday.
1: Šedá obloha se vyjasní, nasaď veselou tvář, odežeň mraky a rozvesel se. Tak to byl k optimismu vybízející úvod písničky autorů Charlesa Strouse a Lee Adamse Put an Happy Face, která má broadwayský muzikálový původ a kterou v roce 1960 v představení Bye Bye Birdie představil zpívající herec a tanečník, mimochodem ve 100 letech stále žijící Dick Van Dyke. Ale ve stejném roce ji natočil Tony Bennett s orchestrem Franka de Walla a svým způsobem si ji přisvojil. Nahrávky z minulého bloku, které jsou svým vznikem od sebe vzdáleny celé desetiletí, dokumentují vokální vývoj Tonyho Bennetta. Kdybych měl vybrat za sebe jednu swingovku, kterou mám od Tonyho Bennetta nejraději, tak je to jednoznačně Chicago, That Tollin' Town. Nejstarší verze tohoto songu autora Freda Fishera je až z dalekého roku 1922. V 50. letech ji spopularizoval Frank Sinatra, ale nahrávka skvěle frázujícího Tonyho Bennetta a orchestru Counta Basieho z roku 1959 má nejsilnější drive. Zde Tony Bennett a Chicago, That Tollin' Town, Chicago, to batolící se město.

0: Ach, ten dobrý život plný zábavy se zdá být ideální. Ten dobrý život ti umožní skrýt všechen smutek, který cítíš. Nezamiluj se doopravdy, protože nemůžeš riskovat. Tak prosím, buď k sobě upřímná. To byl fragment z textu Jacka Weirda k původně francouzské písničce populárního zpěváka, vynikajícího jazzového kytaristy Saši Distela, z níž pod anglickým názvem The Good Life udělal hit a od roku 1963 stabilní součást svého repertoáru Tony Bennett, excelentní swingový zpěvák s mnoha cenami Grammy, který zpíval v doprovodu velkých big bandů a komorních sestav, dokázal oslovit mladší pokolení a byl v pracovním i lidském úzkém kontaktu s umělci jako Lady Gaga, Paul McCartney, Frank Sinatra, Michael Bublé, Aretha Franklin, Sheryl Crow, Nora Jones, Mariah Carey, Bono Vox, Barbra Streisand nebo Stevie Wonder. Velkého obdivovatele měl v našem Karlu Gottovi, který s Bennettem sdílel malířskou vášeň a který už v 60. letech zpíval jeho nejslavnější píseň I Left My Heart in San Francisco, která ostatně za chviličku zazní. A příkladem velkého generačního rozpětí obdivu ke zpěvákovi Tonymu Bennettovi je také současný oblíbený český swingový zpěvák Jan Smigmátor, mimochodem host naší letošní rozhlasové swingové tančírny v říjnu Metropolu. Zajímalo mě, jak si Tony Bennetta pro sebe objevil.
1: Tonyho Bennetta jsem poprvé zaznamenal jako malej kluk. Bylo mi 10, 11, možná 12 let a Česká televize tehdy pozdě v noci vysílala hudební pořad Live by Request. Tony Bennett, jeho kvartet, u piana Ralph Sharon, u bicích Clayton Cameron a řada hostů, včetně Natalie Cole. A Tony Bennett tenkrát zpíval na přání svým uměleckým přátelům, kolegům z branže. Zaspíval písničku Harrisonu Fordovi, Rosemary Clooney, Jay Lenovi a dalším a dalším. A já už jsem tenkrát věděl, že tenhle zpěvák je naprosto výjimečný. Dokonce mě oslovil ještě mnohem víc než Frank Sinatra. Cítil jsem z něj takovou vřelost, lidskost, dokonalé propojení s textem, s příběhem písniček. A i když jsem neuměl tenkrát moc anglicky nebo skoro vůbec, tak jsem měl pocit, že těm textům v jeho podání dokonale rozumím. Začal jsem ho sledovat, začal jsem schánět jeho nahrávky, několik jeho desek jsem dostal od Ladi Kerndla, potom od dalších přátel a když se potom rozjel internet, tak jsem neustále hledal informace o Tony Bennettovi a dodnes ho považuji a budu považovat za svého největšího učitele, největšího rádce. A to, že jsem měl tu čest se s ním třikrát v životě osobně potkat a strávit s ním nějaký čas, tak to považuji za vůbec ten největší dar.

Když tobě přijdu, San Francisco, tvoje zlaté slunce bude pro mě zářit. I left my heart in San Francisco a snad nejvíce propojená písnička se zpěvákem Tonym Bennettem, který v Praze vystoupil v roce 1997 s triem Ralpha Sherona při Mezinárodním jazzovém festivalu v pražské Lucerně a 18 let později nadchnul své příznivce v Kongresovém centru. Tony Bennett tento svět opustil před 3 roky 21. července v poženaném věku 96 let. Rozloučíme se s vámi duetem tohoto znamenitého zpěváka s Lady Gaga, muzikálovou klasikou Cole Porter Anything Goes. Jiříka Silván, přátelé, děkuji za zájem a poslech a přejete za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné zprávy a e-maily. U Novosedel nad Nežárkou se dnes utopil muž. Provozovatelé kempů hlásí v polovině sezóny menší zájem lidí o ubytování v oblasti Lipenska. Noc bude teplá, naměříme kolem 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Všeobecná zdravotní pojišťovna informovala o novém podvodu. Lidem chodí zprávy a e-maily, které se vydávají za komunikaci od VZP. Příjemce se snaží přesvědčit k vyplnění bankovních údajů a dostat z nich peníze. Na co si dát pozor, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Typickým znakem podvodné zprávy je určitá naléhavost se přimět k rychlé akci. V tomhle konkrétním případě vyzývá k rychlému podání žádosti o výměnu kartičky pojištěnce, aby ten příjemce mohl dál čerpat zdravotní péči, což je samozřejmě nesmysl, ale je to takový typický znak společný pro všechny tyto zprávy.
1: V případě pochybností můžou lidé pravost zpráv od VZP ověřit na adrese info@vzp.cz. V rybníku u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes v podvečer utopil muž. Šlo o neštěstí. Mužovo úmrtí nikdo jiný nezavinil, informovala o tom jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová. Na jihu Čech se tak v rozmezí 3 dnů utopil druhý člověk. Ve středu se u Neznašova u soutoku Vltavy Služnicí utopil v řece muž. I v tomto případě policie vyloučila cizí zavinění. Meteorologové dnes v Českých Budějovicích naměřili 39 stupňů Celsia. Jde o překonání rekordu z roku 1994 o 3,5 stupně. Maxima pro poslední červencový den padla na všech 20 sledovaných meteorologických stanicích. Informovala o tom českobudějovická meteoroložka Eva Houbová. Vedra se nevyhnula ani horám. Hodnoty se dnes přiblížily historickému maximu v kraji z letošního 28. června, kdy ve Strakonicích zaznamenali 39,8 stupně Celsia. Slabší turistická sezóna a viditelný propad návštěvníků jsou v ubytovacích zařízeních v oblasti Lipenské přehrady. Menší zájem o vícedenní pobyty ale pozorují i na Českokrumlovsku. Podrobnosti o letošní návštěvnosti doplňuje předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Marek Šimon.
3: Podle statistik, tak co se týče návštěvnosti zámku, tak tam jsou plus minus stejné čísla, jako byly loni. Je vidět, že co se týče ubytování, tak tam je mírný pokles. Co se týče jednodenních návštěvníků, tak tam je mírný nárůst. Takže ono je to taky těžký. Spíš teda je vidět, že ty lidi volí individuální návštěvu a hlavně o víkendu.
0: Počasí.
1: Večer bude od západu přibývat oblačnost, místy se můžou tvořit přehánky a bouřky i silné. Noční teploty se budou na jihu Čech pohybovat mezi 21 a 18 stupni Celsia. Sobota bude převážně oblačná, místy s přehánkami a bouřkami i silnými. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 28. Mírný vítr západních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na nejvyšším stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda je na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora na kilometru 82 na úrovni Sezimova Ústí a motorkáři havarovali u Choustníku na Táborsku a u Sudoměřic u Tábora. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Teď máte, milí posluchači, pár sekund na to, abyste si vybavili, co se vlastně skrývá pod významem slova certifikát. Tak přemýšlíte, co to všechno může být? Ono, tohle slovo je v poslední době docela frekventované a módní, dá se říct. Víte, paní magistro?
2: Máte naprostou pravdu.
1: No, tak, teď už váš čas vypršel a my teď řekneme, co může certifikát znamenat. Tak mě napadá nějaký takový klíč, vstupní klíč, který mě umožní přístup třeba do různých počítačových systémů.
2: Tak ano, to je v souvislosti s počítačovou technologií a všemi těmi ověřováními ve virtuálním prostoru. To je jeden z dnešních frekventovaných významů, ale jinak platí stále ten původní význam, protože slovo původně je ze středověké latiny, ze slovesa certificare, což znamenalo potvrzovat. Certus znamenalo jistý. Takže význam je osvědčení, potvrzení, průkaz a podobně.
1: Asi si říkáte, proč je to slovo tak módní? No, zkoušel jsem na to přijít, paní magistra určitě taky, a asi jsme se shodli na tom, že ono evokuje takový respekt a takovou vážnost trošku, než třeba nějaké obyčejné české slovo jako heslo nebo osvědčení.
2: Tak, dneska je velice módní, řekněme,

0: Průměrný projektový manažer za 28 000, taková písemná zkouška.
1: No, nekupte to.
0: Vánoční dárkový certifikát, to bude aktuální už za pár týdnů.
1: Myslím si, že ano. A bude to mít váhu.
0: Tak bohatého Ježíška dopředu.
1: Děkuji, může být i bez certifikátu u nás.
0: Určitě.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: man betrügt. Was nicht gut schmeckt, ist nicht immer schlecht. Was heiß nicht ist, ist nicht immer kalt. Was falsch nicht ist, ist nicht immer recht. Wer jung nicht mehr ist, ist noch nicht alt. So manche können gut balancieren und suchen immer den Zweck. Sie wollen leben und profitieren, dabei verlieren sie den Weg. Ich such das Wahre, und das ist nicht einfach. Ich such das Wahre, das ist immer schwer. Doch diese Suchen lohnt sich manchmal vielfach. Wer sucht, der findet.
1: Heute jährt sich zum 81. Mal der Tag, an dem in Aussig an der Elbe die dortige deutsche Bevölkerung angegriffen und entmordet wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heute an den mit dem Massaker verbundenen Orten eine Gedenkfeier statt. Den Gottesdienst in der Dekanatskirche zelebrierte Erzbischof Stanislav Pschibel. Eindrücke und Aufnahmen von der Gedenkveranstaltung senden wir erst in der kommenden Woche. Heute erinnern wir an dieses traurige Ereignis zumindest mit den Erinnerungen von Karl-Heinz Kralowec, der im Jahre 1945 15 Jahre alt war.
2: Dnes je tomu právě 81 let, co byli v Ústí nad Labem napadáni a vražděni místní Němci. Jako už tradičně se i dnes konala na místech spojených s masakrem pietní akce. Mši v arciděkanském kostele celebroval arcibiskup Stanislav Přibyl. Nahrávky z pietního setkání přineseme až za týden. Dnes si smutné výročí připomeneme alespoň vzpomínkou pana Karla Heinze Kralovce, kterému bylo v roce 1945 15 let.
3: Nach Feierabend am 31. war Dienstag, bin ich die Schwenkenstraße rauf. Und beim ersten Eingang von der Schule, ich schieb mein Rad darauf, war damals 15 Jahre. Einmal kommt einer her mit einem Stern da, ein Offizier, nehmen wir an, ein Leutnant, und sagt, soll da hinkommen, hab nicht gewusst, warum, soll das Rad da hinstellen an die Wand und mitgehen. Ja, da bin ich mit reingegangen und da war drin in der Schule ein Tisch so schräg gestellt, mit die zwei Füße auf einen anderen Tisch. Und da musste ich mich auflegen, musste mich ausziehen und bin da ausgepeitscht worden und musste jedes Mal sagen, ich danke meinem Führer. Na gut, und dann, wie ich so richtig, ich glaube 20 Schläge bekommen hatte, durfte ich mich wieder anziehen. Dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme, ist mein Rad weg. Komme ich raus, steht mein Fahrrad noch dort und ich bin weiter nach Hause. Blut unterlaufen war es. Ne? Und dann kommt mein Vater heim mit meiner Mutter, auch Blut unterlaufen. Den haben sie am Materniplatz, der hat im Rionione-Haus gearbeitet. Und meine Mutter hat unten gewartet auf ihn und er kommt runter. Und sofort sind sie auf ihn los und haben ihn auch geschlagen. Alle haben nicht gewusst, warum.
1: Jubiläum der Woche. Am 1. August 1925 wurde in Gablonz eine Neiße als Sohn eines Schlosses Josef Peukert geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Luftwaffe eingezogen und geriet gegen Kriegsende in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch »Mein facettenreiches Leben – vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR«. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Beukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
2: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Beukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem Socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Beukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Beukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Beukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil Finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
6: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
6: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 80 amatérských souborů.
9: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
10: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
9: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
10: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
9: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno a zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
11: Vítejte u nás, vítejte nám na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
12: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
11: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce: fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví: a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nikam, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí, no a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu 1 hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo, takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady, tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni ji měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysíla v době siesty a všichni by možná spali?
7: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních a tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje vznikající.

0: když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme? A pak
1: no nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, 40
1: je na 40. Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů,

0: Myšlo o život.
1: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. Mm-hmm. A doufám, že jste teda měl klimošku.
0: Jsem tady.
1: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci. Jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
0: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
1: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
0: Jedinej.
1: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
0: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
1: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let a já bych doporučila radši než klobouk, no jsme deštník, je to velmi zajímavé.
0: Dějme ale z něj slunečník.
1: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší, ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
0: A takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
1: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
0: Aha.
1: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
0: Pij a pojď se.
1: Ano.
0: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
1: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
0: tak, plenku,
1: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
0: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
1: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano. Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím, takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, je zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašnej hec. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo necháš pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano, haló.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme.
0: Dobrý den.
1: Ano. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
3: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
3: Ano.
4: Kýkem, a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: no, dobře, mrkněte.
4: Ano. No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano, myslíte? Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledová.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22letému mladíkovi, když potkal 17letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda, vy jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji, děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: Pravda, tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: V listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne. No to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju. Vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznících, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce už a no, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole, Jelínková.
4: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém.
4: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně.
4: Pevně.
3: Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano, ano, ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu a když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se održet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, jezdili, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, a za ty, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za tři dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak

0: otázka, tak jsem viděl, že to myslí upřímně. A byl jsem rád, no.
1: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
0: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
2: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohou se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak to, tak jsme asi po roce, no.
1: Co jste mu na to řekla vy?
2: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii, už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju si, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundaval, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl, vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a, no podasně jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej po té radnici, jo, takovej slavnostní era. Já jsem věřící, Eva taky, takže to bylo takový sváteční a mělo to takový pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary, no.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. A tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu před tím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže to je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, ne, ochuzení o tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl. No.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
4: Ona sama ne, vy jste počali.
3: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
4: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
3: Prostředí, pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
4: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo?
3: No to, ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
5: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře. No.
3: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
4: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
5: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
3: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
4: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
5: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýkáme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
5: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici. Vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo... Že jo, teď já jsem měla covid doma, holky sem nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
4: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
5: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
3: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
4: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumila, Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se, řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím, funguje to nějak takhle?
5: Ano, určitě, to je právě... Že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
4: Je ten život lehčí ve dvou?
3: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A... Takhle, no.
4: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti.
5: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
3: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto. No.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehna.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že jak... tak můžem umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu
5: i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že no, vnímáte.
2: A že je pozdravujeme.
3: Děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný teda.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
3: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
5: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
5: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
5: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
5: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
5: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
5: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
5: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
5: Boba. Boba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
5: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
5: Každý týden.
4: Někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti, tak.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
5: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
5: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To, když nás někdy předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
5: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
5: Asi já.
3: Asi?
5: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
5: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
5: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale... Dřív, no, tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo, to já zase ne, já jsem taková jak slepička, ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi, po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají? A dokáží si dělat radost?
5: No, my si spíš děláme takový, já bych to řekl, ne schválnosti, to neříkám, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
3: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
4: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
3: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
4: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no, tady odsud. No.
5: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
3: Jste jí utancoval?
5: No, tak. Tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancuji s Evou, teda to je pravda, jo.
3: Kdy vám Evo řekne naposledy, že vám to třeba sluší?
4: No, tak já nevím, není to tak dlouho být. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
3: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
5: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo. Takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo. A nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A ne, nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
3: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
4: Ano. Aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
3: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
5: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdeme a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
3: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
5: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct. No prostě ne sobě ne, ale tomu, těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je, no, to je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda, no.
3: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
5: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl, jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. stačí. A ví druhej, co to znamená.
4: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
3: A milujete Evu?
5: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
4: Máme se rádi a jsme šťastní.
3: Jste šťastný, že ona je šťastná?
5: Ano, ano.
4: No mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
5: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jako by o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháníkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrea Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělo země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete,

Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se býti stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusi, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost. Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godard a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godard svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lachetou, vzkřikl Godard. Pusťte všichni! Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lachetou! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým

Nám mtíhy tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mly. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godár a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godár, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.

Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské řádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

Tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou energií.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí. Spekla. Dávejte pozor. Na slunce. Du soleil. De l'eau. De l'eau.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě. A Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jež nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katra až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách? Čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc a moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače naší linky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuju mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké
1: tak
0: jsou
1: to,
0: pro vás?
1: Tu polovinu. Tak ti vadí ty horka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Australii. Open, že jo, to by bylo úplně jako jistý.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned carická. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít z večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka vystřelit z postele. No.
1: A že ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jakoby nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně spíš nějaký country festivaly, protože teď je vlastně přejdu k té další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v country rádiu na jejich 35. narozeniny
0: tak
1: mají.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže to vám se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně veškeré skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: Na vlaku bude hrát už kapela Šlapeto a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo všechno.
1: A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí naši posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další
1: ne,
0: týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a takže do zahraničí, to už jsem taky jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: Jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší. No.
0: Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek zase Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prýma.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Přehradě, ano, přesně tak.
0: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já vlastně ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, vůbec to nic nebude zase. A my celý týden se pak sucho a to je to špatný s tou
0: uvidíme.
1: Musíme se nechat překvapit a přát, aby teda víc zapršelo.
0: Dobře.
1: Aby ty houbaři se taky dočkali.
0: To je pravda.
1: Ituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto,
1: dobrou
0: hezkou
1: noc.
0: Dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jitušku.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do
0: Není
1: show s vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malá drná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jitušku, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, že byste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nad standardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka vlastně v srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jitušku, opravdu říkáte, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko?
0: No, nebylo to zrovna na kolo, na pěší túry, no, asi tak.
1: Na pěší túry. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale?
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdybyste to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě,

0: si budeme říkat, my máme tady takovej jako tajný recept, čím to tak jako zalejt, a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
1: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
0: já
1: to klapne někdy,
0: bojím,
1: abych to viděla na vlastní oči někdy. Dobře.
0: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě ten náš rekord a raritu, a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a ochutnat. Ale vy, Tuško Zlatovlásko, vy jste zvaná.
1: Děkuju.
0: A klidně jsem na Zagrádov, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
1: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká? Kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
0: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkuji.
1: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
0: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
1: Dobře.
0: Letní dny druhé poloviny.
1: Taky. Naslyšenou. Napodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9 minut půl 12. pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost.

0: No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešelo.
1: Tak
0: tím začnu.
1: Vyražte do přírody někam, jo? Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
0: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
1: no,
0: a hned tak
1: do
0: řeky nevylezu.
1: A jak je čistá voda u vás?
0: Cože?
1: Jaká je voda u vás v Olomouci?
0: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
1: No tak to by nemělo být, to je pravda. Mhm.
0: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycajit zaplavat.
1: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším, nebo pokouším uvěřit.
0: Tak to můžete vzít v Vltavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka to už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila, jako, a to už je 3 roky. Vy a všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají.
1: Jasně.
0: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, abyste měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam loupka, že já na dno nedosáhnu.
1: Jo.
0: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když je do, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu aj utopit. Dobrý. Ale jinak je tam parádně koupání.
1: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
0: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
1: No, nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
0: Jakože máte strach, že byste se utopila, jo?
1: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
0: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna sympatiačku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
1: Není vůbec zač.
0: No a zítra jdem klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
1: Jo, už ráno si užijete, jo?
0: No, protože je to zajímavý, tam my si vždycky čtem z Bible, pak se studuje a to, a je to taky zajímavý.
1: No určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
0: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhý na tento svět, takže nastane naprosté chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
1: Jo, to už jste mi říkal, ano.
0: To jsem vám říkal, no. Takže sleduji mravence, mám proces, a kdybych poskoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
1: Jo.
0: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
1: Ano.
0: Jo. Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
1: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
0: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
1: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil. Jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
0: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
1: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
0: Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru.
1: Mm-hmm.
0: On je rád, zaplavem si spolu.
1: No tak to je krása.
0: Naše kamarádíme s paní učitelkou a i s jejím mužem, oba jsou moc prima.
1: Mm-hmm.
0: Ty jim říkáte to a strejdo, on je má moc rád a oni ho mají taky rádi.
1: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima.
1: Mm-hmm.
0: Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
1: Taky vám moc děkuji za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, jsou z Úru.
0: Dobře.
1: A já zítra jedu na výlet teď do Nového Města,
0: no.
1: Protože mám tady sestranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami, takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne, to užijete.
1: Ano, užiju, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Musím odpočívat a hlavně mít teplo na zádech.
0: Mm-hmm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo,
1: Jarče. I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby jo. Se vám dobře dojela domů.
0: Děkuji moc krát, krásné dny.
1: A zdravím všechny lidičky. Vám taky.
0: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko. Ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuji mnohokrát, moc vás zdravím. Tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří. Prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dal do klub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam na vás je radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo? Tchýně,
0: já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon nahlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon nahlas, dej se ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, ano. Tak začali brečet.
0: No jasně, smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby tchán, ale že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten bude teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha, jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady jako že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dopadne dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo. Jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se,
0: naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Frankie Louhan. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Olda říhá starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma. Prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze, takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného, horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Oblažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejsek je můj spokojený.
0: To je dobře.
1: Ani to, mě ne.
0: To je dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte. Mm-hmm. Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplou vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: je 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá,
1: to
0: jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil jedno, to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já s ním už, poprvé jsem tam byla, když syn měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Janko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lítám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. A jste mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už jí mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to. A já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou neutopila.
0: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
1: Pokud, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
0: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
1: Ježiš, já to miluju.
0: Tak to je dobře.
1: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi, napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
0: Slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetů
0: a všeho. Víš, to v létě na sebe člověk hodí
1: takové počasí,
0: jedno triko a je to. Ano, přesně
1: a běhám.
0: Tak. Přesně.
1: Všichni nadávají a já jsem úplně v sedmém nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju, přeju vám krásné léto, zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
1: Měli byste nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce.
0: Mhm.
1: Tak jsem zvědává.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, no je jen. Tak
1: na
0: jo.
1: To se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuji vám moc krát.
1: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc teplou a ty už je dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě
0: uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu oblaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: To byl svajvák.
0: Jo.
1: A málem jsem se ani na linku neprovodila.

0: dětma zpívám národní písničky.
1: No krása.
0: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jiné tady jsou několikrát do roka.
1: Ano, ano.
0: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
1: Oni obdavují. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní. Tak to
0: ano,
1: je krása, to nádhera, jako, průprava. No.
0: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
1: no, krása.
0: Její jazyk je z Afriky.
1: Ale
0: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujeme, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti mám ve své straně.
1: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
0: Ne, ve volební komisi ne, ale v,
1: za někoho zkrátka.
0: No, na petičních stánkách a tak.
1: Jasně, jasně.
0: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
1: No krása. No krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
0: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
1: jo.
0: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
1: To úplně
0: a
1: nechcete.
0: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
1: Že vám nedělají dobře zkrátka ty vysoké teploty, jo?
0: No.
1: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově, no.
0: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkořivka, že nic neudělám.
1: No, tak to tak prostě je, no. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těch dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
0: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
1: Jo, je to na vás moc.
0: Tam je dusno a já se mě blbě nechá, tak se o sebe bojím.
1: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, samozřejmě, to víte, že jo.
0: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
1: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou a děti vnoučata, tě veselo.
0: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata.
1: Jo.
0: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
1: ano,
0: který většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
1: Budu se těšit.
0: Vám trošku taky přeju.
1: Děkuju moc krát.
0: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
1: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
0: No jo, vy to máte složitější.
1: Po různu. Paní Magdalena, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
0: Díky.
1: Jo? Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Laxenberg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila.
0: Mhm.
1: Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte, tady se já jsem v ten pečovatelském domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny.
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak, ale mě to nevadí. Já mám každou ráda, mě to nevadí.
0: Tak to je dobře, to je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si jdu posníma o toho. Nikomu neublížím a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované, ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď?
1: Já mám tady normálně jako byt.
0: Mm-hmm.
1: To je jako byt tady, v té
0: rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, bohužel... Já už jsem na vozíku, že?
0: Že se nedá výjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam to moře je, to je pravda. Protože já jsem bývala v černé vodě, a to není o tam tu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: A mám tam bráku, ženatý, jo, v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Ta dělala v domově.
0: A
1: v normálním domově dělala. A teď už je na dochodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě. A dělají si tam... přátelama, ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor. Brácha to všechno koupil, ten nejmladší, jo, zůstal mě jenom on, že. Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásné penízky ještě v důchodě. Tak se mají jak prasata, když to je, jak se říká. Ale já mu to přejdu za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemáš čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a na ně vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: mám
0: kde.
1: Mám takový obraz aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně plně stalo.
0: Jo.
1: To by mě neuplatilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil hrůzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, vy už jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že opravdu, určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no,
1: když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě. Opravdu.
0: Jo, jo, jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuj, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř. Nikdo nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum. Teda, tak,
0: no dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: problém?
0: Nemám
1: žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, jo, jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo, jo, jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, ano, ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si to ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělý prostě.
0: Děkujeme.
1: I a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme, máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek zvu mladé, takže dávám pes husu, zelí teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak kolem té druhé hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko, vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako v velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že na mě opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu muset starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím synem se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání. Ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to také povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo?
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat nárok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hrad.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak až vás práce baví a hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuji. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola Havlíčko Jembroně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: Jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden.
0: Krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Vás prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví, jo?
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny na pilno. Soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol bereš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáneš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to bude.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v únoru 2 roky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřvi hajzle, řvi doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
3: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl
3: jsem. Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, no, co užíváš.
3: Tak no. Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
4: a ty tak... bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám to.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Copak, zrovna na odlehlé místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?

0: Mně se dělá...
1: No co se vám dělá?
0: Já nevím.
2: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
1: A vidíte stranou. Tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
0: No, tak vidíte.
1: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na nic.
2: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
0: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě.
1: Na odlehlém místě
0: v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
2: ano.
0: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
1: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
0: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
2: Ano, ano.
0: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
1: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
0: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
2: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahují. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
1: Taky naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
2: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
1: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
3: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemu je ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
2: Kde by se v lese vzalo pravítko?
1: Vymlčte! Přišel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
2: On sebou škube.
1: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
0: Mně už to srůstá.
1: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
2: Omrzliny!
1: Ale prosím vás.
0: V letních měsících...
1: No, vy sám, mladík, u vody.
0: U vody hmyz, štípa.
1: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
2: Utonutí!
0: Vody utonutí.
1: To je zásadní.
2: Utonutí, jak
1: to
2: je tady.
0: U vody utonutí.
1: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
0: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
1: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už bluňka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
0: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby si se netopil, nebo by se ještě utopil.
1: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
0: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
1: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
2: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
1: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
0: Teď už je na břehu.
1: No jo, ale není oživen. Oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No, neváhejte.
0: Odkuďkám,
1: z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.

0: Pane instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
1: Prosím vás, proč?
0: Ono mě to asi bude šimrat.
1: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
2: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
1: No, tak prosím, po něm.
0: Mě to bude šimrat.
1: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
0: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
1: Tak si ho oholte, co mám
2: pozor, pozor, mě tak nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo neuvěří.
0: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
3: Ale prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
4: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radost, že ještě žiješ, kamaráde. Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Boha, co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudě podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměr štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím. No.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
4: Hrgot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
4: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
4: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
4: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
4: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
4: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

holky, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice, a my, co jsme chudá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit. No.
2: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
3: No, urej mě neučil. Až vám budou v 670 rovnat zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřek taky, já řek tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, srdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: další, prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mi dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Nejdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsem do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, když jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyndě. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam nosím vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakém plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě vzpůjdu. Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina. Víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Co já jsem se kvůli vám nenaspal. Co já jsem se odkopával. Co já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel. Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne,
3: ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Ale, moment. Já bych to cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Do Bucka máme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nejste žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
4: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
1: Holky nepřišly.
5: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. Já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás má vymyšlený.
5: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
6: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on pustí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodnej a má tak zlatý ruce.
2: Není hodnej, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žive jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak pojďte se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás houkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. On se zvířat bojí. A i komár, jo. Mami, prosím tě, prokádruje mu až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirínů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, jako zmatek.
6: Ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několikahodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední, a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.